Ať se nám to líbí nebo nelíbí, měsíc lásky, tedy květen, se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a tak jistě uznáte, že písničku v máji, která naše dnešní setkání zahájila, jsem vůbec nevybral náhodou. Naspíval jsem ji v roce 1966 ve studiu Strahov s tanečním orchestrem Československého rozhlasu se sborem Lubomíra Pánka pod taktovkou Josefa Vobruby. Tuto píseň italského autora Jimmyho Fontány mě přivezl do Prahy britský producent Robert Mellin s tím, že mě hodlal uvést na angloamerický trh. Máji, to není jediná píseň, kterou jsem od Jimmyho Fontány převzal. V roce 1971 bodovala ve světových žebřících další Fontánova píseň Que Sara v podání José Feliciana. A protože cover verzi téhle písně u nás pod názvem Nádherná láska naspíval Pavel Novák, tak trochu mě předběhl, protože měl pohotovějšího producenta Miloše Skalku. Naspíval jsem ji alespoň v Německu. Udělal jsem si tam radost v roce 1972.

Dnes slavná píseň Kesara, spjatá se zpěvníkem slavného nevidomého portorikánského zpěváka a výtečného kytaristy José Feliciana. Když se mi v roce 1972 v Hamburku nahrával, ani ve snu by mne nenapadlo, že o dva roky později budu mít s Feliciánem společný koncert v pražské sportovní hale. Přiznám se vám, ne společný, ale tenkrát se mu tak trošku hrál předskokana. Po koncertě jsem ho pozval domů, přišel jeho management, přišli jeho hudebníci a u nás doma samozřejmě velká party, přišli mý muzikanti a pochopitelně tenkrát, protože jsem nebyl ještě ženatý, byly přítomny krásné dívky, které Feliciano nemohl samozřejmě vidět, ale za to si je patřičně osahal. No a k této návštěvě se váže taková historka, kdy už 5 ráno party byla opravdu rozjetá naplno. José se omluvil s tím, že už se bude muset loučit a že se musí trošku prospat, protože brzo ráno pro něj a členy jeho kapely připravil Prago koncert vyhlídkovou projížďku Prahou. To ne, že by Prago koncert samozřejmě byl tak netaktní, ale jak jsem poznal všechny nevidomé tyto geniální, fantastický zpěváky, tak oni prostě svůj handicap viděli s nadhledem. Mimochodem v roce 1979 vystoupil José Feliciano na bratislavské Lyře a před 2 lety koncertoval v pražském klubu Sasazu. Škoda, že jsem neměl čas. Mohli jsme si tu party zopakovat trochu v jiném obsazení.

José Feliciano ve svém vůbec největším hitu, ve slavné písni Light My Fire, kterou si už v roce 1968 vybral z repertoáru americké skupiny Doors a jejího frontmana Jima Morrisona. Rodák z Puerto Rica, ročník 1945, přesídlil s rodiči už jako dítě do španělské části newyorského Harlemu. Tam neustále poslouchal rock'n'rollové a jazzové desky a z nich se učil. Jeho posedlost s hudbou prý neměla meze. Zavíral se s deskami v pokoji a často celý den nevycházel ven. A při poslechu zkoušel hrát na kytaru. A jak je vidět, velmi se mu to vyplatilo. Felicianovy písně jsou plné zvláštní nostalgie a latinoamerického rytmického citu. Na jednom svém koncertním záznamu úplně improvizovaně zaspíval jen tak s kytarou píseň No Dogs Allowed. Psům vstup zakázán. Když jsme se v Praze setkali, ptal jsem se ho, co ho inspirovalo k této písně. A tak mě vyprávěl, že když přišel do hotelu, kde měl rezervaci se svým psem, který ho vedl, skutečně mu na recepci řekli, sem psi mají zakázaný vstup. No dogs allowed. V 50 zemích světa vydal kolem 65 alb a získal 8 amerických hudebních cen Grammy. Pro dnešek se s jeho zpěvníkem rozloučíme nádhernou baladou No me hables más de amor. Nemluv na mě zamilovaně.

José Feliciano a balada No me hables más de amor. Na svém posledním pražském koncertě uvedl svou verzi písně I've Got a Woman z repertoáru jednoho z mých nejoblíbenějších zpěváků, Ray Charlesa. Když jsem krátce před založením divadla Apollo měl v roce 1965 v divadle Semafor společný recital s Evou Pilarovou, nemohli jsme s Evou písně z Charlesova repertoáru vynechat. Tady jsou dvě z nich.

vážení přátelé, abych vám zaspívala jednu píseň od Ray Charlese s názvem Měla jsem muže.

0: Yeah.
1: Příznivci, fanoušci Ray Charlese prominou. Znalci, kritici, prosím vás, nesrovnávejte. Ale musíte uznat, že jsme s Evou Pilarovou zpívali tyto písně s láskou a že jsme se snažili. Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte pořad Zpátky si dám tenhle film, který pro vás týden co týden připravuje a uvádí Karel Gott. Frank Sinatra o Ray Charlesovi prohlásil, v naší branži je to jediný skutečný genius a gigant. I tentokrát s ním musím souhlasit. Několikrát jsem měl možnost vidět Ray Charlese na koncertním pódiu, nejen v Praze, kde vystupoval v Paláci kultury a kde jsem ho obdivoval, jak přesto, že je těžké vytvořit vůbec nějakou atmosféru v tomto kongresovém sále. Jemu se to podařilo, byl to fantastický koncert, kde nás uvedl doslova do tranzu. Ale viděl jsem ho i v jiných evropských městech. Nikdy jsem neodcházel zklamaný. Naopak nadšený a uchvácený tím, jak tenhle nevidomý umělec uměl vyspívat lásku k hudbě a k životu. A protože Ray Charles pro nás, jeho obdivovatele, není nikdy dost, tak bych vám teď rád nabídl tři jeho nahrávky. Začneme písní Georgia on my mind, kterou rodák z Albany ve státě Georgia poprvé nahrál v roce 1960. O 19 let později se tato píseň stala státní písní, nebo chcete-li hymnou, tohoto amerického státu.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Český rozhlas Dvojka, Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.

Ray Charles ve třech velkých hitech své pěvecké kariéry. Možná jste i vy viděli skvělý životopisný film Ray z roku 2004. Americká filmová akademie snímek ocenila dvěma Oscary za nejlepší zvuk a Oscarem pro nejlepšího herce v hlavní roli, tím byl Jamie Foxx. Ray Charles byl dvakrát ženatý a přiznal se k 9 dětem. Podle jeho přítele a dlouholetého manažera Joe Adamse, který ho na každém koncertě přiváděl ke klavíru, však po světě běhá mnohem víc malých Charlesů. Vedle žen byly jeho největší vášní terénní vozy. Jednou byl prý dokonce přistižen, jak v nevadském údolí smrti sám řídí a traduje se, že po jednom z koncertů v jednom z Los Angeleských klubů se ve 3 ráno rozhodl zaletět si do San Francisca. Když s ním nikdo z přátel nechtěl letět, prohlásil: klidně se bez vás obejdu. Ve vzduchu si to odřídím klidně sám, ale nikdy mě nechtějí dovolit, abych taky sám přistál.

Ray Charles dospíval zřejmě největší hit své pěvecké kariéry. Skladbu, kterou u nás zařadili do svého repertoáru mimo jiné Pavel Novák, Karel Hála nebo Marie Rotrová s Petrem Němcem. Ray Charles vydal tuhle původně countryovou píseň v roce 1962 na albu Modern Sounds in Country and Western Music. Geniálně na něm propojil soul, rhythm and blues, gospel, swing, jazz, blues, rock and roll a country, tak jako nikdo před ním ani po něm. To způsobilo v roce 1962 takovou senzaci v celé hudební branži, protože to bylo něco úplně nového. Překvapil tím celý barevný svět i celý bílý hudební countryový svět. Ray Charles na to reagoval větou: country hudba je upřímná hudba. Ještě rok před smrtí, v roce 2003, nahrál Ray Charles album duetů. Já vám jeden z nich nabídnu. Ray Charles v něm spojil svůj zpěv s Eltonem Johnem. A to v jeho krásné baladě Sorry Seems to be the Hardest Word. Promiň, je to nejtěžší slovo.

Ray Charles a Elton John. Po melancholické písni změníme trochu náladu, protože nás čeká židovská anekdota. Pan Poperstein s jeho ženou Esther se rozhodli, že si udělají takovou dobrodružnou cestu, že ještě neznají Saharu. Ztratili orientaci a už třetí den byli bez vody, bez jídla, pátý den už skutečně jenom leželi a byli skoro už u konce života, když náhle pana Poppersteina napadlo: Esther, už si poslala ten klavír do té naší školy těm dětičkám na obci? Ne, ještě ne. A už si zaplatila poplatek na obci? Ještě ne. A poslala si ty peníze synagoze? Ještě jsem je tam neposlala. To je dobře, to je dobře. Prosím tě, proč je to dobře? Tak to nás najdou.

Born to Lose, píseň z countryového repertoáru Ray Charlese, jsem s českým textem Jirky Štajdla a pod názvem Kvůli vám naspíval v roce 1967 na album Hlas můj nech tu znít. No a to je pro dnešek bezmála všechno. Rozloučím se s vámi písní Crying Time, kterou vedle Ray Charlese naspíval též její autor, country velikán Buck Owens. Jirka Štajdl píseň nazval Jsem na světě rád. Mějte se krásně a za týden se společně sejdeme nad 18. dílem pořadu Zpátky si dám tenhle film. Už se teď těším. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

Je odvěkou touhou člověka zastavit čas. Znám ženu, které se to s největší pravděpodobností povedlo. Herečku Marii Rosulkovou. Po dlouhá desetiletí zásadně slavila 39. narozeniny. Celkem je oslavila 42krát. Tak se jí ten věk zralé ženy zalíbil. Ale pak se rozhodla, že už narozeniny slavit nebude. A začala oslavovat výročí vstupu na jeviště, protože prohlásila, že to se vlastně také svým způsobem narodila.

výročí ještě doposud neslavila, takže to pro ní bude nová a o to zajímavější zkušenost. No, není to nádherné sbírat zkušenosti i v 90. Snad právě díky takovému přístupu k životu se jí povedlo zabrzdit čas. Úplně jako v pohádce.

0: Já jsem strašně ráda četla pohádky a mám dodnes ráda pohádky. A mám ráda pohádky, které dobře dopadnou, které dobře skončí, kde dobro zvítězí a zlo je potrestané, jo? Ale můj nástup do divadla mně připadá jako ta pohádka, jak byla zakletá princezna ve věži, říkali, až se k ní dostane princ, že ji probudí znova k životu. Takže já myslím, že je to vlastně v životě asi všecko tak, že jsou věci, které můžeš dosáhnout za určitých podmínek, ale taky až v určitém čase. Protože já jsem chtěla být herečkou, ale nemohla jsem k tomu divadlu jít hned, když jsem vyšla ze školy. Tak já jsem taky asi přišla v tu pravou chvíli a prostě všecko bylo tak načasovaný a tak upravený a tak přizpůsobený, že já jsem nemusela vyvinout žádné násilí k tomu, abych se dostala k tomu divadlu, abych mohla být tou herečkou. Ne, to je fantastický, opravdu.
1: V každé pohádce je princ a král. V té životní pohádce Marie Rosulkové byl dokonce císař.
0: No, to jsem byla úplně malá holčička, když jsem ho viděla. Přijel jednou do Plzně, to jsme tam šli všechny děti, ale to jsem ještě nechodila do školy. Ale viděla jsem císaře pána, když přijel v saloním vagónu do Škodovky. Tam čekala celá Plzeň. Mně se to zdálo, že to je celá Plzeň, která čeká. To bylo na půdě té Škodovky, ale byl tam drátěný plot, takže my jsme nemohli jít dál než k tomu plotu, ale to bylo dost velké prostranství před tou tratí, takže císař pán vyšel v tom saloním voze, mu otevřeli tak široce dveře a on tam stál v modrý uniform, bledě modrý. Bledě modrý kabát měl a takový klobouk s perama. No to byla krása. To si nikdo nedovede představit. Tam na tu louku jinak jsme chodili honit myši a zavíjet myši. Ale tentokrát to bylo ve slavnostním rozpoložení, tak jsme ty myši nehonili a jen jsme se dívali a čekali, jak je. Ale on nic neřekl, jen zasalutoval nám a my jsme plácali a atrakce veliká, když přijel císař pán z Vídně do Plzně a do Škodovky, protože ta Škodovka vyráběla zbraně, tak ta ho zajímala. No a to bylo ještě dávno před válkou, která vypukla ve 14. roce.
1: Jednou jsem se paní Rosulkové zeptal, kde v Plzni bydlela. Prý v ulici v Šipce. Nemohl jsem si hned vybavit, kde ta ulice je. No, když půjdeš Ferdinandovou ulicí, začala mi horlivě radit. Ale to snad bylo za starého Rakouska, ne? Zasmál jsem se a ona se také usmála a prohlásila, no jistě, ale vždyť to není tak dávno. Ze svého hlediska má pravdu. To jsem ještě nevěděl, že vlastně začala recitovat už za Rakouska a musela recitovat už tehdy hezky, když ji ve škole vybrali, aby školu doslova reprezentovala.
0: A já jsem šla před tím průvodem všech dětí z Plzně. To byl průvod, já nevím, jak dlouhý. Ten se tam schromáždil potom před tím hejtmanstvím a já ještě s jedním chlapečkem jsme šli nahoru, tam nás dovedli, ale to už ne paní učitelka, ta tam u toho nebyla, tam už byly jenom samý vznešený dámy a páni.

0: a ofici a já nevím, co všecko přivedli nás do takové síně v tom hejtmanství. Tam byl veliký portrét v životní velikosti císaře pána a já jsem před tím obrazem se musela uklonit a musela jsem celé to oslavné říkání tam přednést. Mně se to skutečně povedlo a ani jednou jsem se nezahrazila a ani vůbec jsem se nespletla a vím, že jenom, že to začínalo nejmilostivější císaři a králi náš a dostala jsem za to krásný zlatý špendlík. Na tom špendlíku byla hlava císaře pána a na druhé straně bylo datum. Já ještě ten špendlík mám. Já bych to datum mohla i najít. Protože jsem zvědavá holčička byla, tak jsem zjistila, že to není zlatý, že to je pozlacený. Tak jsem řekla, je to jak to Rakousko. Navrch je to pozlacený a jinak je to to nejmenší platidlo. To jsem z toho měla velkou legraci, že mě dali pozlacenou korunu. Že ani to nebylo ze zlata, no ale mám jí dodnes schovanou. Byla to má první trofej.
1: Nevím, zda se to hodí vyprávět, ale já jsem se ledacos na Marii Rosulkou dozvěděl. Od ní. No, tak si to snad můžete od ní poslechnout i vy.
0: My jsme byli se školou na konci, před prázdninama, když už jsme měli před koncem školy vůbec, jako jsme měli dostávat vysvědčení, tak v tom posledním týdnu jsme byli celá třída na školním výletě u starého Plzence. Představovali jsme si, že už jsme dospělí, mě bylo tenkrát 15 let, ještě mě nebylo 16. A na tom výletě jsme si tedy museli něco užít, že jo? Tak jsme měli cigarety, protože já už jsem uměla kouřit tenkrát. Tam jsme měli cigarety a holčičky taky. No a tak jsme trošku se odchýlili od ty skupiny těch nejhodnějších holčiček, co nekouřili a my jsme se tam schovali. No nebylo to tak, nebylo to zrovna schovaný, ale že na nás tak neviděli. A tam jsme si zapálili cigarety. A tam někde u toho starého Plzence byly nějaký kasárny, já nevím, ale prostě byli tam jednoročáci taky. To si pamatuju a asi dva ti jednoročáci, teď nás tam viděli a tak se s námi dali do řeči, aby jsme byli celý šťastní, že takovou příležitost s jednoročákama, víš, co to bylo? Tak ne, to už byli skoro páni, že jo? To už jim bylo 18, to už nebyli takový ty kluci mladí, to už byli opravdu mužský. Je to bylo k smíchu. Když já si na to vzpomenu, to bylo něco tak rozkošného. My jsme jako tam seděli a oni stáli u toho. No ale protože naše spolužačky byly strašně zvědaví, kde jsme, tak některá z nich to vyšetřila. Jo, ta nás se stopovala a viděla, že my tam se s těma dvěma jednoročákama, my čtyři, že se s nima tam bavíme a kouříme. Víš, co to bylo kouřit? To bylo něco strašného, to byla taková odvaha, to si nikdo nedovede vůbec představit. No prostě museli jsme nastoupit a žádná z našich spolužaček s námi vůbec nemluvila, protože jsme byli zhýralí a úplně nemravný holčičky, který prostě se tady dají do řeči s cizíma. Ne, oni myslí, že to já nevím, důstojníci, že to jsou, nebo co, ale byli to jednoročáci taky, jenom. A tak, no tak prostě byli jsme vyvrhel společnosti a žádná už s námi nemluvila, ani profesor s námi nemluvil. Strašná situace. My jsme byli tak dobře naloženi, bylo to tak krásný, když jsme tam v tom mlází seděli a kouřili, to bylo tak něco nádherného. A teď to vidíme, že to nebylo nádherný, že to bylo trestuhodný a zločinný, protože s námi nikdo už nemůže mluvit, žádná slušná holčička s námi už prostě nemluví. No a co nám zbývalo, tak jsme se... Byla to sobota a v pondělí se měli už rozdávat vysvědčení jako na konci školního roku a absolutorium dokonce. Profesor, ten, co s námi byl, jeden z nejhodnějších, nejmilovanějších profesorů, jmenoval se Řečínský, on bydlel naproti kostelu Redemptoristů. To my jsme věděli. Tak my jsme se sešli a na těch schodech toho kostela jsme stáli od rána od 7 hodin už a číhali, kdy půjde v neděli. Kam šel, to nevím, ale ono to trvalo až do 10 hodin, my tam stáli a on teprve v 10 hodin vyšel z domu. No my se vrhli za ním, protože to bylo přes ulici, že jo, pane profesore, co? A jako nechtěl s námi mluvit, ale my jsme ho takhle se sepjatýma rukama zastavili jsme mu cestu, že on nemohl jít. A prosím vás, odpuste nám to, teď my jsme nic zlýho mysleli, neděláme. Ano, brečeli jsme všecky, bylo to strašný. On byl, on ten milej, drahej, náš milovaný profesor s námi mluvil velice odměřeně a řekl nám, kdyby to nebylo před absolutoriem, tak byste byli určitě vyloučený ze školy. Představ si to, tenkrát takováhle věc znamenala vyloučení ze školy, že jsme na výletě mluvili s jednoročákama. No, já to nemůžu ani pochopit, že byla taková doba. No prostě, tak nám to odpustili, opravdu nám to odpustili, ale rodiče, vlastně ale jen ty jedny holčičky, zakázali se s námi stýkat. A tak my jsme vlastně končili školu jako vyvrhelové. Ne, já myslím, že nic ve světě se neztratí. To si já myslím, protože v Biblii je napsáno, a ze střech uslyšíte to, co jste říkali, co jste dělali. Všecko trvá, nic se nestrácí. A my jsme si říkali s Irenou Kačírkovou, kdyby někde na vzdálenej hvězdě měli takový zařízení, že by mohli zachytit paprsek i z naší země, který jde třeba 100 let. Ten paprsek jde 100 let a oni by měli takový přístroj ohromný, že by mohli zachytit, co se tady dělo před 100 lety. Jo? Tak oni by přesně viděli, co my říkáme, jak my tady žijeme, tak ono vlastně to je dokázaný, že ten světelný paprsek jde určitou dobu, že jo? Tak vlastně to všecko v tom vesmíru pořád trvá.
1: Ale neznamená to, že bychom na sebe měli být slušní a hodní jenom proto, kdyby nás snad náhodou pozorovali z nějaké vzdálené hvězdy.
0: No to ne, to se ví, že ne. Musíme jednat tak, aby jsme se nikdy nemuseli za to stydět, co říkáme, co děláme a co si myslíme, to ještě nejde zachytit asi tak dobře. Ale já myslím, že stejně se to nerozptýlí, že to stejně trvá, že všecko všude stejně trvá.
1: Když vám bylo 85, tak jsem se vás ptal, jak se díváte na tu dobu mladosti a nezralosti, když vám bylo jenom 80. Když se tvrdí, že s léty člověk je stále moudřejší, stále poznává víc život. Já bych se vás dneska chtěl zeptat vlastně na stejnou věc. Jak se díváte na tu ještě nezralou Marii Rosulkovou, když jí bylo 85?
0: Nezralá 85 leta. To říkal můj tatínek a to já musím odpočítat, co jsem prospala. Půl života jsem prospala, no tak já jsem teď na té 45, ale to není tak špatný věk 45. Praktikovala jsem to tak, že jsem prostě si řekla, že nejlepší věk je 39. 39 je tak nejlepší věk, 39. To je člověk mladý, doslova mladý, ale už má trošku toho rozumu, který může ještě trošku víc rozvíjet, ale přece už moc toho potom nerozvine.
1: Takže vám se nelíbí, že připomínám tu 85.
0: Ale ne, mě to nevadí. Mě to nevadí, já si to vždycky rozpočítám podle sebe. Mně vlastně 90 vůbec není ještě.
1: Když vám bylo těch 85, tak jste na tu 80, na tu nezdravou 80, vzpomínala tak, že na životě je vlastně nejkrásnější a nejtěžší to, že se žije načisto.
0: No,
1: že to není jako když člověka nahrávají, natáčejí, no, že to jde zastavit, vrátit. Ne.
0: To je, na tom trvám. To je opravdu nejtěžší na životě, že nemůžeš nic vrátit, nic předělat. Co jednou si udělal, to je. Co jednou si řekl, to trvá. To je to úžasné. A to se nedá vymazat. Všecko trvá. To je to, co já říkám, že všecko stále trvá. Někde v tom vesmíru se to zachytí. Je to jako semínka všecko. A to je pravda, že když jednou člověk udělá něco špatně, tak je to špatný a nemůže to vymluvit. Může to napravit, ale nemůže to vymazat. Má ovšem potom daleko větší odpovědnost, když to chce změnit, že něco udělal špatně a chce to napravit. To dá potom daleko větší fušku, než když si to hned dobře rozmyslí a hned dobře jedná. Jo? Ale to je strašný problém, napravovat věci, které člověk udělal špatně.
1: Lidé říkají, kdybych já tehdy byla věděla, co vím dneska, to bych věděla, jak na to.
0: Ne, to já neříkám nikdy. Ne, kdybych, to nemá cenu říkat, kdybych byla, to nemá vůbec žádnou cenu. Udělala jsem to, bylo to špatně, tak to musím jenom jednat teď tak, aby napravila to, co jsem udělala špatně. Je-li to vůbec někdy ještě v životě možný? To nejde někdy. A to je to nejhorší. Když člověk něco... Když to udělá z nerozumu, nevědomky nebo ne ze záměru, tak je to hrozný, ale nejstrašnější je, když něco špatného udělá záměrně. To je hrozný a to je neomluvitelný. A to už nemůže vůbec nijak nikdy napravit člověk. Jo? Já myslím aspoň.
1: Já jsem se vás tehdy také ptal, když v tom životě je vlastně všechno určeno, jak jste o tom mluvila, tak proč jsou chvíle, kdy člověka bolí zuby? Proč jsou chvíle, kdy je nešťastný? Proč jsou chvíle, kdy je vlastně smutný?
0: Ale no, to právě patří do toho, vůbec do toho prožívání života. Život nemůže přece nikdo prožívat jenom v radosti, v radovánkách, v bezpečí, v příjemných polohách. To právě je nádherný na životě, že všechno, co může člověk pocítit, Protože nejenom co se děje, ale co člověk cítí taky, tak to myslím, že se promítá do celého života.
2: I ty zuby?
0: I ty zuby, to víš, jo. Kdyby tě nikdy nebolely zuby, tak bys nedovedl mít účast s člověkem, který ho bolí. A když zrovna jako choroby a zrovna jako nepříjemné věci, které jsou kolem nás, nepříjemné věci nejsou jen pro ty ostatní. Nepříjemné věci jsou i pro každého z nás. Musíme prodělávat všechny možné city, dojmy, vlivy. To všechno musíme prodělávat a v nás se to musí upravovat tak, aby se člověk nemusel za svůj život stydět.
2: A jak vám vlastně tehdy, když si ty zuby zachránili život?
0: Zuby mě zachránili život? No zachránili. Když se to tak vezme, byla jsem u svojí zubařky, výborná, to je výborná zubařka. A opravdu mě dala zubky do pořádku a já už jsem byla hotová, mohla jsem odejít, ale protože říkala, že přijde ještě někdo známý a že by bylo dobře, kdybych tam počkala, trochu jsme s ním pohovořili, tak jsem se dala lehce umluvit a počkala jsem tam, ale v tom za chvilku už houkaly sirény a přišla chvíle, kdy se utíkalo do krytu a my jsme taky z té ordinace běželi dolů do sklepa se schovat. Kdybych nebyla čekala na tu osobu, která měla přijít, nebylo mé zvědavosti, co ta osoba bude asi povídat a jak jí přinese zprávy, tak bych byla už odešla domů a než bych byla došla jen k tramvaji, tak bych byla asi se odstala tam, kde ta bomba způsobila velkou hrůzu. No to už myslím bylo v 45. roce. To už je dávno. Ne, já si to tak v životě říkám, že vlastně nic není bezvýznamného v životě. V životě všecko má svou hodnotu, svůj důvod. Všecko nakonec v životě, i ty nejdrobnější věci, nejprchavější věci, že jsou důležitou součástí života. Já si to představuju tak, že to je jako když člověk píše knihu. Musí tam psát taky věci, které se přímo nedotýkají událostí, ale dávají těm událostem buď to kolorit, anebo jenom pomyslný důvod nějakého rozhodnutí. Prostě, že všecko v životě je vlastně tak dokonale naplánovaný a tak dokonale vyvážený, že nemůžeme ani to tak hluboce rozebírat, protože to všechno už se dotýká těch věcí, na které lidský rozum nestačí.
1: V pořadu, který jsme vysílali k vašim 85. narozeninám, zazněla i tahle vaše slova.
3: V našem povolání máte prohry a máte nespokojenost a máte, cítíte se někdy velice oklamána, zrazený a nešťastný, všechny možné nedostatky taky, ale přitom zase je to tak vyvážený tím, kdy vidíte, že ta práce našla odezvu. Víte, co to je za krásu? Ale konec konců to není jenom v našem oboru. Každý člověk, který dělá svou práci rád, k té práci má poměr, tak musí mít blažený pocit, když udělá něco, o co usiloval, co mu dalo fušku a když se to povede. Ať je to, já nevím, ať je to truhlář, ať je to švadlena, ať je to učitel, o kum štyřích ani nemluvím. Vždycky, když se probojujete v té práci k výsledku, jak je ve vašich schopnostech nejlepšímu, tak musíte být uspokojený. A musíte mít pocit, že ta práce k něčemu byla. To já myslím, že je veliký dar životní.
0: No tak to jsem řekla. No tak to už nemusím opakovat. je to pravda, tak to cítím skutečně. Když má člověk tu možnost dělat to, co ho těší, v čem cítí, že je náplň jeho života, tak to je největší dar, který může člověk dostat.
2: A udělala byste něco jinak v životě, když se dneska podíváte zpátky?
0: Jistě jsou omily, kterých jsem se dopustila, jistě jsou nepříznivé věci, to ani jinak v životě nejde. Já jsem měla obrovský ideály a obrovský představy po tom, co všecko budu moct v divadle udělat. Že budu mít možnost hrát role všeho možného druhu. Měla jsem spousty takových ideálních rolí, které bych byla chtěla hrát, které jsem nikdy v životě nehrála nakonec. A hrála jsem moc věcí, které neodpovídaly těm mým představám. Ale přesto přeze všecko, že to byl jen zlomek toho, co jsem si představovala, tak musím být strašně šťastná, že jsem vůbec mohla v tom prostředí, v tom duchu, v té sféře mnou tak milovaný žít a pracovat. Nemůže mít člověk všecko, co by chtěl. A jsem vděčná za to, že vůbec jsem mohla stát třeba jen na okraji toho, co jsem si přála, ale byla jsem tam. Tak to už je krása. Divadlo člověka snad taky trošku formuje tak, aby chtěl mít úspěch. Ale ten úspěch nemusí být takovej okázalý. Ať člověk stojí kdekoliv, tak vždycky je tam třeba sebemenší prostor, ale vždycky je tam ta možnost, aby uplatnil to, co považuje za dobré, za krásné a za nejlepší. Vždycky. I když nepřinese efekt, ale ten podíl člověka může být vždycky hodnotný, veliký a plný, když dává to nejlepší ze sebe. A život za to stojí, aby člověk životu odevzdával to nejlepší, co v něm je.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví z větrných stran, dá, že jen pro ní voní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Hezké sobotní odpoledne všem posluchačům Dvojky Českého rozhlasu u nejnovější dvorany, kterou otevřeli nestárnoucí taxmeni v čele s Vráťou Vyskočilem. Tentokrát ve společnosti Desperados, co na vlak čekají, s dokonale zpěvným textem autora proslulých Buráků, jinak kontrabasisty Greenhornu i Mustangu Jirky Falady. Takže jsme zpátky v světě kolejí, kam svého času zamířil i Pavel Bobek.

Countryová klasika o havárii staré 97, která před pár lety přivedla Pavla Bobka poprvé a naposled mezi Greenhorny. V následujících minutách je vystřídá Michal Tučný z Tučňáky a báječným houslovým solem tehdejší tučňačky Věry Kočišové.

Možná i vám tak trošku připadalo, že Věra Kočišová chtěla mermomocí naplnit název písničky Fidlej celý den, kterou pro Michala Tučného napsal Zdeněk Rytíř. Její zastavení mezi tučňáky nebylo příliš dlouhé. Hlavní tlupou, s ní se Věra dodnes toulá po koncertech, jsou schovanky. Mezi nimi také oslaví pozítří 59. narozeniny dámskou jízdou.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, na spod

Tonda Linhart s Helenou Maršálkovou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků z dob klasické a značně početné sestavy Pacifiku. Přišli s pozváním na úvodní večer letošní Porty, která proběhne od čtvrtka 2. do soboty 4. června v Ústí nad Labem. Tak a na chvíli odlétneme do světa vokálních skupin. Yeah.

Jedna z nejskvělejších vokálních sestav všech dob, For Freshmen a den promoce Graduation Day v originální nahrávce z roku 1956. Od vzniku Freshmenů uplynulo letos 63 let, ale dodnes absolvují ročně plus minus 100 koncertů. Je jasné, že z původní sestavy už tady nepůsobí nikdo. Poslední ze zakládajících členů, Bob Flanagan, odešel do důchodu v roce 1992, ale stále působí v roli strážce a garanta původní vysoké kvality, kterou dokumentuje série 49 alb a 7 titulů nejlepší skupiny renomovaného časopisu Downbeat.

vokální sestava Four Freshmen a její báječná nahrávka písničky bratrů Gershwinových Embrace of You z broadwayského muzikálu Girl Crazy z roku 1930. Podobně úspěšná byla v polovině 60. let mamutí sestava Journeyman Singers. Z rozsáhlého katalogu jejich 40 alb jsem pro vás vybral pozoruhodně příjemnou adaptaci beatlesovského Máte ráda She Loves You. She loves

Vokální sestava Johnny Man Singers a ze slavného katalogu Beatles písnička Má tě ráda, She Loves You. A my zase roztočíme náš dnešní country kolotoč.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já sto písní znám, a když se tak dívám,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Při poslechu Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Můj host říká, že má hodně společného s profesorem Higginsem z My Fair Lady. Je tak trochu mým předobrazem. K poučování totiž nemám vůbec daleko a na výslovnost jsem taky háklivý dodnes. Díky i nepatrnému přízvuku jsem schopen rozpoznat, odkud člověk pochází. Konec citátu. No a řeknu vám, to mám s naším hostem asi společného i já. Možná je to proto, že oba pocházíme z Moravy, dokonce oba jsme rodili Hanáci. Původně se on po vzoru tatínka chtěl stát pilotem, ale pak si říkal, že u divadla by patrně vydržel déle. No, má pravdu. Moc rád v Tandemu vítám zase po čase herce Ladislava Županiče.
4: Já ti děkuji za pozvání, Jeníku. Mám radost, že se vidíme po tak dlouhé době.
3: Já taky, já doufám, že nám to nebude teď tak dlouho trvat.
4: No.
3: Ale dneska si hezky popovídáme, možná přijde řeč i na toho Higginse. Já dokonce ani nevěděl, že zohrál i v Japonsku, a tudíž, že si se ho musel naučit v japonštině. Možná, že si tě i vyzkouším. Každopádně posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Takže Láďa Županič opět po čase u nás v Tandemu. Prosím tě, když už jsem zmínil toho Higginse v japonštině, ty jsi se někde tak trošičku kasal s prominutím, že si pamatuješ tu japonštinu.
2: Ale to bylo strašný, Honzo. To bylo hrozný, protože on pan Osava řekl, no a ten závěr byste mohla říct japonsky. No já na to kejvnul a nevěděl jsem, do čeho jdu, protože i když třeba němčina není můj přátelský jazyk, tak tam bych se to naučil, protože jsou tam slova, které znáš. Ano. V angličtině to též, ale japonsky, no, měl jsem jazykového poradce Martina a
1: Bačkáře
2: a tak mi to přeložil, pak zjistil, že dvě slova jsou tam už archaicky, tak ještě tam dodal nový. No, končilo to tím, že končí My Fair Lady tím, že Higgins zdrcenej, že mu odejde Líza, že jo, a pustí si ten fonograf, tam ji slyší a ona ho vypne a řekne, dek jsem si měla ksicht i ruce, než jsem sem šla. A on si sedne do toho křesla a řekne spokojeně, ke všem sakrum, Elízo, kde mám ty trepky? A tuhle tu blbost se naučit japonsky.
1: No tak jsem s tím.
2: Jsem si to napsal pro jistotu takhle na roh stolu. To jsem viděl, protože tam bylo spousta textu a ty písničky se dělaly v angličtině, takže jak je to překryje tu paměť, to znáš dobře, že jo?
1: No,
2: takže
1: jasně.
2: Se to nahustíš a pak stejně víš houby. Tak jsem si to napsal, přišel ten závěr, ona to řekla, tak já jsem si do toho křesla koukám a ten text tam nebyl. Protože tam jako čest prokázal našemu jevištnímu mistrovi, aby to stavil on. On to pochopitelně postavil v obráceně. Když máš Japonce, třeba tady máme skleničku s vodou, když ji tady položíš a pojedeš do Osaky, z Tokia, což je dálka, tak ta sklenička tady bude stát.
1: Ano.
2: Když to tam někdo... Tak jsem vstal, šel jsem na ten roh, přečet jsem si ten japonský text, sedl jsem si a zase jsem to zapomněl. Tak jsem potom vstal a řekl jsem to ve stoji. Ale pak už si pamatuju, že ke všem sakrum Elízo, kde mám ty trepky, je Doremo, Koremo, Atamanikuru, Kotobakari, Noicuzení Elíza, Oreno, Sripa, Dokojita, to umím do dnes.
1: No teda, no, to je úžasný, ale klobouk dolů.
2: No, ano.
1: Ani stůl nepotřebuješ otočit.
2: Ano, 30 představení jsme tam měli.
1: No, já samozřejmě se o tebe chci dovědět, co je u tebe aktuální v tuhletu chvilku, ale to si řekneme až po písni.
2: Ano.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když už sedím s Láďou Županičem a povídáme si po čase, tak já pochopitelně musím udělat to, co je potřeba a co jsem v podstatě opomenul, a to je pogratulovat ti dodatečně k tvým polokulatinám loňským.
2: Prosím tě, to je...
3: Co? Jo, to už jsou loňský.
1: Že jo, víš, zkrušilo tě to nějak?
3: Ne, já jsem to přešel.
1: No to je dobře.
3: Já vždycky říkám, když má někdo svátek, tak gratuluju. Říkám, svátek, to je nádherný důvod k oslavě. Radostný, veselý, ty narozeniny, to už je takový horší, tak to přechází, víš? Jako...
1: No, tak dobře, tak jo. Ale ty jsi s tomu možná nadělil docela hezký role, protože ano. Vím, že třeba nejnovější aktivita tvoje byla, nebo respektive nejnovější, no. ono to pořád, jak jsi se o tom hovoří, ale už je to dávno natočeno, film Léto s gentlemanem, viď? Tam jsi hrál.
3: Tam jsem hrál Léto s gentlemanem. Nebyla to nějak velká role, ale byl jsem rád, že v tom dělám, ale pak přišel seriál, proto se těším na prázdniny, protože já žádný neměl, víš. Pak jsme spadli do seriálu Kameňákov, kde hraju toho ředitele školy, tím snad nic neprozradím, protože ženský tam proti mě zbuntujou spouru. Odstaví mě z funkce ředitele školy, trošku ze života, a jezdím taxíkem tam, jo. No a pak jsem točil takovou věc, kterou teda mám rád a kterou někteří lidi značení přijímají a druzí už méně, protože je to ukázka naprosto černého humoru a jmenuje se to Světlu vstříc.
1: Já jsem o tom četl a mám to tady poznamenáno velmi výrazným písmem, že se tě na to chci jeptat, protože tam hrají ředitele, ale nikoli školy,
3: ano.
1: Ale krematoria.
3: Ano, ano. Ale musím
1: to
3: ti
1: říct. Jsou věci.
3: No, točili jsme to skoro 2 měsíce. Mě trošku tristní bylo, když jsme měli první natáčecí den v Ústí nad Labem v krematoriu.
1: No kde jinde?
3: No kde jinde samozřejmě. A jako, ale jak známo, si člověk zvykne i na Šibenici, takže za ty 2 dny už potom, jak jsme tam točili nepřetržit, tak už jsem si člověk na to zvyk. A pikantně třeba, že v čekárně pro pozůstalé jsme měli catering. Pak se točilo, strašný, co ty říká, u ty pece, pak začaly být strašné zimy, takže my jsme to pec vždycky otevřeli, ty dveře.
1: A zahrali jsme se úplně.
3: Zahrali jsme si záda, ano, to je strašný, protože tam je nějak 390 stupňů, aby si to udržovalo, víš?
1: No.
3: A teď bylo pikantní, že třeba v té velké obřadní síni probíhal opravdu smuteční obřad. A my točili dole, my ještě tam z dolu nestěli do té pece, tak jsme točili tam a na té chodbě vedle těch, ten příběh je o tom, že bojují 2 krematoria proti sobě, který to má přežít, a ten takový funkcionář nějakého toho výboru, nebo to, tak je uplacený, aby naše krematorium zničil. Promiň, to já si musím smát, končí to tím, že nás chtějí zničit, a najednou přiběhnou do chlapi, říká, kluci, spadlo letadlo, a říká, ježi, máme práci.
1: To je síla.
3: Ale no, je to, když to vidíš potom v tom obraze, tak je to.
1: No, dobře, tak to si musím naladit na internetu. No, ale co je bez diskuzí, velice lehce vyhledatelné, to jsou tvoje role v divadle, hraješ v divadle Bez zábradlí, v Kalichu, na Fidlovačce, ještě někde?
3: No jo, a teď jsem v takové společnosti, to hrajeme buď v Praze, nebo s tím jezdíme na zájezdy, jmenuje se ta hra Drahá legrace. Napsal to jistý pan Simon, Francouz, to je člověče ten, co napsal scénář a režíroval třeba Velkého blondýna s černou botou.
1: Ano,
3: tak je to taková výborná francouzská komedie a je tam strašně příjemná parta.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Na dosmrti navždycky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Hostem dnešního tandemu je Ladislav Županič, herec, který už mockrát přesvědčil o tom, že má nejenom výraznou tvář, ale taky výrazný hlas. Možná, že někdo z vás si ani neuvědomil, že třeba Michal Dočolomanský v Tajemném hradu v Karpatech mluví taky tvým hlasem.
2: Ano, ano, ano.
1: Nebylo ti to líto, že jsi tam nezahrál zrovna tuhle tu roli krásnou?
2: Nebylo. Já ti řeknu proč, protože takový fešák, jako byl pan Dočolomanský, nejsem.
1: To si myslím falešně skromný.
2: Myslím vážně. Oni chtěli, pan režisér a Lipský, takovou tu nadsázku, víš, jak tam volá Salsa Verde. Text. Jo, pravdu měl ten dobrý doktor Wurzburg. Zdejší vzduch, toť chutná kysibelka, to si pomohlo do dneška.
1: Ty máš ale paměť, to ti řeknu, to ti určitě pomáhá, ale kde nepotřebuješ paměť, to je jediná, řekl bych, kategorie, nebo možná kromě rozhlasu, kde samozřejmě taky to se čte, to je dabing. A tam ty si taky hodně doma. Například já si nedovedu představit, že by třeba Clint Eastwood mluvil jiným hlasem než tvým.
2: To je o tebe hezký a musím se ti přiznat, že mě to udělal teď Clint Eastwood a velkou radost, protože on doteď už jenom režíroval. No a teď dabuju jeho poslední film, kde režíruje a hraje. Tak zapleť pámbu. No, jsem moc rád, protože se těším na setkání s ním.
1: Který ještě herci jsou tvoje doména, jak si myslím, zahraniční?
2: Já jsem dělal Paula Hogana, to je Krokodil Dundee, že jo? Mela Gibsona jsem dělal.
1: Ano.
2: Pak spoustu těch zahraničních herců.
1: Dabing máš rád, viď?
2: Mám strašně rád.
1: A co rozhlas?
2: Já jsem dělal hodně rozhlas, ještě když tady byl pan režisér Jiří Rol, nebo to je taková ta plejáda těchto režisérů, a jednou jsem se tady dostal na Černou listinu, kterou sepisovala jistá paní herečka z Vinohradského divadla.
1: A je.
2: A znáš to, to přísloví platí nejen v životě, ale i v rozhlase. Sejde z očí, sejde z mysli. Ale dělám takový příjemný věci a to mám hrozně rád, humoriádu.
1: Přesně na to se tě chci zeptat.
2: Protože to je živý a já se vždycky na to připravím, protože bylo by blbý, kdybych v mých letech neměl hodně zážitku, že jo. No tak vždycky si všechno připomenu a tam a musím říct, že diváci mě volají tak hezký věci, že se mi až stydím.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Láďa Županič je dnes hostem Tandemu, jak už jsem řekl v úvodu, a já se k tomu rád vrátím, my jsme krajané, protože Láďa se narodil
2: v Prostějově a ty jsi z Ivanovic.
1: Kousek dál, v Ivanovicích dáne. Oba dva jsme Hanáci, v Prostějově můj tatínek, jak my jsme řekli, v Prostějově.
2: Prostějově, ano.
1: Můj tatínek tam dělal experta ve sladovně místní.
2: To je pěkný. No. A ještě ta, když mluvíš o té hanáčtině, tak u Prostějova je vesnice Bedihošť. A nikdo jiný to neřekne než Bedihošť. A říká se ten Olomouc.
1: Ten Olomouc,
2: ne
1: ta přesně,
2: Olomouc.
1: Ne
2: ta. To je zvláštní.
1: A to samý ten Kroměříš.
2: Ano.
1: Prostě my Hanáci máme svůj způsob, jak to nazýváme. A to nám nikdo neveme.
2: Ano.
1: Dobře. Ale na co se tě chci, Láďo, zeptat, protože pochybuji, že jsme o tom někdy spolu mluvili. No. Ty v tom Prostějově, když jsi byl malej kluk, tak mi řekni, jaký jsi měl ty takový vzory, nebo spíš hrdiny. Kdo byl tvůj hrdina tvýho dětství? Ke komu jsi zhlížel, komu jsi si rád čítal?
2: To se ani neptej.
1: No to se rád ptám, teda naopak.
2: Když jsem byl malej, tak jsem chodili easterny sovětské provenience. Takové jako třeba jako Stalingradská bitva nebo pád Berlína.
1: Třetí úder.
2: No nebo počkej, poslední rozkaz a tyhle ty věci. A protože jsme byli malí a ostatní věci jsme neznali, tak jsme na to chodili do kina JAS, tam bylo vstupný korunu 2-3 v Prostějově. Já si na to trošku pamatuju. A když tam začala Rudá armáda útočit a vítězit, tak jsme v tom kyně řvali naši!
1: No samozřejmě.
2: Taky si to pamatuješ,
1: Láďo,
2: to jsem
1: prosím
2: rád.
1: Tě, my jsme stejná v podstatě generace, ano, co ano, si budeme povídat. No. Já jsem taky odkojený těma filmama. No. Navíc ještě dneska občas jdou na takovým jednom kanálu televizním tyhle ty starý filmy, ty váleční, jo. Ale i český, jako třeba Tanková brigáda.
2: To je strašný.
1: Bílá tma a podobně.
2: Takovou brigádu jsem viděl, ale jsem to...
1: Je to strašný, ale já se pamatuju, že my jsme tím žili.
2: Naprosto, přesně. Třeba ten poslední rozkaz, člověče, to byl film, jak za ty občanské války nějaký křížník a ten kapitán furt nechá lejt olej do těch strojů a nechá tu loď potopit, protože ví, že v Sovětském svazu potom tu loď vytáhnou a oni ji vytáhli a dali ji pionýrům. A pak ty pionýři, dám se bavit do dneška. No,
1: já si pak tě taky vzal malý partizán Jurášek.
2: Ano,
1: no jistě,
2: ano, samozřejmě.
1: Mimochodem toho jsem nedávno viděl, protože to byl opravdu můj hrdina Jurášek. Ano. Já jsem chtěl být taky takovým partizánem. Jsem taky byl takhle zblblej. Viděl jsem ho nedávno. Strašný film. Úplně strašný, to se nedá vůbec na to koukat.
2: Ale víš, co nestárne? Já jsem to teď viděl na CS filmu. Díval jsem se na Hejrup. To bylo v té době, v těch 50. letech, kdy jsme byli malí, tak žádný komedie nešly, jenom Hejrup, že jo.
1: A svět patří nám.
2: A z toho vystřelí Adinu Mandlovou. Až potom jsem zjistil, že v tom je Adina Mandlová. Jak tam říká, zachraňte demokracii, jak to jo. A teď jsem se na to díval, Moskvě s tím Verichem, to je něco tak geniálního. V té době, když všichni mluvili takhle v těch filmech, oni jsou tak přirozeně tak dokonalí. No, z toho jsem měl největší radost. A vím, že vždycky kino nejvíc řvalo, když tam rozdává ona ty čísla, že to je přespolní běh a František Černý s tím pupkem tam běžel s tím číslem, ano. Jako přespolní běžec. To bylo krásný.
1: To je klasika, bylo to střižna, že jo, samozřejmě
2: ano.
1: Je naprosto
2: vyžijáný. Jako když střelí.
1: Ano, tak vidím, že jsme se i v tomhletom s Láďou shodli.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimine?

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Tak, ale teď nevím, no, Mláďo, co mi řekneš na muziku, protože já vím, že muzika je taky součástí tvýho života, jsi v podstatě bývalým ředitelem dlouholetým hudebního divadla v Karlíně, tam samozřejmě muzikály a operety byly na denním pořádku, takže ty máš asi dost široký spektrum muziky, kterou máš rád. Kterou písničku by si ovšem dneska nechal zahrát jako takovou, která by byla vyloženě na tvoje přání?
2: A můžu předtím říct takovou overturu, jako proč si to nechám zahrát?
1: Samozřejmě, rád.
2: My, když jsem končil JAMU, tak jsme už jako absolventi jeli do bývalé Jugoslávie, do Daruvaru, kde žijí Češi. To je úžasné městečko. Tam jsou české školy, český Sokol, mluví se tam česky. Do dneška se to tam drží a kolem taky jako žijí Češi. A my jsme tam jeli autobusem. V té době už to byl muzeální kousek, ten autobus. Arena. Ten autobus, co hrál, já nevím, Majoru Zemanovi, jak tam je, tak v tomhle jsme, jo, a v tom jsme jeli přes Maďarsko, no tam už to taky, a v té Jugoslávii, kde tenkrát už měli všechny západní autobusy, tak když jsme tam přijeli, to byla větší sláva, než kdybychom tam přijeli s posledním Mercedesem. No a jeli jsme přes to Maďarsko a zastavili jsme ta obec, kde potkal saper vodička Švejka. Ale je to ona.
1: To po mně chceš moc, i když jsem v tom hrál, když si, tak vidíš, si to nepamatuju. No.
2: Ale je to ona. A tak jsme se tam zastavili, ubytovali a tam byla jako obrovská tančírna. Dneska mi připadá, že byla obrovská. Ono s tím věkem se to člověk zveličuje.
1: Mládí má velký oči.
2: A tam hrála místní maďarská kapela. Tam se tancovalo, krásný ohnivý Maďarky, opravdu teda musím říct. A my jsme měli úžasnou kapelu, protože jsme tam měli hrát Nebe na zemi. A měli jsme úžasnou kapelu, všichni absolventi JAMU, čerství, Felix Slováček, saxofon, Max Wittmann, to si možná pamatuje, vynikající klavírista, hudební redaktor, Vince Kummer, co hrál u Gota, basu, a pak nějaký Zeman, a ten ale emigroval, ale prvý měl velký úspěch v Americe. A tenhle kvartet. A my jsme šli do té tančírny a Felix mi říká, hele, vidí se zeptat, jestli by nás nenechali zahrát. Tak jsem tam šel takovou lámanou angličtinou, protože oni taky to lámali, tak jsme si rozuměli. Jsem řekl, že jako máme takovou group from Czechoslovakia. Ano, a tyhle ty keci, jestli bychom si nemohli zahrát. A oni jako, jistě, jako...
1: Tak ukažte, co umíte.
2: A teď ty kluci byli, to je můj ročník, že všichni, to byli profici už až na půdu, že jo. A začal Felix hrát... Jo, zařval tequila, to je tam, tam. No a teď začal ty žíně hrát a teď ty Maďarky přestali tancovat a takhle se shromáždili pod to pódium a Felix říká, Feloš, se mu říkali, že jo, a Felix říká, Laďo, pojď, zaspíváš si Crazy Love. A to jsme měli takovou krásnou úpravu toho, víš, to ty Polankovi, to Crazy Love. No, to byl úspěch, člověče, snad takový už jsem pak v životě neměl. Pak tam přišel Felix zahrál ještě jednu věc a najednou ten Oromotluk, ten, co vedl ty Maďary, šel k nám a měl něco v ruce a říkám, ten nás jde zabít. A víš co, on nám dal každému 50 forintů, ať toho necháme. To se mi už v životě nestalo, že pro velký úspěch, aby tě někdo vyplatil, aby si vypadl z toho placu.
1: Přestaňte, prosím vás, kazíte nám tady normy.
2: Ano, přesně, no. A já bych chtěl slyšet ten originál toho Polánku, který zila.
1: My jsme mu říkali Polánka.
2: Polánka, ano.
1: Takže
2: ano.
1: Dáme si Polánku.
2: Polánku, ano.
1: Písni, kterou s mnohem větším úspěchem zahrál kdysi a zaspíval v Maďarsku Láďa Županič.

0: Ladislav Županič je hostem dnešního tandemu. Já myslím, že jeho kariéra je opravdu přímo protkána úspěchy. Mimochodem, já bych řekl, že i takovými úspěchy, které jsou i jaksi vyznačeny nějakými cenami,
1: ano.
0: Protože já vím, že máš... Jednak pozor, za těch 10 let, co si řídil Karlín, si získal pro divadlo 8 centálie, ale ty si získal sám 2, jestli se nepletu. Je to
1: ano, tady? Já jsem získal Zákalec bláznů, tady dostal tálii a pak jsem dostal asi před 3 lety a z toho jsem se lekl. Peníku, já se to bojím říct, za celoživotní mistrovství. To je jako kdyby tě pochovávali.
0: No víš? Jo, to vypadá, že už jsi skončil.
1: No právě,
0: už dál
1: právě,
0: nic nebude.
1: No. Ale ještě jsem byl nominovaný na tálii za Chicago, ale hlavně já měl největší radost z těch tálií, co dostávalo tenkrát moje divadlo. Protože to bylo rok co rok a to už na nás žárlili ostatní scény a nadávali nám, že to máme podplacený. Nebylo, no. Akorát jednou, co mě nejvíc mrzelo, jsme dělali muzikál, to je úžasný muzikál, Viktor Viktorie. A tam jsem nominoval Vladimíra Brabce, mého kamaráda, který bohužel mě opustil, nebo nás všechny. Ten Láďa byl geniální. To byla role, to už mi bylo kolik, 67 nebo co. Tam vlez na jeviště a byl tam 2,5 hodiny. Tancoval, zpíval to. A já jsem mu navrhl Natálii. Jenomže jako ředitel jsem musel navrhnout 2. Tak jsem tam potom jako bokem dal geniálního tenora teda, pana Černého, který zpíval ve Francii to a my jsme dělali klasiku Zemí úsměvů a on tam měl obrovský úspěch. To on byl krásný tenor mimochodem, což je strašně úzký trh na tenory. Jenomže ta porota rozhodnutím jednoho hlasu to dala tomu panu Černému. A pak napsali jedny noviny, titulek Pomsta za majora Zemana, což je pravda. Jo. Jako nikdo si to nedoved, jako pořád odstřihnou, Kriste pane, v té době, kdyby to kdokoliv z nás dostal, tu roli, a přeče, já jsem potkal Láďu, my jsme se znali strašně dlouho, my jsme spolu točili třeba 100 rukátů za Juana televizní inscenaci. A já jsem ho potkal rozjásanýho a on říká, člověče, mám dělat detektivky. Četl jsem si první 2 díly dobrý. On, jenomže při těch prvních 2 dílech on netušil, kam to pan Sekvenc požene. Ale konec konců tam rádi všichni. Jako. A jenomže mu to pak nemohli odpustit. A...
0: Já tohle to nechápu, protože tam hrálo spousta jiných herců. Nikdo nezmíní, že tam hrál Josef Kemmer, Jan Tříska.
1: No jistě,
0: že ano. František Němec hrál v podstatě
1: člověka, který
0: šéfa,
1: odjíždí.
0: Šéfa STB,
1: no,
0: že jo?
1: No.
0: Ale všechno se to schrulo potom
1: ano,
0: na
1: to Láďu. No.
0: A nespravedlivý asi.
1: Byla, no a to nespravedlivý byla hlavně ta tálie. On seděl taky v tom nejužším finále, že jo, s tím panem Černým, což jako Karlín dostal tálii tak jako tak. Mm. Ale jako vím, že z toho byl strašně smutný.
0: No, mimochodem, ty jsi měl v podstatě vlastně poslední telefonický rozhovor s Vláďou, jo, před jeho chodinko. Odchodem, je to tak.
1: Ale člověk,
0: to muselo být hodně smutný. No.
1: Kdyby pámu se teď zjevil a řekl mi, Láďo, kolik bys chtěla, aby ti bylo let? Já mu klidně řeknu, jako je mi teď. Ale ať vydržím aspoň 15 let ještě. Ať jsem zdravý. Mně to nevadí ten věk. Zaplať pámu klepu to na dřevo. Jsem zdravý, pracuju, točím, všechno tak jako... Vlastně tenhle ten věk přináší taky nedobrý věci, že ti odcházejí kamarádi na věčnost. Já jsem třeba, když jsem obsadil Radka Brzobohatýho do Řeka Zorby, já jsem netušil, že je to jeho životní touha. A Láďa už u mě, Radek už u mě hrál asi v 4 inscenacích předtím. Byl tam neskonale šťastný. Tak šel na Vinohrady a Jiřině Jiráskový dal výpověď na schodech. Protože ona mu dávala takový pindy nějaký. A on miloval třeba Klec bláznů, na kterou já dostal tu tálii. A on tam hrál toho senátora, který nenávidí transvestity a homosexuály a tyhle ty bary. Že jo. To hrál geniálně. No a pak se mu nabít toho Zorbu a byla taková dlouhá pauza. A já říkám, Radku, jako jsem tě naštval a on byl úplně na měku, říká, já to řeknu, jak mi to řekl. A mi říká, ty vole, to je role, po které toužím celý život. Šel ale na operaci z kyčlí, do Kladna teda. A on mě tam odsaď volal. A kdybys mě viděl, já cvičím s tou domů a jas 2-3 raz a ten šíleně zařval. A mu se ta kyšle vykloubila.
0: Yeah.
1: Opravdu.
0: V přímém přenosu.
1: V přímém přenosu. Byl u toho Ondra, jeho syn. A takže kdybys to tady někdy měl, tak si na to můžeš zeptat. To byl takový frajer, on se dal dohromady. Za 3 měsíce začal tancovat Sirtaky v Řeku Zorbovi. Jak to? No a ten Láďa Brabec to odešel z Národního divadla, protože tenhle ten vynikající herec, který hrál Sirána, Petruči a já nevím, všechny ty možné role, co tam hrál, tak se šel zeptat nějaký, jak tam přišlo nové vedení, že bude dělat progresivní umění jako v Národním divadle, tak se šel zeptat té dramaturgině, jestli pro něj jako bude mít nějakou práci, že jako nechce chodit kolem divadla. A ona se na něho zadívala, teď nelžu jediným slovem, a říkala, a vy jste kdo?
0: Ne.
1: Ona. A ten den dal Láďa výpověď. Já jsem ho pak potkal a říkám, Láďa, já jsem viděl Pygmalion, to nebylo nic moc, ale ty jsi tam byl geniální Pickering, já tě nabízím Pickering a v tom My Fair Lady a to je obrovská role. A já si to rozmyslím. Večer mi volá, že to bere.
2: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
2: a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, 10 let řídil Láďa Županič, můj dnešní host tandemu, Hudební divadlo v Karlíně, čili může teď říct zcela zodpovědně a v podstatě taky bez jakýkoliv skrupulí, protože ty v podstatě už na tebe nikdo nemůže. Ty můžeš teď říct, jak se koukáš na současnou produkci muzikálu. Líbí se ti, nelíbí se ti? Já vím, že naposledy, jestli se nepletu, si hrál Ginger a Fred?
2: Ano, s Božidarou Turzonovou. Současně muzikály, ať mi to prominou, se mi nelíbí. To je dramaturgická bezradnost. Že se sáhne třeba na osvědčenou pohádku, to chápu. Já jsem taky sáhl třeba na zesenženou romanci nebo Dvě děvčátka námořník, protože jsem měl orchestr Karla Vlacha a měl jsem od tu oporu ten swing temerát. Když třeba, jak se to jmenuje ta pohádka, ve které hraješ?
1: Tři
2: no tak to je film, který si pouštějí po celé Evropě. A ty děti to milují, tak je logický. Ale teď, co vidím, když se vymýšlí nějaký doslova ptákoviny, který, a hlavně tam nejsou herci, to dělají popíci.
1: Já, to... A pořád ti samý, se dá říct.
2: A pořád ti samý, samozřejmě. A jsou to popíci z pop music, který prostě jako místo těch velkých estrád, co byly v televizi dřív, dva z jednoho města, ne z onoho, a ty, tak prostě chytli tady to, ale nedá se na to koukat. My jsme byli s jednou mojí známou na premiéře, já vím, že oni za to nemůžou, tak proto to nebudu jmenovat, takový jednoho muzikálu, který se nám z duše nelíbil. A teď to skončilo a dneska je móda neustále, že všichni tleskají ve stoje.
1: Ve stoje se musí tleskat.
2: Standing ovation. No. Jako tenkrát, když Kles bláznů měla premiéru, tak ten potlesk trval 15 minut, z toho 5 minut ve stoje. A to bylo něco zvláštního, ale prostě dneska každý vstet chodí a tleská ve stoje. No a tak tam zešli tleskat ve stoje a my jsme s tou kamarádkou seděli vedle sebe a seděli jsme. A vedle nás ještě dva manželé taky seděli. Člověče, kdyby pohledy zabíjeli, tak jsme byli mrtví. Ty lidi se na nás dívali jako na vyvrhlé, nekulturní blbce, který prostě nedovedou ocenit tohle umění, kterým se mě z duše protiví.
1: To byl možná ten samý muzikál, z kterého jsme odešli se ženou v půlce.
2: Taky si odešli. To mám radost, že v tom nejsem sám. Ano.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Láďa Županič už prozradil na sebe, ve kterých divadlech v současné době hraje, ale co je třeba před tebou, Láďo? Máš na svém stole nějaký nový scénář, kterým už listuješ? Nebo...
2: Nemám. Mám teda před sebou diář, kdy vím, kde hraju třeba 25. října letošního roku.
1: Kolik mimochodem představení tak za měsíc absolvuješ?
2: Ne moc, tak 10. Já ti něco řeknu, Jeníku. Byť si tenhle ten náš věk chválím, ale protože když vidím ty kamarády, co nám odešli na věčnost, já prostě nechci zemřít na jevišti. A nebo to, já si chci užívat ještě života, já jsem si ho moc neužil. Já jsem hned po JAMU šel do angažmá, že jo, pak jsem byl v prvním angažmá, v druhém na vojně v Auzu, pak jsem byl 20 let v Karlíně, pak jsem 10 let dělal ředitele, kde jsem se nezastavil, kde jsem hrál. A teď zase jsem, teď já od té doby, co jsem odešel z Karlína, tak jsem vystřídal snad, hrál asi ve 12 divadlech pražských. A najednou jsem měl pocit, že mi ten život uniká nějak mezi prstama. Že nemám čas jít za synem, za synama. Že nemám čas jít do hospody, kde se vedou ty nejkrásnější blbosti na světě, že jo. Tam vyřešíš všechno, že jo. Včetně Brexitu a tyhle věci, jako. Nemáš čas na to jít, jo. A když máš jeden den volno, tak si nemůžeš nic dát, protože víš, že druhý den dopoledne děláš, zkoušíš a večer hraješ. A takový to nadšení začátečnický, když jsem skončil JAMU, nechci říct, že mě opustilo, hraju rád, ale už to není takový to, už teď jsem dostal roli, teď si to zahraju.
1: Ne.
2: Ono, podívej se, když, jak jsem mluvil o ty My Fair Lady, já jsem hrál Higginse skoro 400krát, jo. Do dneška umím text, kdyby někdo zavolal, tak to můžu odehrát. Hello Dolly s Jitkou Molavcou jsme hráli přes 200krát, že jo. To jsou všechno krásné vzpomínky, ale já chci taky trošku si zajet na chatu. trošku žít, sednout si do auta, jet si někam, kamkoliv. Já mám rád takový ty, když někam jedu a odbočím na ty okresky a dívám se, jako kam to jedu, víš. Na to nebyl čas.
1: A... Ano, já myslím, že to je velice rozumný, prostě já tomu říkám, umět si dávkovat život. Dávkovat si jak práci, ano. Tak si dávkovat v přiměřeném množství taky zábavu.
2: Ano, ano.
1: A relax, odpočinek.
2: Tak, ano. Ano, ano.
1: A odřít si třeba i nějakou práci, která by mohla být zajímavá, ano, ano. Ale radši si odpočinu.
2: Ono to jde v sinusoidách. Najednou máš toho tolik, že říkáš, prosím vás, zlobte se do toho telefonu, já nemůžu. Já mám tohle. A najednou to spadne ta sinusoida dolů a nemáš nic. Pak to zase vyskočí nahoru, no jako s těma prázdninama, to nikdo netuší.
1: To je pravda. Láďo, já ti přeju, prosím tě, aby ta sinusoida byla pokud možno tak nějak úměrně uprostřed.
2: Ano,
1: aby
2: ano.
1: Tě to prostě ten život těšil. Měj se moc hezky, ať se ti daří.
2: Jeníku, já ti děkuju za pozvání a bylo mi s tebou moc dobře.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

se jmenuje Mámě, proslavila Březovskou desítku a především její autorku Olgu Homolkovou, kterou jsme také slyšeli. Uvedla půl hodinku plnou dobré české dechovky s písničkami o členech rodiny. A tak teď dejme slovo kapele plné sličných dam a zároveň výborných muzikantek, které si říkají České buchty. Mají pro nás píseň o tatínkovi. Je od Petra Finka a Josefa Štěpána, jmenuje se Pleš se ti blízká, tatínku.

Dnes v pořadu Muziky muziky vybíráme písničky o členech rodiny. Starobrněnská dvanáctka přidala píseň od Radoslava Muselíka a Ladislava Vencálka s názvem Teď tančí děd. A teď jsou před námi tři písničky o bratrech. Začneme lidovou z Pošumaví, jmenuje se Dvě sestřičky bratra měly. Natočila ji pošumavská dechová muzika Lesanka se zpěvačkami Gertou Ledínskou a Janou Kopřivovou. Upravil je Antonín Bulka.

Písnička, která právě dozněla, je lidová, upravil ji Petr Fink. S orchestrem Petra Finka ji zpívali Ludvík Petr a Eva Karasová a o dvou bratrech je i další, ta už je veselější. Jmenuje se Kosí bratři, napsali ji Áda Školka a Vladimír Salčák, s Waldau Finkovi zpívají Helena Hínová a Jiří Vondrák.

Vzpomínku na tatínka zpíval Jiří Langmajer, text je dílem Františka Kratochvíla ze Stříbra, hudbu napsal Antonín Bulka, písničku natočila v Českém rozhlasu Plzeň v roce 2008 rozhlasová Plzeňačka, špičková studiová dechová kapela, vytvořená z profesionálních hráčů. Tak a následující takty rozhoupe Mistříňanka, připravena je lidová písnička Kamaráde, bratránečku. K dalším písničkám o členech rodiny se vrátíme zase brzy, kde jinde než v pořadu Muziky muziky. Loučí se Jaroslav Kopejtko, ať se vám rádio vašeho kraje dobře poslouchá všude tam, kde právě jste, třeba v Železné Rudě, Alžbětíně, na Špičáku nebo Brčálníku. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech 17. dílu pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, měsíc lásky, tedy květen, se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a tak jistě uznáte, že písničku v máji, která naše dnešní setkání zahájila, jsem vůbec nevybral náhodou.

V roce 1971 bodovala ve světových žebřících další Fontánova píseň Que Sera v podání José Feliciana. A protože cover verzi téhle písně u nás pod názvem Nádherná láska naspíval Pavel Novák, tak trochu mě předběhl, protože měl pohotovějšího producenta Miloše Skalku. Naspíval jsem ji alespoň v Německu. Udělal jsem si tam radost v roce 1972.

Dnes slavná píseň Kesara, spjatá se zpěvníkem slavného nevidomého portorikánského zpěváka a výtečného kytaristy José Feliciana. Když se mi v roce 1972 v Hamburku nahrával, ani ve snu by mne nenapadlo, že o dva roky později budu mít s Felicianem společný koncert v pražské sportovní hale. Přiznám se vám, ne společný, ale tenkrát jsem mu tak trošku hrál předskokana. Po koncertě jsem ho pozval domů, přišel jeho management, přišli jeho hudebníci a u nás doma samozřejmě velká party, přišli mý muzikanti a pochopitelně tenkrát, protože jsem nebyl ještě ženatý, byly přítomny krásné dívky, které Feliciano nemohl samozřejmě vidět, ale za to si je patřičně osahal. No a k této návštěvě

se váže taková historka, kdy už v 5 ráno party byla opravdu rozjetá naplno. Jose se omluvil s tím, že už se bude muset loučit a že se musí trošku prospat, protože brzo ráno pro něj a členy jeho kapely připravil Prago koncert vyhlídkovou projížďku Prahou. To ne, že by Prago koncert samozřejmě byl tak netaktní, ale jak jsem poznal všechny nevidomé tyto geniální, fantastický zpěváky, tak oni prostě svůj handicap viděli s nadhledem. Mimochodem v roce 1979 vystoupil Jose Feliciano na bratislavské Lyře a před 2 lety koncertoval v pražském klubu Sasazo. Škoda, že jsem neměl čas. Mohli jsme si tu party zopakovat trochu v jiném obsazení.

0: José Feliciano ve svém vůbec největším hitu ve slavné písni Light My Fire, kterou si už v roce 1968 vybral z repertoáru americké skupiny Doors a jejího frontmana Jima Morrisona. Rodák z Portorika, ročník 1945, přesídlil s rodiči už jako dítě do španělské části newyorského Harlemu. Tam neustále poslouchal rock'n'rollové a jazzové desky a z nich se učil. Jeho posedlost s hudbou prý neměla meze. Zavíral se s deskami v pokoji a často celý den nevycházel ven. A při poslechu zkoušel hrát na kytaru. A jak je vidět, velmi se mu to vyplatilo. Felicianovy písně jsou plné zvláštní nostalgie a latinoamerického rytmického citu. Na jednom svém koncertním záznamu úplně improvizovaně zaspíval jen tak s kytarou píseň No Dogs Allowed. Psům vstup zakázán. Když jsme se v Praze setkali, ptal jsem se ho, co ho inspirovalo k této písni. A tak mě vyprávěl, že když přišel do hotelu, kde měl rezervaci se svým psem, který ho vedl, skutečně mu na recepci řekli, sem psi mají zakázaný vstup. No dogs allowed. V 50 zemích světa vydal kolem 65 alb a získal 8 amerických hudebních cen Grammy. Pro dnešek se s jeho zpěvníkem rozloučíme nádhernou baladou No me hables más de amor. Nemluv na mě zamilovaně.
1: No me hables más de amor.

José Feliciano a balada No me hables más de amor. Na svém posledním pražském koncertě uvedl svou verzi písně I've Got a Woman z repertoáru jednoho z mých nejoblíbenějších zpěváků, Ray Charlesa. Když jsem krátce před založením divadla Apollo měl v roce 1965 v divadle Semafor společný recital s Evou Pilarovou, nemohli jsme s Evou písně z Charlesova repertoáru vynechat. Tady jsou dvě z nich.

0: Yeah.
1: Příznivci, fanoušci Ray Charles se prominou. Znalci, kritici, prosím vás, nesrovnávejte. Ale musíte uznat, že jsme s Evou Pilarovou zpívali tyto písně s láskou a že jsme se snažili. Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte pořad Zpátky si dám tenhle film, který pro vás týden co týden připravuje a uvádí Karel Gott. Frank Sinatra o Ray Charlesovi prohlásil, v naší branži je to jediný skutečný genius a gigant. I tentokrát s ním musím souhlasit. Několikrát jsem měl možnost vidět Ray Charlese na koncertním pódiu, nejen v Praze, kde vystupoval v Paláci kultury a kde jsem ho obdivoval, jak přesto, že je těžké vytvořit vůbec nějakou atmosféru v tomto kongresovém sále. Jemu se to podařilo, byl to fantastický koncert, kde nás uvedl doslova do tranzu. Ale viděl jsem ho i v jiných evropských městech. Nikdy jsem neodcházel zklamaný. Naopak nadšený a uchvácený tím, jak tenhle nevidomý umělec uměl vyspívat lásku k hudbě a k životu. A protože Ray Charles se pro nás, jeho obdivovatele, není nikdy dost, tak bych vám teď rád nabídl tři jeho nahrávky. Začneme písní Georgia on my mind, kterou rodák z Albany ve státě Georgia poprvé nahrál v roce 1960. O 19 let později se tato píseň stala státní písní, nebo chcete-li hymnou, tohoto amerického státu.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rusák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Český rozhlas Dvojka, Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.

Ray Charles ve třech velkých hitech své pěvecké kariéry. Možná jste i vy viděli skvělý životopisný film Ray z roku 2004. Americká filmová akademie snímek ocenila dvěma Oscary za nejlepší zvuk a Oscarem pro nejlepšího herce v hlavní roli, tím byl Jamie Foxx. Ray Charles byl dvakrát ženatý a přiznal se k 9 dětem. Podle jeho přítele a dlouholetého manažera Joe Adamse, který ho na každém koncertě přiváděl ke klavíru, však po světě běhá mnohem víc malých Charlesů. Vedle žen byly jeho největší vášní terénní vozy. Jednou byl prý dokonce přistižen, jak v nevadském údolí smrti sám řídí a traduje se, že po jednom z koncertů v jednom z Los Angeleských klubů se ve 3 ráno rozhodl zaletět si do San Francisca. Když s ním nikdo z přátel nechtěl letět, prohlásil: klidně se bez vás obejdu. Ve vzduchu si to odřídím klidně sám, ale nikdy mě nechtějí dovolit, abych taky sám přistál.

Ray Charles dospíval zřejmě největší hit své pěvecké kariéry. Skladbu, kterou u nás zařadili do svého repertoáru mimo jiné Pavel Novák, Karel Hála nebo Marie Rotrová s Petrem Němcem. Ray Charles vydal tuhle původně countryovou píseň v roce 1962 na albu Modern Sounds in Country and Western Music. Geniálně na něm propojil soul, rhythm and blues, gospel, swing, jazz, blues, rock and roll a country, tak jako nikdo před ním ani po něm. To způsobilo v roce 1962 takovou senzaci v celé hudební branži, protože to bylo něco úplně nového. Překvapil tím celý barevný svět i celý bílý hudební countryový svět. Ray Charles na to reagoval větou: country hudba je upřímná hudba. Ještě rok před smrtí, v roce 2003, nahrál Ray Charles album duetů. Já vám jeden z nich nabídnu. Ray Charles v něm spojil svůj zpěv s Eltonem Johnem. A to v jeho krásné baladě Sorry Seems to be the Hardest Word. Promiň, je to nejtěžší slovo.

Ray Charles a Elton John. Po melancholické písni změníme trochu náladu, protože nás čeká židovská anekdota. Pan Poperstein s jeho ženou Esther se rozhodli, že si udělají takovou dobrodružnou cestu, že ještě neznají Saharu. Ztratili orientaci a už třetí den byli bez vody, bez jídla, pátý den už skutečně jenom leželi a byli skoro už u konce života, když náhle pana Poppersteina napadlo: Esther, už si poslala ten klavír do té naší školy těm dětičkám na obci? Ne, ještě ne. A už si zaplatila poplatek na obci? Ještě ne. A poslala si ty peníze synagoze? Ještě jsem je tam neposlala. To je dobře, to je dobře. Prosím tě, proč je to dobře? Tak to nás najdou.

Born to Lose. Píseň z countryového repertoáru Ray Charlese jsem s českým textem Jirky Štajdla a pod názvem Kvůli vám naspíval v roce 1967 na album Hlas můj nech tu znít. No a to je pro dnešek bezmála všechno. Rozloučím se s vámi písní Crying Time, kterou vedle Ray Charlese naspíval též její autor country velikán Buck Owens. Jirka Štajdl píseň nazval Jsem na světě rád. Mějte se krásně a za týden se společně sejdeme nad 18. dílem pořadu Zpátky si dám tenhle film. Už se teď těším. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji krásný, i když na mnoha místech zatím hlavně deštivý pátek. Ovšem vypadá to, že i dnes nás čeká pestré počasí. A spolu s víkendovou předpovědí to probereme jako obvykle kolem 8:30. Tentokrát s meteorologem Pavlem Karasem. Ještě předtím se pomyslně zastavíme v Ostravě, kde hledají jednoho mladého lemura, a pokud naopak bydlíte v Praze, a nebo to do hlavního města nemáte daleko, budeme pro vás mít i skvělý tip na zítřejší odpoledne. A sice koncert, oslavu a setkání se skvělými muzikanty a rozhlasáky v jednom. Své sté výročí totiž slaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a budeme velmi rádi, když u toho budete i vy. Stačí jen přijít třeba s dekou nebo lehátkem do pražských Riegerových sadů a užít si muziku. O orchestru a koncertu si už za chvíli budeme povídat s hlavním hostujícím dirigentem panem Robertem Jindrou. Tak si na to počkejte. Do té doby vám zaspívá třeba Karel Gott a ještě předtím Marie Rotrová. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A jak už jsem před chvílí zmínil, dnešní pozvánka nás zavede jen kousek od budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě do Riegerových sadů, kde už zítra odstartuje své oslavy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A proto jsem rád, že je s námi dnes na Pohodě nejen hudební ředitel opery Národního divadla v Praze, ale také hlavní hostující dirigent Sočru, pan Robert Jindra. Dobré ráno.
3: Dobré ráno přeji.
2: Vy máte za sebou řadu významných angažmá. Kudy vedla vaše cesta do rozhlasového orchestru?
3: Tak já se přiznám, že vlastně rozhlasový orchestr mě přizval jako jeden z prvních ke spolupráci mimo operní sféru, protože já jsem byl zapsaný především jako operní dirigent a tehdejší vlastně ředitel Českého rozhlasu nebo symfonického orchestru Českého rozhlasu mě oslovil ke spolupráci a já jsem byl za to strašně vděčný, protože to bylo jedno z prvních vybočení z té právě operní říše do takové té symfonické oblasti, takže jsem byl strašně rád a velmi jsem si ten soubor oblíbil, protože tam kromě dobrých muzikantů jsou taky úžasní srdeční lidé, kteří skutečně hudbu dokáží naplnit něčím takovým bonusem, který je tam navíc a musím říct, že zkoušet s nimi a pracovat s nimi je vždycky velkou radostí už od té doby a jsem rád, že ta spolupráce takhle pokračovala i nadále až do dnešních dnů.
2: No a my jsme rádi, že jste součástí rozhlasového orchestru. Nicméně teď se zeptám hodně laicky. Mě zaujal název té vaší pozice. Jakou roli přesně v souboru má hostující dirigent?
3: Tak vlastně hlavní hostující dirigent

0: aspoň já to tak chápu, je v podstatě dirigent, který se pravidelně v určitém časovém rozsahu s tím orchestrem setkává, že to není taková ta náhodná spolupráce, kdy vás osloví na jeden projekt v sezóně a pak se třeba 2 roky nedostaví žádná spolupráce. Je to vlastně taková víc kontinuálnější spolupráce s tím tělesem, ale samozřejmě hlavní žezlo v ruce vždycky drží šéf dirigent a já jsem byl strašně rád a bylo to jedno ze základních při tom rozhodnutí stát se vlastně součástí Českého rozhlasu takhle na blížší vzdálenost, tak bylo to, když pan ředitel Čížek vlastně mi říkal, že oslovil pana Popelku, Peťu Popelku na pozici šéf dirigenta, tak má odpověď, jestli bych chtěl s ním působit současně v rádiu, tak jsem řekl okamžitě ano.
1: Já jako posluchač a návštěvník koncertu vnímám dirigenta většinou jako někoho, kdo během toho koncertu samotného řídí dobře sehraný soubor a v zásadě už si to může jen užít. Je to tak, nebo se i během těch koncertů zapotíte?
0: Tak samozřejmě to záleží na mnoha faktorech. Vždycky víte, co umění je živá záležitost a v podstatě stát se může kdykoliv, cokoliv, jsme všichni jenom lidé, každý může udělat nějakou chybu, ale většinou ta koncentrace při těch koncertech je extrémně velká a musím říct, že speciálně právě Socher se koncentruje na těch představeních nebo koncertech tak zásadně, že se mi vlastně s nimi nestal žádný zásadní karambol, který by se dal označit za něco fu, to bylo opravdu náročné, ale je to samozřejmě, odvíjí se to od náročnosti programu a třeba styl, který zrovna v té chvíli interpretujeme, jestli je nám bližší nebo vzdálenější. Každopádně vím, že koncentrace je to nejdůležitější, ale jak říkám, jsme jenom lidé, může se stát ledacos, i když samozřejmě to nepotěší, když se něco houpne.
1: Říká Robert Jindra, dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A protože vy máte to srovnání, docela by mě zajímalo, liší se v něčem ten rozhlasový soubor od těch, řekněme, klasických?
0: Tak jak říkám, je tam, ono se to dá těžko úplně popsat slovy, protože já se mám možnost setkávat doslova s orchestry po celé Evropě momentálně a já tak říkám, že každý orchestr má svoje specifika, ať už pozitivním nebo negativním světle. Každopádně i Socher má svoji vlastně takovou specialitku, jak říkám, ty zkoušky jsou vždycky velmi intenzivní, ale probíhají naprosto neuvěřitelně přátelské a takové tvůrčí atmosféře, která nás potom v podstatě inspiruje a hecuje jít pořád dopředu až do toho vyvrcholení toho samotného koncertu. Takže musím říct, co je speciální na Socheru. Já říkám, že je to taková jedna velká hudební rodina.
1: Pojďme se tedy zaměřit na ten zítřejší koncert. Ten bude pod širým nebem. Na to jsou muzikanti zvyklí nebo tam jsou taky nějaká specifika?
0: Tak speciálně vlastně Socher je zvyklý vlastně tyto akce provozovat, ty open air akce. Já myslím, že je to taková velmi zdravá věc, která je samozřejmě náročná, protože živá hudba v sále je pro nás vždycky příjemnější, protože pracujeme s tou akustikou toho sálu, takhle jsme trošičku v rukou zvukařů, kteří vlastně tomu dávají nějaký prostor a nějaký zvuk a i na souhru je to většinou náročnější venku, ale Socher na tyto věci velmi zdatný a připravený, takže věřím tomu, že i tentokrát to pro nás bude radost a vyhneme se nějakým technickým problémům, třeba se ozvučením nebo tak.
1: Pro posluchače to jistě radost bude také, ti nebudou v oblecích, pravděpodobně budou posedávat na piknikových dekách přímo v sadech. Na co všechno se můžou těšit?
0: Tak ten program je vlastně sestavený a byl to vlastně i záměr toho koncertu, abychom opravdu zahráli, teď to řeknu v úvozkách, ty největší pecky z klasické hudby, které opravdu pozná takřka každý, už jenom třeba, že ty melodie z těch určitých částí znají lidé třeba z filmu, z nějakých prostě filmových záležitostí, ale myslím si, že ten mix je velmi dobře udělaný právě, aby to mělo takovou tu odlehčenou letní atmosféru a vlastně třeba i člověk, který nemá s klasickou hudbou nic moc společného a půjde okolo, tak řekne, ježiš, to je ale fakt super, to znám, to jsem už někde slyšel.
1: A máte vy jako fanšmekr v tom repertoáru nějaký oblíbený kousek?
0: Tak já jsem milovník hudby všeobecně, takže pro mě je vlastně oblíbený kousek úplně každý, ale myslím si, že speciálně na tom zítřejším programu se těším na slavnou jízdu Valkýra Richarda Wagnera, což je taková velká slavná část jeho opery Valkýra.
1: A já ještě připomenu, že hlavní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu začne tedy zítra v 8 večer, ale už o 3 odpoledne je pro návštěvníky v Riegerových sadech připravený bohatý program oddechovky po jazz a víc informací najdete na webu socer.rozhlas.cz. Samozřejmě vstup je volný, to platí, pane dirigente, vidíte.
0: Ano, to platí, aspoň co já vím, tak ano.
1: Pozvánku nám do vysílání přinesl hlavní hostující dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu pan Robert Jindra. Moc děkujeme, ať to zítra všechno vyjde a budeme se těšit zase brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou a přeji krásný den a doufám, že se vidíme v Riegerových sadech.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Ta další zpráva, kterou tu mám, je sice přísně vzato téměř 2 dny stará, ale zároveň pořád aktuální. Ostravská zoologická zahrada totiž stále hledá mladého lemura, konkrétně 2letého samce lemura kata. Ten byl nedávným přírůstkem a v zoologické zahradě se měl právě zabydlovat. Ale místo toho při první příležitosti udělal pravý opak. Pokud nás tedy posloucháte v Ostravě, schválně se pro jistotu podívejte do koruny nejbližšího stromu. Právě tam se obvykle lemuři zdržují. A to je taky důvod, proč není vůbec jednoduché ho objevit. I proto se ostravská zoologická zahrada spoléhá hlavně na hlášení od veřejnosti, která obratem prověřuje. Zatím to tedy k úspěchu nevedlo, ale vypadá to, že lemurovi na útěku snad nic nehrozí a pravděpodobně mu ani nic nechybí. Je totiž teplo a zároveň období roku, kdy si i ve městě snadno obstará potravu, ať už půjde o larvy brouků nebo dozrávající plody. Venku tak může vydržet i několik týdnů. Zoologická zahrada ale i tentokrát zdůrazňuje základní pravidlo, které platí u všech podobných případů. Pokud byste na lemura narazili, nesnažte se ho odchytit na vlastní pěst. Dobře míněné snahy tohoto typu totiž ohrožují jak zvíře, tak samotného snaživce. A třeba, že zrovna lemuři působí neškodně a kamarádsky, v případě stresu dokáží člověka ošklivě pokousat. Jediný správný způsob tak je kontaktovat zoologickou zahradu. Pouze snad pokud by se zvíře dostalo například do chodby nebo do skleníku, tak můžete pomoci tím, že ho v takovém uzavřeném prostoru pozdržíte. Mimochodem, z ostravské zoologické zahrady utekl samec lemura naposledy před 16 lety. Tehdy se venku toulal zhruba 3 dny, než ho hlídka objevila přibližně 3 kilometry od zahrady. Tak uvidíme, jestli ho tenhle útěkář trumfne. V každém případě všem zúčastněným držíme palce, aby to dobře dopadlo.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Velká část republiky se dnes probudila do deštivého rána. No a jak to bude pokračovat nejen během pátku, ale i během celého víkendu, to zjistíme právě teď.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A proto zdravíme Pavla Karase na Kavčí hory. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Pavle, to deštivé ráno, to platí spíš pro Čechy, je to tak?
2: Zatím pro Čechy, ale postupně se ten déšť a přehánky budou přesouvat i na Moravu a do Slezska. Odpoledne nás pak čeká spíš proměnlivá oblačnost místy s přehánkami, který bude během odpoledne a večera ubývat, stejně jako oblačnosti, a večer se na řadě míst vyjasní. No a ten dnešek bude samozřejmě chladnějším dnem oproti včerejšku. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21, na východě Slezska až na 23 stupňů Celsia. Pád bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer bude slábnout.
0: Vláha je určitě důležitá pro přírodu, ale víkend by mohl být trošku slunečnější. Jak to tam vidíte?
2: Vypadá to velmi nadějně, jak v sobotu, tak v neděli bude zprvu převládat polojasno nebo skoro jasno. V sobotu bude oblačnosti přibývat od jeho západu a odpoledne se nejprve v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku objeví pár přeháněk. V neděli bude více oblačnosti na severu a severovýchodě, kde taky přechodně sprchne, ale jinak celkově ten dojem víkendu by měl být spíše slunečnější. Co se týká teplot, tak bude zase o něco teplej než dnes. Maxima čekáme mezi 20 a 25 stupni. Jižní Morava bude teplejší, v sobotu se tam teplota vyšplhá na 27 a v neděli na 28 stupňů.
0: Ať je ten víkend příjemný i pro Pavla Karase, moc děkujeme za předpověď a zase někdy naslyšenou.
2: Moc krát děkuju, přeju krásné dny.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: A co nás čeká v dalších minutách pohodového rána? Zamíříme na zámek do Slatiňan a už za chvíli bude mít hlavní slovo Eva Bucharová ve své bylinkové lékárně. Úplně nejdřív je ale čas na další písničku. Zpívat bude Ivan Mládek a bude to o lásce, o počasí a také o jedné zaniklé říční plovárně.

0: Víte, co je to krkavec menší nebo vlašský bedrník? Pokud typujete, že jde o zástupce flóry, máte pravdu. Jak nám teď přiblíží naše bylinkářka Eva Bucharová, jde o trvalku, která má ráda slunce, je chutná i léčivá.
1: Krkavec menší, když se pěkně rozroste, tak může připomínat keř kapradí, ale lístky se podobají spíš těm, co má meduňka. Obsahuje saponiny, esenciální olej, C-čko i třísloviny. Má protizánětlivé vlastnosti. V lidovém léčitelství se používá při problémech s hemoroidy, při zánětech dásní, při popáleninách, ekzémech anebo vyrážkách. A v kuchyni měl krkavec menší taky využití už u našich předků. Čerstvé lístky používali jako koření do likérů, nebo vína, nebo místo špenátu. Krkavec podporuje chuť k jídlu a posiluje žaludek. Listy jsou dobré mladé, ty staré jsou hořké. Čerstvé mladé lístky jsou pikantní, svěží, s trošku oříškovou chutí a voní podobně jako okurky. Můžete si je nasekat do tvarohové pomazánky, nebo na brambory, nebo prostě jenom na chleba s máslem.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Každou první sobotu v měsíci pro vás budeme nově vysílat Tobogan z legendární Ypsilonky. Tentokrát oslavíme půlku letiny Nadi Konvalinkové. Blahopřátí přijdou třeba Jiří Lábus, Jaroslava Krečmerová, Mirek Kořínek a celá ypsilonská parta. A už teď můžu slíbit, že opět polechtáte svoje bránice.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

Milan Drobný nás vzal na Boubín, my ale zamíříme do Slatiňan. Na zámku tam dokončují opravu spojovací chodby do sousedního kostela. Kvůli špatnému stavu byla pro návštěvníky dlouho nepřístupná, ale to by se teď mělo změnit. Víc vám řekneme jen co dospívá Jana Petrů.

0: Řemeslníci dokončují opravu 40 metrů dlouhé nadzemní chodby ve Slatiňanech. Spojuje zámek s kostelem a je výjimečná hned z několika důvodů. Je víc nakřivo než slavná věž italské Pise a taky se málem zřítila. Brzy se ale do ní budou smět podívat první návštěvníci, jak uslyšíte v příspěvku redaktora Josefa Kopeckého.
1: A jsme nahoře. A tohle taky vypadá, že...
2: To je komplet, tady se na tom teď maká.
1: Že je to nové.
2: Řeší interiér.
1: Tady je ten původní rákos, že jo, to je ono.
2: To je plátno ze stropu. To je vlastně lněné plátno, klasické malířské plátno.
1: My jsme teď s kastelánem státního zámku Slatiňany Jaroslavem Buštou prošli kusem spojovací chodby. Proč vlastně ta rekonstrukce přišla na řadu?
2: Ono si to vyžádal fyzický stav té chodby. Spojovací chodba mezi zámkem a kostelem byla vytvořena v roce 1861. Dělali se jenom takové drobnější úpravy. Bohužel jsme zjistili, že jsou v ní poměrně výrazné statické problémy, kdy tady byl jeden uhnilý trám, nosný trám té konstrukce. On je to takový rámový nosník, takže hrozilo vlastně statické selhání jedné části. No a druhým problémem byl náklon té chodby. Tu konstrukci bylo nutno zesílit, což se dělalo takovými kovovými platlemi, a zároveň bylo potřeba už s tím vyměnit i střešní krytinu, opravit i vlastně veškerý interiér, veškerá okna.
1: Já se vrátím k tomu náklonu, jak jste zmínil. Vy jste říkal, že máte víc stupňů než šikmá věž Pise.
2: Je to tak. Znovu jsem vytáhl nějaké geometrické základy ze střední školy, takže pomocí věty tangens tak se dalo jednoduše vypočítat, že náklon té chodby je vlastně 4,5 stupně, což je o půl stupně víc, než má šikmá věž v Pise. My tu chodbu nebudeme rovnat, už to zůstane takto šikmé, ale tím, jak se zpevnila ta konstrukce, tak už by se chodba neměla naklánět.
1: Tady bude vidět ta zelená.
2: Jo, jo. To rovnou dejte v nohu ven, to je v pohodě. Tak.
1: Kdy bude hotovo? Kdy bude chodba kompletní?
2: Mělo by to být hotovo v průběhu letošního léta, protože bychom rádi chodbu zapojili do takových mimořádných prohlídek. Tím, jak je lokačně na úplně opačné straně objektu, i tak bude omezené množství lidí, kteří sem budou moci vstoupit. Nelze ji zařadit do klasické prohlídky, takže to bude spíše taková specialita v rámci Dnu evropského dědictví a podobně.
1: Oprava spojovací chodby bude stát přes 10 milionů korun. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.

Ranní vysílání s datem 5. června je za námi, ale já věřím, že vy s naším vysíláním zůstáváte. Už jen kvůli tomu, že i nadále to bude pohoda. Jan Rosák si bude v tandemu povídat s herečkou Romanou Goščíkovou. To už po 9. hodině. Po 10. nás čeká pořad A léta běží, vážení, o strážci prezidenta Edvarda Beneše. No a v 11. nabídneme kolotoč, kterým vás dnes provede můj kolega Lukáš Berný. Tak Václav Kuba, ten už se jen rozloučí. Přeji vám hezký poslech, pohodový víkend, opatrujte se a zase brzy naslyšenou.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den, milí posluchači, Jan Rosák vás opět vítá v Tandemu. No samozřejmě i dnes bude v našem vysílání host. Řečeno možná takovou genderovou češtinou hostka. Ale já spíš řeknu, že to bude mladá atraktivní herečka, která jen tak mimochodem zvládá několik prací činností najednou. Ale jak jsem si přečetl, tak ona vlastně prý vždycky dělala víc věcí najednou. Z konzervatoří studovala zároveň gymnázium, pak i divadelní vědu na Karlově univerzitě. Do divadla nastoupila jako herečka, pak jí to nedalo, začala do toho mluvit, pomáhat s produkcí a najednou zjistila, že v tom divadle je vlastně ředitelkou. Jeden čas byla dokonce nejmladší divadelní ředitelkou u nás. Hostem Tandemu je Romana Koščíková. Já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj.
2: Hezky jsem to řekl o tobě.
3: Moc krásně, děkuju.
2: Tak dneska si samozřejmě budeme povídat o tvé práci, o divadle i o tom, jak si třeba vybíráš pro divadlo herce. Všem posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Romana Koštíková je dnes hostem našeho tandemu. A protože jsi poprvé, tak by si se mohla malinko představit. Já vím, že jsi ze Severní Moravy. Přímo jsi se narodila v Ostravě?
2: Přímo v Ostravě.
1: V porodnici? V Ostravské?
2: Ano, ano. Doma ne.
1: No pozor, to já jsem se například narodil doma. Já mám rodný dům.
2: Já tam... mám rodnou porodnici.
1: A na porodnici není cedulka ještě žádná.
2: Ne.
1: A v Ostravě jsi také strávila své dětství?
2: Ano, vlastně do 16 jsem žila na Fifejdách a když mi bylo 16, tak jsme se přestěhovali s rodičema do Brušperku, protože se tam postavili domeček. Brušperk je mezi Ostravou a Frýdkem Místkem.
1: A jak tak vzpomínáš úplně na ty první kontakty

0: a potom nějak děda to ještě, můj dědeček viděl někde nějaký, že konkurs do dětského pořadu televizního, no tak jsme tam šli, samozřejmě maminka mě tam doprovázela, že jo.
1: Tak to je jasný, to je jasný, to jo, a... ale iniciativa byla tvoje.
0: No tak já jsem to taky vždycky nějak k tomu inklinovala, no. A chtěla, a tím, že vlastně pocházím jakoby i z rodiny, která jako je kulturní a naši
1: a má nějakou babič... hereckou, jako
0: to ne, to ne, ale jakoby vždycky takový ti návštěvníci divadel, prostě pravidelní prababička, babička, rodiče měli vždycky předplatný v ostravském divadle.
1: A ochotničil třeba?
0: Ochotničila babička z taťkovy strany, jakože maminka od tatínka.
1: Aha,
0: a ta i zpívala a tak.
1: No tam tuto možná takhle mává z dálky.
0: Možná.
1: No a ty jsi se, jak jsem už tady předeslal, kromě gymnázia přihlásila taky na konzervatoř. Co, mm-hmm. co bylo dřív?
0: Dřív bylo gymnázium, protože já jsem studovala víceleté gymnázium, teda od 6. třídy vlastně od primy. A pak v nějaké kvartě nebo kvintě, teďka nevím, jsem vlastně dělala přijímačky na konzervatoř ostravskou, protože jsem studovala matiční gymnázium v Ostravě a dostala jsem se, no a bylo mi už škoda nechat ty poslední dva roky gymnázia jenom tak jako ladem a jít jenom na tu konzervatoř, no to si budeme povídat, to není moc škola, jako je to škola samozřejmě, ale není to moc.
1: Aby tě neslyšel někdo z vedení školy teď.
0: Není to moc vědomostní škola, že je zaměřený to fakt jakoby převážně na ty praktické věci. Takže a tím, že jsem nechtěla být jenom hloupá herečka, tak jsem si řekla, že si samozřejmě to gymnázium dodělám a tím, že mi to bylo umožněné, protože já jsem byla taková šprtka, že jsem vždycky na gymplu měla samé jedničky, tak s tím nikdo neměl problém, že mi dali na gymnáziu individuální studijní plán a ty poslední dva roky jsem vlastně dodělala to gymnázium. No a právě když jsem v Ostravě odmaturovala, tak jsem v létě potom natáčela tady s panem režisérem Krejčíkem Svatou noc v Praze, no a tak nějak to dopadlo, že jsem se potom po natáčení vrátila domů a řekla jsem, maminko, tatínku, přestupuju na Pražskou konzervatoř.
1: Počkej, ty si to vzala nějakým hákem, s Krejčíkem najednou prostě točíš nějaký filmy. Jak jsi se k tomu dostala?
0: To zase byl nějaký konkurs vyvěšený na nástěnce na konzervatoři v Ostravě.
1: Velice aktivní, velice akční. No, já si myslím, že ty nenecháváš ten svůj osud, aby ti proklouzl mezi prsty, ale chytí ho vždycky pevně. Je to tak?
0: Tak nějak to tak mělo být, no.
1: No, je samozřejmě. A jak jsi se dostala k tomu studiu divadelní vědy?
0: Tak to zase bylo jakoby další pokračování, že potom, když jsem byla tady ve třeťáku na konzervatoři, tak jsem dělala jenom, v uvozovkách jenom, tu jednu školu. A začala jsem tak uvažovat, že bych mohla nějakou jako vysokou a tím i, že jako věděla jsem, že to udělá velkou radost rodičům, že budu mít nějakou vejšku, tak jsem se přihlásila právě na divadelní vědu a ono to bylo i výhodné, protože na Palachově náměstí jeden roh je konzervatoř a druhý roh je filozofická fakulta, takže jsem to měla jenom přes cestu.
1: Jsi měla přes silnici jenom, no to je pravda, no. A máš nějaký titul?
0: Jo, já jsem Megera.
1: Ty jsi Megera, no prosím, promiň, že ti tak neříkám, ale my už se známe delší dobu, tak nemusíme.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Hostem dnešního tandemu je tedy herečka, ale také divadelní ředitelka Romana Goščíková. K tomu ředitelování jsme se vlastně ještě nedostali, ale dostaneme. Musím přes tvoje různá angažmá, přes ta zastavení herecká v tvém životě. Jak to pokračovalo? Když jsi uspěla třeba u pana Krejčíka, tak se začaly hrnout nabídky?
2: Ne, to tak jako vůbec nebylo. Já jsem právě, nebo ta velká změna, která nastala díky právě té svaté noci s panem Krejčíkem, kromě teda seznámení se s ním, a my jsme se potom jako potkávali na více do pracovních projektech ještě později, ale tak největší ta změna byla, že jsem přišla do Prahy. Jo, to bylo takový jakoby nejvíc. A potom vlastně po maturitě na konzervatoři jsem začala hrát, protože mým spolužákem byl Jirka Srnec, tak jsem začala hrát v Černém divadle a 2 roky jsem si s nima cestovala, což bylo super úžasný. Jako
1: to
2: jsi
1: viděla kus světa?
2: Kus světa, no, zejména jako Latinskou Ameriku, což bylo fakt jako bezvadný. A projeli jsme toho jakoby spoustu, ale pak mi právě začala chybět činohra a začalo mi chybět i natáčení, protože samozřejmě, když jste někde 3 měsíce z roku nebo 4 měsíce z roku pryč, tak nemůžete nic jakoby dlouhodobýho točit ani hrát nějakou činohru. Takže jsme se s Jirkou dohodli, že jsem vlastně už potom zůstala doma a pak jsem účinkovala v Ta fantastice, v divadle, no a pak jsem se právě už v tom vlastně roce, kdy se i začala točit Ošklivka Katka seriál, tak jsem se seznámila s lidmama z divadla, původního divadla Rity Jasinské, který se postupně přejmenovalo v Divadlo různých jmen. No a tam jsem právě začala jenom jako herečka nejdříve a pak se to tak nějak jako stalo, že jsem se stala ředitelkou a z toho Divadla různých jmen jsem se potom dostala, že už jsme po 10-11 letech fungování chtěli stálou scénu a proto teďka máme Divadlo Radka Bezobohatého.
1: No, Divadlo různých jmen by se mohlo klidně jmenovat Divadlo Romany Janákové. Protože ty už jsi vlastně paní Janáková teď.
2: Jo, já jsem paní Janáková.
1: Takže to DR klidně má několik významů.
2: Má to několik i přesahů, takže to tak jako hezky, jakože ono i Divadlo různých jmen, Divadlo Radka Bezobohatého, to je taky jméno, že jo, tak ono to všechno tak vzniklo hezky.
1: To je pravda. Jak prosím tě došlo k tomu v nástupu do Divadla Radka Bezobohatého? Jak?
2: Tak těch počátků si byl účasten taky, no. Protože jsme tam vlastně začali hostovat jenom formou pronájmu zpočátku s představením Stvoření světa bez cenzury, které právě můj nynější manžel už teď napsal a zrežíroval. Ty v něm hraješ Boha, já hraju Evu, která je dokonalá, že? Jak jinak? A tak jsme se dostali vlastně do toho Divadla Radka Bezobohatého, seznámila jsem se s paní Gregorovou a potom v průběhu roku probíhala jednání, která dospěla až k tomu, že jsem to divadlo koupila.
1: Ano, ty ostatní okolnosti nechci laskavý čtenář přečte v bulvárním tisku, kde samozřejmě to všechno přehnané a zkreslené.
2: Samozřejmě a musí pečlivě třídit pravdivé a nepravdivé informace.
1: No ale dneska Divadlo Radka Bezobohatého funguje a za chviličku si popovídáme, co všecko třeba divákům nabízí.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka. Ještě než se dostanu k současnosti divadla Radka Brzobohatého, jehož je Romana Goštíková, můj dnešní host, ředitelkou, tak bych chtěl, prosím tě vyspovídat z toho, z čeho tady spovídám běžně svoje hosty, a to je takový ten background toho života, protože mnohdy to, co tě poznamená třeba v dětství, myslím blaze i neblaze, tak se potom promítá i v pozdějším věku. Já teď mám na mysli, neboj se, nic strašného to nebude. Chci si tě zeptat na tvoje třeba dětský hrdiny. Chodila jsi třeba jako holčička už do divadla a zhlížela jsi se tam někom? Měla jsi třeba nějaký vzor v herečkách nebo hercích ostravských?
1: Já jsem chodila s rodičema, protože právě měli to předplatné, takže jsem chodila do divadla Moravskoslezského, Ostravského, a tam se mi tenkrát strašně líbila Apolena Veldová. Já vím, že když jsem viděla její věc Makropulos od Čapka, tak to mě poznamenalo, to se mi líbilo moc, a to bylo tak jako asi takový tyhle ty prvopočátky, které jako mě poznamenaly v tom divadelním, že jsem říkala, jo, to je vlastně docela dobrý, to by se mi líbilo.
0: Jo, co jsi si třeba vybrala, když jsi dělala přijímačky na konzervatoř? Jako?
1: Já jsem dělala Káťu z Káti Kabanové, no, ale ono se to jmenuje od Ostrovského bouře.
0: Ano. Takže. No a je důležité samozřejmě taky, když se vrátíme teď zpátky do divadla Radka Brzobohatého, kdy tě popadla ta, dejme tomu, ne touha, ale tendence prostě vést to divadlo, protože většinou herci jsou rádi, když se nemusí o věci starat kolem sebe, když jim to ten dotyčný šéf, ředitel, blablabla, někdo prostě důležitý, zařídí, a tebe baví to organizovat, to je zajímavý, kde jsi v sobě našla tenhle gen?
1: No, já myslím, že ten gen jsem zdědila po tatínkovi, který byl celý život manažerem v ČEZu. No, dřív se to jmenovalo jinak, ale tak nějak. A já mám ráda věci pod kontrolou, takže je super, když se to můžu sama řídit, organizovat a rozhodovat, co se bude dít.
0: K tomu, jak vybíráš repertoár, někoho přibíráš? Máš nějaké?
1: No to samozřejmě, to jo. Vlastně my jsme takový jakoby tým už z dob právě divadla různých jmen. Lukáš Burian, což je náš současný umělecký šéf, tak a byl i celou dobu a doteď je dvorním režisérem divadla, a i kolega herecký Milan Enčev, který vlastně je jeden ze zakladatelů divadla různých jmen.
0: Který takže byl tady hostem taky už u nás.
1: No, ten byl tady dřív než já, jo.
0: Ano, já se omlouvám, promiň, ale no, jak to tak vyšlo.
1: takže samozřejmě tam jsme i vždycky jako i v tom divadle různých jmen jakoby vybírali společně tituly, a teďka je to daleko, se to musí plánovat ještě daleko vícero dopředu, takže vlastně teďka už máme nějak jako hotový rok 2020. A pořád doháníme, jo. Tím, jak my jsme tam nastoupili, že teďka to budou 2 roky, vlastně to naše druhá sezóna nám končí, tak pořád musíme toho produkovat hrozně moc, abychom opravdu zaběhli ten náš směr, který se chceme vydávat tím směrem divadla fenoménu, teda přinášet něco jakoby zajímavého, ať už zpracování filmu, nebo zpracování nějakého životního osudu významné osobnosti, nebo zpracování románu a tak dále, něco prostě, co je svým způsobem fenoménem. Tak my jsme vlastně v první sezóně vytvořili 5 premiér a teďka v té druhé, teďka budeme zkoušet 3. Přelet nad Kukaččím hnízdem.
0: No, já si myslím, že je velice zajímavé a zároveň řekl bych hodně chválihodné to, že divadlo studuje taky klasiku, mm-hmm, a s tou klasikou zajíždí potom při zájezdech i k mladým divákům. A to znamená, že takový mladý divák, který je v podstatě, dejme tomu, ve škole příliš nepolíbený, mm-hmm, tou klasikou, najednou kouká celý vyjevený na Marišu, anebo na Bílou nemoc. Ano. To je úžasný, veď? A nebo na
1: Petra a Luci, Petra Lakomce. Ano, ono se to právě datuje od toho divadla různých jmen, kdy jsme to měli takto zaběhlé, a troufám si říct, že v tomto máme vlastně jakoby nejpropracovanější síť v České republice, jako ze všech divadel, že opravdu ty klasiky, se kterými jezdíme po celé republice do divadel a hrajeme právě pro studenty, tak to máme opravdu jakoby nejrozšířenější, protože takhle odehráme třeba 15, v průměru 15 představení do měsíce, těch dopoledních, a staráme se o kulturní osvětu mládeže a věříme, že se vychováváme svého budoucího diváka. Proto si myslím, že to má smysl. No.
0: Má to nepochybně. Já si myslím, že to má smysl a že to se to daří. Protože já se pamatuju, jak jsme chodili jako děti vlastně třeba do divadla Volkra, tady v Dlouhý. A já teda ne, protože já jsem měl divadlo vždycky rád, ale byli tam sígři, kteří stříleli na herce Bábadlata a foukali na ně z verzatilky rejži. A tohle to se neděje prostě. Já teda hraju v tom zájezdovém představení jenom v Lakomci, jo, ale já koukám jako blázen. Tam sedějí, v hledišti sedějí, dejme tomu děti ze základky, no, v podstatě, já nevím, 8., 9. třída.
1: Ano, ano.
0: A oni vnímají. Oni dokonce se smějou tam, kde mají. A tleskají tam, kde mají. A nevyrušujou.
1: To je asi známka toho, že to děláme dobře.
0: Že to děláte dobře.

0: Tandem Jana Rosáka. I Romana Koštíková si dneska může jako každý host exkluzivně vybrat nějakou píseň, případně interpreta, kterého ráda poslouchá, a nebo něco, co, dejme tomu, by ráda poslala jako vzkaz třeba.
1: To je taková navádějící
0: otázka. Ano, trochu jsem tě navedl, no, malinko. Co se už domluvili.
1: Ano, trochu jsme se domluvili, tak vzhledem k tomu, že v tomto období je taková kvínománie, tak ani my jsme se jí nevyhli, byť jsme byli teda o rok dřív, tak uvádíme u nás v divadle koncertní show Freddy s písničkama Queenu, takže můžeme si pustit nějakou tu kvíňáckou pecku, že jo, já si myslím, že i posluchači to rádi ocení. Vlastně ta koncertní show je u nás v divadle hodně populární a teďka ještě vlastně novými pěveckými posilami je tam teďka Honza Kříž, Petr Strnáček, Martin Pošta, který právě nastupují, a samozřejmě hlavní zpěvák Roman Tomeš.
0: No, já si myslím, že jako pozvánka by to mohlo být ještě podepřeno teda tím touto písní, kterou si poslechneme, ale zaslouží si opravdu jaksi pozornost. Byl jsem na tom samozřejmě a byl jsem uchvácený a slyšel jsem takhle kolem sebe jedno z nejlepších provedení tohoto žánru teď v současné době u nás. A myslím si, že opravdu, to máš pravdu, že to bylo dřív například ještě než
1: Bohemian Rhapsody
0: v kinech, tak bylo tahle ta záležitost v divadle Radka Brzobohatého. Takže se pyšníme a teď si poslechneme se teda Freddyho v originále.

0: Jak už jsem říkal, Romana Koštíková by se klidně tady mohla prezentovat jako magistra Romana Janáková, protože je vdána za režisera Karla Janáka. Funguje vám tohleto manželství i jako... to já vím, že jako manželství to jo. To ani nechci vědět, jak úžasně, protože se nechceš chlubit určitě, ale funguje vám i jako SROčko, to znamená pracovně?
1: Funguje nám pracovně někdy, až Kája říká, že až moc pracovně.
0: Počkej, jak to myslí?
1: Protože já jsem workaholic, takže já samozřejmě práci si nosím domů a já vlastně tu svoji práci ani neberu jako práci, já tím žiju, tím divadlem. Takže samozřejmě Kája se mnou probírá všechny radosti, starosti a všechno. A už dvě věci k nám do divadla napsal, režíroval je a samozřejmě se i podílí jakoby na různých jako radách, co bychom mohli uvádět a tak, protože my se vždycky smějeme, že Kája je takový ten komerční typ pro ty masy, takže v tom to může docela pěkně přispět a přispět dobrou radou. A samozřejmě nám jako velkou oporou i co se týče třeba i různých jako technických věcí, když potřebujeme něco natočit, střihnout a tak taky ho doma zapřáhnu chudáka. Takže samozřejmě se bavíme o práci, spolupracujeme. Já zase na oplátku, tak nejdřív jsem mu teda dala práci já u sebe v divadle, právě na tom Stvoření světa, a potom zase na oplátku on dal nějakou roli mě.
0: No, jsi říkal, jsi workaholic, a víš, co se říká work-life balance? Balancuješ to u sebe dobře takhle?
1: Nevím, jestli úplně dobře, ale snažíme se tím, jak vždycky intenzivně hodně pracujeme, tak potom se snažíme v létě vyrazit na nějakou zase intenzivní dovolenou, aspoň 3 týdny nebo prostě takhle. A
0: ano,
1: cestujeme.
0: To já mám tady připraveno taky, protože jedna z těch dovolení právě měla takovou hezkou pointu. Právě, no, nebudu prozrazovat jakou, a to si naši posluchači poseknou za chviličku. Ale důležitá věc, v divadle jako ředitelka, mladá ředitelka, velíš v podstatě i podstatně starším hercům. Jeden z nich sedí tady proti tobě. Někteří jsou ještě o hodně starší než já. Poslouchají.
1: Posloucháš?
0: Poslouchám.
1: No, tak poslouchaj.
0: Počkej, já nejsem ale třeba všichni, že jo, nejsem typický.
1: Poslouchaj, musím říct, že jo, a já taky, vlastně ono je to nejtěžší vždycky oddělit v tom okamžiku, kdy s těmi herci stojím i na jevišti, zároveň jako herečka, tak tam je to potřeba tak nějak, jakože samozřejmě na jevišti jednáte nějak, že jo, s kolegy, ale potom, když vidíte, že něco by mělo být jinak a musíte zasáhnout jako ta ředitelka s nějakou jako výtkou, přísností, že aby něco prostě šlapalo, tak se člověk musí jakoby odstřihnout a najednou jakoby zavelet a bude to tak a tak, no.
0: No, ale já si myslím, že oni jsou taky rádi. Jistě, že to jde. Oni jsou taky rádi, že dostávají příležitost, protože herectví je jedna z mála takových jaksi profesí, kde se uplatní i poměrně jaksi letití jedinci, a to samozřejmě herečky i herci, hrajou herci přes 80 let
1: určitě,
0: běžně.
1: Určitě.
0: I v našem divadle.
1: I u nás třeba Karel Hábl, který výborně naskoušel představení Řádí jako tajfun komedii, kde s chudákem tam docela s ním tam hážeme
0: ano.
1: O matraci.
0: Tříská se s ním o zem, ano.
1: Chudák, a já jsem jenom, když se to zkoušelo, protože tam jsou různě jakoby akrobatický prvky a takhle, tak já jsem jenom říkala, dávejte mi na toho Karlíčka pozor, ať se mu nic nestane. Ale Kája je sportovec, on hraje tenis, plave, všechno a... což je taková jako zvláštnost, že nás všechny přepije do 4 do rána, paří, pořád neustále rovný, sedící vzpřímeně.
0: Nikdo by mu nehádal 2,80.
1: A pak se zvedne a řekne, no jeď v té 4 hodiny ráno, je čas jít, protože v 8 jdu plavat. Hmm. No, takže... Takže samozřejmě takhle to funguje a myslím si, že to je právě jako super, že to takhle může být, no.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Romana Koščíková už malinko naznačila, že se tuším tři premiéry odehrávají nebo v podstatě budou odehrávat tento rok. Co se připravuje v divadle vlastně, kromě
2: tak ano, teďka v červnu, což bude poslední premiéra této sezóny, ta třetí právě, bude premiéra Přeletovat kačičím hnízdem. A je to zase z toho našeho vážnějšího cyklu, protože můžeme ten přelet už označit jako klasiku, kterou mají i samozřejmě střední školy v Osnovách, protože to tak už prostě je.
1: Jaké bylo obsazení, to mě samozřejmě taky zajímá.
2: Já se tam na to strašně těším, protože já jsem tuto sezónu vůbec neskoušela. Od začátku já jsem naposledy právě zpívala ve Fredim a od té doby už rok nic, protože jsem se potřebovala věnovat více ředitelování a právě těm produkčním věcem, aby to tak nějak fungovalo, jak má. A teďka se hrozně těším, protože budu hrát tu velkou zlou sestru.
1: Ty hraješ velkou zlou, to je velký protiúkol, ano.
2: No jo, ale těším se na to moc. A neopak právě tam budu moct vybít ty svoje temnější stránky.
1: No, kdo bude McMurphy?
2: McMurphy bude jednak Lukáš Burian, náš právě umělecký šéf, který už takhle jakoby stvárnil Winstona v Orwellovi v 1984, kdy si to taky zdramatizoval, napsal písničky, zrežíroval a ještě zahrál hlavní roli, tak tady to bude něco podobného, ale bude mít alternaci Mirka Hraběte.
1: Mirek Hrabě, no. Mm-hmm. To je zajímavá, v podstatě trošičku protiváha, no, každý úplně jiný typ.
2: Každý
1: no,
2: tak, úplně jinak.
1: A co dalšího teda?
2: A já budu mít alternaci ještě, abych to upřesnila, tak Aničku Kulovanou. Mm.
1: O čem přemýšlíš dál? Myslím v repertoáru.
2: O čem přemýšlím, to už je tak jako nastavený, že v listopadu bude potom další premiéra a to muzikálu Fifty Shades, protože přenášíme k nám broadwayský muzikál. Bude to česká premiéra, bude to, věřím, že provokativní, věřím, že prima nadsázka, parodie, samozřejmě Fifty Shades, román 50 odstínů, snad minimálně ten název slyšeli všichni. A toto bude taková parodie muzikálová. A věřím, že to bude hodně velká sranda, že se to bude hodně líbit.
1: No, je to úžasné, že na tom v podstatě malém jevišti, které nabízí divadlo Radka Bezobohatého, se odehrávají takhle velké věci. Tak včas jsem zabrzdil Romanu Koščíkovou, aby neprozradila něco z toho, z té pointy toho cestování, protože víš, kam se chci dostat. Mm-hmm. Ty ráda s Karlem cestuješ, máš už nacestováno taky s Černým divadlem něco, ale s Karlem rádi cestujete do exotiky a v jedné takové exotice došlo k tomu, že jste se tam brali přímo.
2: Nebrali, zasnoubili.
1: Jo, vy jste tam zasnoubili.
2: Zasnoubili.
1: Jo, vlastně brali jste se po Černicích potom.
2: Ano. Když tam měl být.
1: Omlouvám se ještě teď, ale byli nám to zasnoubení, to bylo hezký.
2: Jo, to bylo moc hezký, myslím, že hlavně Kája na to moc rád vzpomíná. Já netušila nic, protože my už jsme v tu dobu spolu byli necelý 3 roky. Já jsem si myslela, že by se něco mohlo odehrát asi 3/4 roku předtím v Londýně, ale to se nestalo, neodehrálo.
1: Takže já, si čekalo.
2: Takže já jsem nečekala teďka nic, netušila jsem. Normálně jsem letěla na zimní dovolenou v lednu na Zanzibar. A Kája ovšem měl plán a už v zavazadle mu jela krabička s prstýnkem. Ovšem bál se, aby u těch jako různých kontrol pasových a zavazadlových a všeho, tak abych to náhodou neobjevila předčasně. Takže ten prstýnek vložil nebo v té krabičce do zavazadla, který se dalo do zavazadlového prostoru. Takže se celý ten let bál, aby to doletělo samozřejmě. Tak to bylo jenom první takový jako jeho nerv. No a potom pořád vyhlížel jako místo, kde by to bylo úplně ideální. Tak říkal na nějaký romantický pláž, něco. Teďka jsme se vydali podle průvodce na nějakou nejkrásnější pláž a zjistili jsme, že ta naše u našeho malého rezortíku je daleko krásnější než ta vyhlášená. Takže to taky nebylo ono. Pak se to teda jako vymyslel, že by se to mohlo odehrát pod Baobabem. To teďka potom líčím, protože mi to potom vyprávil, že jo. No a když jsme právě tak jako jeli na ten průzkum, teda já jsem jela na výletka a jel na průzkum, tak se nám podařilo, že jsme bourali na skútru, takže no, bourali, no prostě jsme se překotili, protože tam zanzibarské cesty jsou plné retardérů, ale fakt opravdu plné, že třeba co 50 metrů je retardér. No a my jsme omylem, protože už se setmělo, tak když jsme jeli z výletu z hlavního města, tak jsme přejeli tu naši odbočku a najednou jsme jeli cestou, kterou jsme předtím nejeli a tam právě ty retardéry byly. No a ten jeden vůbec jako nebyl vidět. No a Kája tím, že řídil na skútru, což se samozřejmě nemá v nazouvácích, tak na tom retardéru jsme vyskočili, Kájovi vyletěla ta jedna bota. No a potom, když bys chtěl zabrzdit, že jo, a ustát to tou nohou, tak to úplně jako nešlo, když ji měl jako holou. No, takže jsme se převrátili, zachoval se jako gentleman, takže já jsem krásně spadla na něj, jela jsem na něm jako na sáňkách. Mně se nestalo vůbec nic, ovšem Kája měl celou pravou stranu jako opravdu hodně sedřenou naražený žebra. No, prostě, abych to zkrátila, úplně nebyl v pozici žádat o ruku a ve stavu. Takže potom nějaký 3 dny se z toho jako dostával tak nějak pořád se říkali, že ale už se nám chýlí dovolená pomalu ke konci, musíme, pokud najednou byl pátek 13., no to je taky blbý, že jo, žádat v pátek 13. A pak už měl poslední jako možný den a to jsme jeli na výlet úplně na druhou stranu ostrova, kde jsme měli zastávku už takovým jako motýlím pralese, tam nás málem počurala opice. A to bylo fakt, jako, že jsme tak jako uskočili. No a takový jako samý různý jakoby příhody a já jsem chápala potom, že Kája byl čím dál tím nervóznější, protože pořád to nevypadalo, že se to povede vůbec. No a pak teda, že teda pod nějakým baobabem, tak říkal, no musíme najít nějaký baobab, ať si do něho vyrijeme jako naše iniciály, to nějakou, mi tam říkal báchorku nějaký pověsti, jak jako se to má dělat. Já jsem mu na to skočila, že jo, nečekala jsem nic jiného. No a teďka jsme zastavili u jednoho baobabu, no ovšem s náma tam zastavila taky skupinka místní mládeže, chlapců, kteří nás šli doprovodit k tomu baobabu a nemohli jsme se jich zbavit, tak to taky jako úplně nebylo, že by Kája chtěl před místními zanzibarskými chlapci žádat. Takže jsme zase jako jeli dál a já jsem říkala, hele, pojď, vykašleme se na to, tak to třeba ještě zítra jako můžeme jako najít něco a pojďme ještě, ať se stihneme ještě večer vykoupat. A Kája, ne, musíme. No a to už mi najednou přišlo jako podezřelý, že pořád jako trvá na tom, že musíme dojet k tomu stromu. No tak jsme sešli ke stromu, začali jsme tam jakoby něco jako rýt, ty jména to a ten najednou jako Kája začal hrabat v tom baťušku. No teďka poklekl, nejdřív na to chudák odřený koleno, tak pak se musel přeskočit a já jsem se jako ještě nějak, vím, že tam ještě nějaký hmyz po mně lezl, tak jsem mu chudákovi ještě se ho bouchla do té jako jeho odřený ruky, bylo takový jako vtipný, no a pak konečně se to teda povedlo a zeptal se mě, jestli si ho chci vzít, no tak jsem se začala smát a řekla jsem, že chci.
1: Prosím tě teda tak.
2: A povedlo se nakonec, ale myslím, že opravdu zažíval krušné chvilky.
1: Když se tě někdo zeptá, kde jste se zasnoubili, tak může říct klidně v baru, ale ne jen tak leda, jakým bylo to v Zanzi baru a za pěkně dramatických okolností. Tak moc děkuju Romaně Koštíkové za dnešní povídání, nejenom o divadle, ale i hezkém zasnoubení na Zanzibaru a samozřejmě ti přeju, aby se ti všecko dařilo, aby se ti dařilo jaksi v hraní, v ředitelování. Moderování to už nebudeš, viď? Já totiž jsem ještě zapomněl jednu kategorii, ty jsi moderovala kdysi jedno losování taky, víš?
2: Ano, nějakou dobu.
1: Možná
2: nějakou dobu
1: si naši posluchači vzpomenou, no. Ale každopádně to ředitelování a to hraní, to je to, co tě teď nejvíc zajímá a myslím si, že to ti hodně dobře jde. Čili ať se tak daří pořád.
2: Děkuju.
1: A ať se pořád potkáváme u krásných her. Díky a ahoj.
2: Děkuju moc, ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

dáván za příklad, jak vypadá správný žák. Ten mámin mazlíček měl v tváři dolíček, byl vychvalován do oblak. Ty to někam dotáhneš, uvidíš jednoho dne, slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej jak těch sestraň.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Jsem člen britského impéria, member of British Empire. To je anglické vyznamenání.
1: S panem Josefem Veselým, důchodcem z Dukovan v okrese Třebíč, prohlížím jeho medaile z druhé světové války, kterou prožil v bojích na západních frontách. Když jsem přišel na návštěvu, bytem zněl hlas Věry Martinové, ale pravdu měla naše posluchačka paní Janeška Hrmová z Prahy, když nám psala, že jsou i mnohé jiné znaky činorodosti života tohoto zdánlivě osamělého už 82letého muže.
0: Toto je náš československý válečný křiž a to větička tady znamená, že to mám dvakrát. Toto je medaile za chrabrost, to je pamětní medaile, toto je francouzský. A to už mám připravený, to u pohrbu bude tam jako jeden držet.
2: Já si myslím, že při vašem elánu si ještě hodně dlouho počká.
0: Tak já vám něco řeknu. Manželka mě zemřela před 3 lety, tak jsem tady sám. Ale nedudím se, podívejte. Já znám jazyky, dávám hodiny němčiny, angličtiny a francouzštiny. To ke mně chodí žáci, jo. Teď každý, když něco potřebuje z angličtiny, nebo přeložit, nebo napsat a tak dále, tak za mnou přijdou. A velice mě těší, když já potom jdu po těch Rouchovanech, nebo Hrotovicích, nebo tady, že všichni ty žáci se na mě smějí a mě zdraví, víte. Já, jak tady dávám ty hodiny, já za to nic neberu, já za to nic nechci. Ale oni by mě zanesli vším možným, víte, zase proviant mě dávají a tak dále. Zvlášť jsem měl jednu dívku tady na francouzštinu, ta chodila, přišla se štířkou, opravila si to na dvojku. Ti rodiče by mě byli zanesli vším možným, já povím, koukejte, to není má zásluha, jenom má zásluha. Vy musíte chválit Haníčku a ne mě, protože já to s ní proberu, já jí řeknu, jak se má učit a co se má naučit. A ona mě poslouchá a ona se to musí naučit a jí to do hlavy nenaleju. Já jsem celý život učil, ale na vojenských školách. Já jsem učil na všech vojenských školách, které jsme měli. A manželka byla učitelka a myslím, že tam naše mládež je dobrá, víte. Je potřeba, aby ten taky musel sám něco, a ne, aby mu to všechno tady spadlo do klína. Bez jakýchkoliv těžkostí je třeba je nechat. Hlavně, aby mysleli, aby oni museli sami myslet, a ne, že by jim to všechno tady po lopatě bylo řečeno. A ve školách je třeba je naučit je myslet a naučit je taky se učit. Nedovedou to všechno a to je potřeba na školách provést takhle. Představte si, teď ke mně chodí hlavně řidiči autobusu na němčinu. Proč? Oni chtějí jezdit do Německa. A na to musí složit takovou zkoušku u ČSAD jenom z ty němčiny. Tak teď chodí 2, předtím chodil jeden a ten mě dohodil zase ty druhý 2. Ten jeden, ten už složil tu zkoušku a už může jezdit tím autobusem do Německa, že se tam domluví jako... Na angličtinu mám jednu holku, ta je tak nadaná, oni ji vzali bez zkoušek na tu chemickou školu do Pardubic. A ona, když přijede na neděli domů, tak přijde ke mně a učí se anglicky. Ta holka se za rok naučí anglicky, ona všechno za tu hodinu, co proberem, si hned pamatuje. Irenka Hlavatá, ta mě dělá radost holka. No a na školách teď přednáším o našem odboji zahraničním. Sehnal jsem od našeho historika Jana Galandaura TG Masaryka vznik ČSR. Píše to moc hezky a představte si, ten Jan Galandaur byl loni v Rakouském Linci, vyznamenán jakožto nejlepší historik

0: No to už je všechno. Už není pravda. To už není pravda, to je strašně stará věc. Nás bylo 10 dětí. 6 dcer a 4 kluci. A my jsme se měli v rodině tak rádi, to mě nebudete věřit, když ty starší sestry z domu odcházely. Já jsem to vždycky obrečel. Já jsem byl z domu od 10 let. Už jsem chodil do zemské vyšší reálky v Velkém Mezříči. Takže když jsem přišel domů, tak vždycky byla velká láska mezi náma. No a to mě drží do posud, že mám od té doby pořád rád děvčata. Tuhle to můj synovec jeden měl country band a když zpěvačka Věra Martinová začínala se Schovánkama, tak on jim hrál a řekl jí, že jí fandím, koupil tu uměleckou fotografii. Ona mě to podepsala, tak mě podepsala ještě nějakou disku.
1: Kterou písničku máte od Martinové nejraději?
0: Dala jsem lásku, říkám. To je nádherná, já ji mám všechny. Všech 20 jejich desek, když já si to pustím, tak to je 2 hodiny koncert. A nádherný, její hlas tam vynikne krásně. Teda až na vrcholky hor. No všechny prostě mám rád tady. A tuto zpívám s ní. Dala jsem lásku, říkám, ona to zpívá 3x v té písničce, tak to vždycky zpívám s ní, když to dávám si.
1: Takže bychom to zkusili?
0: Dobře, uděláme playback.
2: Dala jsem lásku, řekám,
0: dala jsem lásku, řekám,
2: které se kroutí z hor, na letní vánek čekám, v oblacích mám svůj vzor.
0: Dala jsem lásky, řekám, mám ráda proud, stále uhání někam, odkud se dá i plout. To zpívá 3x na začátku a nakonec 2x ještě tak to umím.
1: Řekněte mi, v čem to je, že ve vašem požehnaném věku máte vztah k populární hudbě?
0: Já mám strašně rád hudbu, víte. Klasickou taky, to nejradši mám tady Dvořáka a Smetanu. Jeho tady symfonie z Nového světa, nebo slovanské tance a tak dále. No a tuhle ty písničky, jak si populární, ty mám taky rád, no. To mě drží nad vodou, víte? No a po maturitě já jsem šel do Rakouska a tam jsem pracoval ve svatém Hipolitě v zahradnictví mého strýce. On mě chtěl to zahradnictví předat, ale já jsem tam nechtěl zůstat, tak jsem se dal ve Vídni na našem konzulátu odvést, aby se tam odtud dostal. V 2028 mě bylo 20 let. No a potom jsem zůstal na vojně. Prodělal jsem vojenskou akademii v Hranicích a byl jsem vyřazen v roce 1932. Dostal jsem se do Chomutova, a tam jsem si namluvil Němku, Martu. A oni mě z Trestu přeložili do Bratislavy. Jenže ona tam jezdila za mnou a tak jsem se s ní tak zapletl, že jsem si ji chtěl vzít. Podal jsem si žádost o sňatek. Tenkrát musela mít středoškolské vzdělání, 50 tisíc korun věno. To byla taková kauce. A ona měla 40. A já, když jsem sloužil v té Bratislavě, tak jsem si tam našetřil 15 tisíc korun jako poručík a nadporučík. To bylo hodně tenkrát. Tak jsem ty peníze vzal a dal jsem to jí, aby měla 55, protože ona neměla středoškolský vzdělání, ona měla jenom 3 měšťanky a byla švadlenka. Protože to byla Němka, tak ta má žádost musela jít až na Ministerstvo národní obrany. A tenkrát byla mobilizace a ministerstvo ten sňatek s tou Němkou nepovolilo. Tím jsem pozbyl těch 15 tisíc korun a všechno a od té doby už jsem Martu neviděl.
1: Takže to byla láska za 15 tisíc.
0: Ale nelítuju toho, prodělali jsme spolu velice pěkný čas. Když nás obsadili Němci 15. března tenkrát, tak já jsem

0: sloužil u pěšího pluku 39 výzvědny generála Gracianiho v Bratislavě jako druhý pobočník, jako nadporučík. Slováci nás všechny Čechy vystěhovali. Tak já jsem jaksi to cítil jakožto poput, abych šel za hranice ven bojovat.
1: Na protektorátní pas přes Slovensko, Maďarsko, nelehkou cestou plnou překážek, přes Jugoslávii, podobně jako tisíce ostatních, kteří se rozhodli spolupracovat se západními spojenci a s nimi bojovat s nacismem, se dostal pan Josef Veselý až do tureckého Istanbulu.
0: Teda Cařihrad, evropské je škaredý, ale Cařihrad asijské, to je nádhera. A jeli jsme přímo až do Bejrutu, přes Alepo, tam už byli naši letci v Alepu. Bejrut, to bylo tak nádherný výstavní město, to byl takový střed obchodního života tam na tom středním východu, tam byly nádherné paláce, banky, obchodní domy a všechno. 50 stupňů ve dne, 30, 20 stupňů v noci. Na univerzitách tam studovali taky evropští studenti. Nádherně, byl to sice francouzský protektorát, ale nádherně vypravené město, přístav a tak dále. A oni se to teď tam tak ničí mezi sebou. To jsou miliardové škody, které oni tam pášou na tom městě. No tak tam nás umístili důstojníky do hotelu jednoho a mužstvo do kasáren. Tam cizinecké legie, chodili jsme je tam cvičit jenom tak bez zbraně. A čekali jsme, až pojede nějaká loď z toho Bejrutu do Francie. A tam při tom francouzském konzulátě byl náš konzul Bartoň. Ten měl manželku bělogvardějku. Ta mezi nás chodila a my jsme s ní museli hrát s bábou a s ní bridž. Ona si mě tak oblíbila, že potom, když přišla ta loď, jmenovala se Ville d'Amiens, město Amiens ve Francii, která nás měla odvést do Francie, 10 000 tun. To bylo 19. března. Ona nás doprovázela a povídá, já byl tenkrát nadporučkem. Pane nadporučku, já vám budu hádat z ruky. Vám prosím, nastěla paní, si poslušte. Ona říká, vy jedete přes moře daleko, ale tam se vám nebude líbit, tam nezůstanete. Poplujete potom ještě mnohem dál zase po moři, někam daleko. Jak ta paní to mohla vědět, že ta Francie padne a že budeme dál zase utíkat do Anglie. A ono to tak skutečně bylo. Francie se ukolíbala za Mažinotovou linií a teď pěstovala kult postele. Užívali si. Postavili si výborné loďstvo po první světové válce, ale ne tak silné, jako měla Anglie. Proto je potom Darlan potopil ve Středozemním moři, protože nechtěl, aby je dostali ani Němci, ani Angličané. Rivalita mezi Francií a Anglií. Pušky zastaralé, tanky zastaralé, všechno z první světové války. Na hranicích tam byly pluky cizinecké legie francouzské, ty tam padly. Pak to byl ústup, ústup a ústup a nic než ústup. Marný na Senu, ze Seny na Loáru, furt jenom samý ústup, ale kdyby ústupovali jenom vojáci. Francouzi měli takový strach z Němců, že ti sedláci, jenom co si uvezli na voze, tak vezli všechno tam nechávali a Němci nestačili odvážit. Severní Francie je bohatá zemědělská, ale Němci nestačili odvážit. A taky z těch obchodů to zboží. Přišli jsme do takového obchodu a ani nevybrali peníze z kasy. Jenom holé životy si zachraňovali. Úžasně strach měli. No a to bylo tak asi 22. června. My jsme byli u Carcassonne a Francie kapitulovala. My jsme tam měli jednu divizi. 3 000 přišli, tak jak jsem vám říkal, tou cestou. A 7 000 tam tvořili usedlí Slováci. Jenomže oni nechtěli s náma bojovat. Proč? Říkali, když nás republika nedovedla uživit, když my jsme museli jít za živobytím do Francie, tak co bychom do takovou republiku bojovali a měli pravdu. Anglie prodělávala Dunkirk. Ona tam měla expediční sbor v síle 240 tisíc mužů se vším všudy, tanky, dělostřelectvo a Němci jim je chtěli všechny zajmout. Jenomže oni zkrastili všechny ty bárky, lodi, těch rybářů a tak dále. A pod ochranou mohli se jim podařilo mužstvo všechno dostat do Anglie, ale materiál tam pohřbili v moři. A teď tam byla jedna loď, egyptská loď v britských službách. Ta loď se jmenovala Rod El Farag. Kapitán na té lodě byl Scott. Ten měl odvést z Francie některé Angličany do Anglie, ale oni odjeli s jinými prostředky a on teď se ptá námořního velitelství anglického, které bylo a je v Gibraltaru, co má dělat. Tak honem ho poslali přes Gibraltar k nám do Setu, aby nás odvezl do Anglie. No, tak jsme slavnostně vypluli do toho Gibraltaru. Tam jsme viděli chloubu britského impéria křižník Hood, 45 tisíc tun, kanóny všude. No. Němci jim ho potopili a oni jim za to potopili Graf Spee a Tirpitz, tuhle za toho Hooda. A tak jsme pluli, ale hodně daleko od pobřeží do Atlantiku a přibyli jsme od Irska do Liverpoolu. 13. července 40. by tam připluli. Z toho Liverpoolu nás potom poslali do Warwickshire. A tam jsme byli v táboře Cholmondeley. Píše se to Cholmondeley a čte se to Cholmondeley. No tak tam, když jsme přijeli, to byl tábor po Polácích. To bylo. Tam nás hned vycvičili, dali nám hodně autobusů, vystrojili nás, dali nám ty battle dressy a my jsme markovali počet vojsk kvůli zpravodajské služby Německa. A teď najednou já jsem prodělal jeden bojový kurz, komandos takzvaný, a po Heidrichovi Scotland Yard upozornil naši vládu, že si má lepší střežit Beneše, protože tam chytili německý parašutisti, kteří měli za úkol odpravit Beneše za Heidricha. Tak jsem přišel do Londýna a tam jsem ručil za jeho život. On měl svoje sídlo v Aston Abbots, 50 kilometrů západně od Londýna. Tam uřadoval, tam měl svou rotu jako stráž. Ale čtyřikrát týdně přivezli prezidenta do Londýna a v Londýně jsem ručil za jeho život já. Kancelář prezidenta republiky byla v jednom honosném domě blízko Buckinghamského paláce a ten dům pronajal Honza Masaryk naší vládě. On ten dům získal rozvodem s jednou anglickou lady. Viděl jsem tam dole jeho ložnici ještě v tom domě, protože tam jsem byl vždycky, když přijel prezident do toho Londýna. Tak tam umístili tu prezidentskou kancelář. On měl v oběd vždycky s nějakým politikem, nějakým velkým hotelu, tak já jsem ho musel odvést tam, potom zase upozornil, kdy má zase tady jednání, přivez ho zpátky. Přednostou ty civilní kanceláře byl ministr Smutný. Měl tam u sebe Pavla Drtinu, Pavla Svatého, který hlásal tady do ještě jednoho doktora a písařku. A tu vojenskou kancelář tvořil generál Nižborský, doma Hasal, tady potom měl ministerstvo dopravy, když přišel. Zástupce byl plukovník generálního štábu Vastl, pak tam byl jeden major letectva, František Weber, který byl styčný důstojník mezi prezidentem a našimi letci, kteří byli u těch jednotlivých svazů. Potom jsem tam byl já, něco jako pobočník jeho veličenstva, že jo? A pak tam byl ještě jeden praporčík na vykonávání agenty. To byla celá ta prezidentská kancelář tuhle v Londýně. A my jsme byli s prezidentem na Downing Street 10 u Winstona Churchilla, ministerského předsedy. Potom jsme byli u ministra zahraničí Anthony Eden, ten byl náš moc velký přítel, ten navrhl naší brigádě, aby si umístila v jeho rodném městě Leamington Spa. Potom jsme byli u de Gaulle, který byl tam ten francouzský odbor. Pak jsme navštívili taky amerického velvyslance a tam byla Madame Rooseveltová, přijel tam taky generál Eisenhower. Všude po Anglii jsem jezdil a po Londýně, všude jsem jezdil s prezidentem, ale najednou byla cesta do Sovětského svazu a to jsem nemohl já, sa tenkrát pouze kapitánem a žádným politikem, do Ameriky. Zase generál, že? Tak jsem se takhle rozlobil a po roce, když už nebezpečí minulo, jsem se hlásil zpátky k jednotce.

0: Po invazi jsme se dostali do Francie u Falaise a dostali jsme se k tomu Dunkerku. Dunkerque, on je přístav úplně na hranicích belgicko-francouzských tam a velel tomu admirál Frisius. Měl tam hlavně tady ty jednotky námořní a kromě toho taky ještě pěší. A měl zásoby střeliva pro celý německý vojsko v severní Francii. Bylo jich tam 10 nebo 11 tisíc a nás bylo 3400. A měli jsme vnější linii a oni vnitřní. Tak mezi nás dali Francouze. A to byl kámen úrazu. Francouzi se chovali neukázněně, Němci je vystihli, kde jsou. Oni na ně zautočili, Francouzi utekli a my teď ve dne museli s těžkými ztrátami zase tu linii zacelovat, že jo. Já jsem řídil palbu z tanku na nepřátelský postavení a byl jsem víceméně vysoko, víte, a tam odsud jsem řídil tu palbu. A Němci zjistili, odkud se řídí, a šíleli tady, padali rány vede mě, všichni mě utekli, pod přímou palbou jsem byl. Všichni mě utekli, schovali se a já jsem tam zůstal. A to se dozvěděl velitel pluku a ten mě navrhl tady. Member of British Empire. Anglické vyznamenání. Tady hodnotný, to už vidíte, jak je to vypracovaný.
1: Tu je vyložená bílým sametem.
0: Nakonec se nám tedy zdali, přišli se zpěvem. Jako bych chtěl říct, vidíte, nedostali jste nás.
1: A to francouzské?
0: To francouzský, to zase, když jsme byli ve Francii, takhle jak jsme ustupovali, jsem tu celou jednotku provedl těmi boji až těmi ústupovými v pořádku, tak mi dali to vyznamenání Francouzi. No a odtud jsme už po příměří, když byl konec války, jsme jeli přes Lucembursko a na půdu Německa jsme vstoupili u Trevíru, Trier. A jeli jsme přes Kolín nad Rýnem na Plzeňsko. 10. nebo 12. května byli jsme v Kratovech a tak dále. No a pak mě dali do hranic, tam jsem měl tankový vojsko. Později mě propustili z armády. Byl jsem odstaven, že jo. Zavřeli mě. Byl jsem týden na Loretě, 4 měsíce na Pankráci a 2 měsíce v Jáchymově.
1: Za co jste byl internován?
0: Pro paragraf 35. Věděl, nepověděl. Věděl jsem o jednom kamarádovi, že převádí přes hranice a nehlásil jsem to. Jenomže v roce 68 potom řekli, že to nebyla má povinnost hlásit, tak mě rehabilitovali.
1: 6 válečných medailí.
0: No.
1: Já jsem si, bohatý osud.
0: Já jsem šel do odboje svobodně, jo. Když nás vyhostili z toho Slovenska všechny, tak tady byla jedna učitelka u nás, skromně říže pocházela. Tak jsem s ní jako chodil, ale ona měla vážnou známost, tak pozvala sestru. A tu sestru mě jako teda předhodila, abych já, když ona měla vážnou známost, abych ji to nerozboural a tak dále. No a když jsem přišel, když byl konec války, tak jsem psal ty první. A ona mě napsala, Jena učí v Rouchovanech. No tak jsem tam jel a byla z toho svatba. Prodělala se mnou všechno. My žili v Praze. Potom nás vystěhoval Čepička. No a celou tu dobu jsem prožíval jako dělník. A já měl tolik služebních let, víte, když mě započítali tu službu v zahraničí, že mě mohli dát přímo do důchodu a oni ne, oni mě dali jenom do zálohy, že jsem nedostal, já nemám vojenský důchod, já mám civilní, víte. No ale já žiju skromně, tak mě to jako stačí. Stěžovat si to nemá cenu, to by člověk zakysnul, že jo, zatrpnul a tak dále, tak já to beru, jak to je.
1: Prožil jste ve svých nejlepších letech druhou světovou válku, bojoval na mnoha frontách. Co jste si myslel v roce 1968 po 21. srpnu?
0: Byl jsem z toho nešťastný, protože oni nás obsadili neprávem. Jo. Já jsem to prožíval v Průhonicích v Čechách s rodinou a najednou jsem to slyšel. Povedám, jak je to možné, naši spojenci, a oni nás obsadili a ještě si pozvali. No, byl jsem z toho zoufalý samozřejmě, protože něco takového jsem nečekal, že je to možné. Abych vám řekl pravdu, já bych se strašně rád dočkal toho, až budeme svobodní. My jsme pořád obsazeni. Dokud jsou tady Sověti, tak jsme pořád obsazeni. Ale rád bych se toho dočkal, až tady nebudou. No, to víte, že člověka potěší, že teď taky nás uznávají, víte, všude nás volají, jestli nás všímají, že taky ten západ bojoval, nejenom východ, napřed nás neuznávali vůbec, jak víte. Že, tak to právě člověka potěší, že teď nás uznávají. Jsme taky bojovali my na západě za stejný cíl, za osvobození naší vlasti.
2: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
3: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Očíková znělka rozhodně nenechává nikoho na pochybách. Kolotoč začíná a Lukáš Berný přeje ničím nerušený poslech. Jestli pak víte, co je to stříbrná Twiggy? Ano, ne kdo, ale co? Už za chvíli se to dozvíte. Ale dnes také nebude chybět jazykový koutek, kde si posvítíme na lokální názvy. Podle receptu babiček si připravíme sirup z vlčích máků, nebojte, nic nezákonného. Nemůže chybět filmový kalendář Marušky Formáčkové s legendami stříbrného plátna a v hobby rubrice na nás čeká bylinka spojená s věčným mládím a zdravím. Kolotoč je roztočený.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: V Hinčicích pod Sušinou v Olomouckém kraji je moderní zimní středisko. Když ale vyjedete nad Hinčice na kopec jménem Štvanice, otevře se vám krásný výhled na část Rychlebských hor i Jeseníků. Ke kochání se krajinou můžete využít rozhlednu, které se říká Stříbrná Twiggy. A kromě toho si můžete i prohlédnout objekty lehkého opevnění z doby první republiky. No a do jednoho z nich se teď vydáme spolu s redaktorkou Petrou Ševců.
1: Takže my se nacházíme v objektu E, který je situován do období první republiky a je vlastně zajímavý tím, že má střelnu na přímou palbu jako jeden z mála těch typů objektů. V tomto objektu jsme obnovili nebo naimitovali zpět vlastně tu výdřevu neboli to bednění po té betonáži. Zevnitř se nechávala hlavně z toho důvodu, že pokud by ten objekt vlastně dostal zásah z větší ráže, třeba ze 150 mm houfnice, tak ty stěny vlastně jak by zavibrovaly, tak se mohly odštipnout od štěpky betonu a smrtelně zranit vojáky a právě tento účel vlastně plnila ta výdřeva, která to podržela.
2: Říká Pavel Bíro, náš dnešní průvodce z Muzea vojenské historie a Staroměstska, se kterým jsme ve druhém ze tří objektů lehkého opevnění v Hinčicích pod Sušinou. On právě teď odchází tedy do objektu prvního, já budu čekat na telefonu a ukážeme si, jak mohlo probíhat spojení mezi dvěma objekty. Ano, slyším, přepínám.
3: Dobře.
1: Dobré?
2: Ano, byl to zajímavý zážitek, ale vidíme, že i po tolika letech stále spojení mezi jednotlivými objekty funguje. Samozřejmě pokud jsou vybaveny a nevybydleny. V jakých případech se to spojení navazovalo?
1: Prováděla se také zkouška spojení, ale také se předávaly informace třeba v případě ohrožení připravit objekt do bojové pohotovosti.
2: A to si my teď názorně ukážeme.
1: Posádka napřed uzavřela venkovní mříže, pak následně uzavírá pancéřové dveře objektu, zajistí zástrče a v případě zahájení samotné palby obsluha ventilátoru okamžitě zahajuje výměnu vzduchu. Samozřejmě v případě toho boje musela usádka objektu zůstat tak dlouho, dokud by neskončil ten samotný boj. A takovou tu samotnou situaci nám může nejlépe asi vystihnout tady desatero velitele objektu lehkého opevnění, které tu máme pro návštěvníky vystaveno a vždycky doporučujeme si přečíst aspoň ten desátý bod, který nám na to tady docela dobře navazuje na tu situaci a zní: měj důvěru ve svůj objekt. Pamatuj, že ani dělostřelectvo mu neuškodí, jestli jsi učinil všechny přípravy a zahájil včas palbu. Zastavíš nepřítele a splníš svůj úkol. Objekt nesmíš v žádném případě opustit nebo vydat nepříteli. Pamatuj, že udržením objektu usnadníš ostatním kamarádům jejich úkol a že budeš jimi i v případě obklíčení nepřítelem osvobozen.
2: Byly tyto objekty někdy využity ke svému účelu, vlastně byly vstavěny kvůli obraně proti nacistickému Německu, tak třeba konkrétně tady ty tři byly použity někdy?
1: Přímo v boji tyto objekty tady na Staroměstsku nebyly použity, protože bohužel tu historii známe, přišla Mnichovská dohoda, ale kde byly využity paradoxně německou armádou, která ji reaktivovala na konci války a bylo to vlastně proti Sovětům na Ostravsko-Opavské operaci.
0: Říká správce Muzea vojenské historie a Staroměstska Pavel Bíro, který bunkry provedl redaktorku Petru Ševců. Všechny tři objekty lehkého opevnění na kopci Štvanice pod Hinčicemi pod Sušinou si můžete projít po telefonické domluvě. A expozice v samotné muzeu nabízí komplexní pohled na historii československé armády, a to v autentickém prostředí vojenských kasáren ve Starém městě pod Sněžníkem.
4: Život je šatná.

0: Sweet Caroline, Neil Diamond. Názvy ulic, předměstí, nebo třeba městské louky, nebo stráně, to všechno jsou místa s nějakou historickou skutečností, s nějakým příběhem, který se k ním váže. No ale víc už nám k tomu poví odbornice na češtinu v našem pravidelném jazykovém koutku, natáčel kolega Vladimír Šťovíček.
1: K orientaci v městském prostoru nám slouží pojmenování čtvrtí, uliční názvy, ale i pojmenování jednotlivých míst. A právě o tomto tématu si budu povídat s Helenou Chýlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny názvy, které jste zmiňoval, slouží k orientaci ve městě a odborně se nazývají urbanonyma. Název je odvozen od latinského slova urbs, urbis, město. Urbanonyma pojmenovávající jednotlivá místa ve městě jsou často důležitou součástí historie a paměti daného města. Urbanonyma uchovávají například stará jména majitelů, jsou motivována stavbou, uchovává se v nich historie hospodářství v daném místě a podobně.
1: A existují v Plzni také názvy míst, ve kterých se uchovávají historické skutečnosti?
2: Samozřejmě. Například název místa, dnes i název parkovacího domu na Rychtářce, je původně názvem louky, která patřila Rychtářovi. Ve jméně se uchovaly staré majetkové poměry. Nebo pojmenování na Jíkalce vyjadřuje osamělost místa. Jíkat znamenalo ve staročeštině hejkat. Jíkalka je tedy místem tak osamělým, že by se tam ani hejkal neodvážil. Podobně název Belánka je odvozen od jména majitelů Italů Belány, kteří na jižním předměstí vlastnili strojírnu.
1: Historické skutečnosti určitě žijí i v názvech ulic, co třeba Papírenská nebo Lazaretní.
2: Ano, a můžeme jmenovat ještě řadu dalších uličních názvů, například ke Špitálskému lesu, Plovární podle bývalé vojenské plovárny, Jízdecká podle dřívějšího sídla jízdní pošty, Popelnicová podle povahy archeologických nálezů. V centrální části Plzně je to například ulice Dřevěná, pojmenovaná podle dřevěného domácího nádobí, které se v ní o trzích prodávalo, Dominikánská nebo Františkánská podle klášterů zde situovaných, nebo Zbrojnická, pojmenovaná podle zbrojnice, nacházející se v takzvaném Tepelském domě. Nazývala se také Stará Zbrojnická a jako Nová Zbrojnická byla označována dnešní ulice Veleslavínova.
1: Jazykový koutek pro nás přichystala Helena Chýlová. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tolik tedy pravidelné zastavení nad naší mateřštinou. Děkujeme i kolegovi Vladimíru Šťovíčkovi. Po víkendu se opět k češtině vrátíme, ale teď pokračujeme s hudebním programem. No a zavzpomínáme na film Kdyby tisíc klarinetů s Evou Pilarovou a Karlem Gottem.

0: Červen byl i v časech našich prababiček obdobím hojnosti a čerstvosti. No a to se samozřejmě projevovalo nejenom v jídelníčku, ale také třeba v nutnosti udělat si zásoby na ty horší časy. A to platilo nejenom o potravinách, ale také o bylinkách. No a tak se dnes nechme inspirovat sirupem z vlčích máků. S etnografkou Vladimírou Jakoubějovou natáčel kolega Jaroslav Hoření.
1: Dnes zavítáme do lidové lékárny. Připomeneme si, jak byl červen důležitým měsícem pro sběr bylin. Samozřejmě, že nejvíce dokladů se nám váže k druhé polovině tohoto měsíce a ke svátku svatého Jana Křtitele. Ale i na počátku měsíce už byla řada bylin určena k šetrnému sběru, ne ke sklizni. Naše babičky dbaly vždycky na to, aby sběrem bylin přírodě neublížily, aby zbylo i na motýly, na včelky a brouky, pro které byly bylinky cennou potravou.
2: To je krásný přístup, který bychom měli mít na paměti stále. My dnes se pošleme posluchače do polí, na jejich okrajích kvete v tomto čase vlčí mák.
1: Lidové pověry uvádějí, že semínka vlčího máku zvyšují plodnost a přinášejí bohatství. Pokud se jeho semena přidají do pokrmu, přivolají dokonce lásku. Ačkoliv jde v tomto případě jen o lidové pověry, jisté léčivé účinky nelze vlčímu máku upřít. Dokonce ho kdysi hojně lidé využívali jako příměs do dětských kašiček pro jejich lepší spánek či jako prostředek proti nespavosti. Hlavní léčivá složka vlčího máku totiž slouží k uklidnění a tišení. Velmi výrazně se to projevuje například na průduškách, protože vlčí mák dokáže úplně odstranit chronické nutkání ke kašli. Pro přípravu léčivých směsí se využívají především okvětní plátky, které nemají žádné vedlejší účinky, na rozdíl od těch semínek, které mohou mít účinky omamné. Z těch lísků se připravovaly odvary a nálevy, balzámy a syropy. Připravovaly se z okvětních lísků sušených na suchém a větraném místě na lísce, tedy na rámu s napnutou síťovinou. My dnes přidáme jeden takový recept na syrop.
2: Tak si myslím, že se asi hodně pozapomnělo z těch léčivých účinků máku, protože většinou to známe spíš jako omamný prostředek a takovou dobrotu do buchet, do koláčů, ale že jsou léčivé ty okvětní lísky, tak o tom se moc neví.
1: My si ten syrop připravíme tak, že natrháme 10 deka čerstvých nebo použijeme 2 deka sušených kvítků vlčího máku. Ty přelijeme 1/4 litrem vroucí vody a necháme 12 hodin macerovat, tedy louhovat. Po této lhůtě to celé prolisujeme, přidáme k tomu 25 deka cukru a svaříme do hustého syrupu. No a po takovém období 1-2 týdnů můžeme užívat několikrát denně 1 polévkovou žíci a když to vyzkoušíte, uvidíte, jak se vám bude dobře spát.

0: 5 minut po půl 12. Michal Tučný. No ani dnes nebude v Kolotoči na pohodě chybět pohled do filmového kalendáře Marie Formáčkové. Připravila ho pro vás společně s Kateřinou Radvanovou, no tak předávám slovo.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: V dnešním filmovém kalendáři otáčíme na první červnový týden, ve kterém spisovatelka a publicistka Marie Formáčková vybírá vzpomínku na zpěváka, herce a také velkého krasavce, kterým byl Dano Živojnovič. Ale nejdříve si připomeneme výraznou filmovou a divadelní osobnost, herečku se zvláštním smutným pohledem, která se narodila 3. června 1946.
3: Soňa Valentová byla slovenská herečka, která ale velmi často hrála v českých filmech a určitě si ji vybavíme v mnoha jejich rolích. Třeba hned ta její první filmová role, kdy hrála Zuzanu v Kladivu na čarodějnice, to byla opravdu výjimečná role a ona na sebe okamžitě upozornila takovým tím svým zvláštním smutným pohledem, kterým ona každého přivedla k zamyšlení. Myslím, že v tom jejím smutném pohledu byla vlastně tragédie jejich rodiny, protože její rodiče měli dvě malé holčičky, které schovávali během druhé světové války, protože rodina byla židovského původu a samozřejmě, jak to tak někdy bývalo, někdo je udal. Holčičky se dostaly do koncentračního tábora a obě tam zahynuly, takže ona vlastně přišla na svět jako taková poslední radost svých rodičů a možná v tom ten její smutný pohled byl, ale přišla jim na svět holčička nesmírně nadaná, která byla veselá, hrála výborně na klavír, tančila, zabývala se gymnastikou, vystudovala gymnázium, potom byla bez problémů přijatá na Vysokou školu muzických umění, kde teda vystudovala herectví a posléze vystudovala i režii. Asi víme, že měla za manžela režiséra Pavola Haspru, s ním měla dvě dcery. Jedna z dcer, Katarína Hasprová, je také herečka. A Soňa Valentová opravdu zanechala hlubokou stopu v českém filmu. Jak jsem zmínila Kladivo na čarodějnice, tak hrála ještě v dalších českých filmech, například Paleta lásky, nebo Perin Baba, nebo Requiem pro panenku, to byla neuvěřitelná role, tam hrála zápornou postavu, ale hrála jí výborně, nebo Zapomenuté světlo, nebo Lea. Prostě těch rolí byla celá řada a bohužel ten její odchod byl taky takový smutný, po cévní příhodě vlastně zemřela, ale já vždycky říkám, lidi, co hráli krásné role, vlastně neumírají, tak to je i její případ. Druhé výročí se týká herce a zpěváka, který se jmenoval Dano Živojnovič. Možná je už trošku zapomenutý, ale také udělal hlubokou stopu v českém filmu. Ten se narodil 4. června 1905. Byl to Srb, který původně studoval práva, ale protože byl pohledný, krásně zpíval, tak si ho všimli filmaři. Začal hrát ve filmech, protože ovládal 7 jazyků, tak prošel mnoha divadly, hrál v Bělehradě, v Záhřebu, v Budapešti. A pak dostal nabídku z Prahy a Československo tehdy se mu tak zalíbilo, že se tady usadil, jednak žil v Praze, posléze tady žil v Bratislavě, no a hrál v mnoha českých filmech, třeba Veselá bída nebo Konečně sami a v mnoha filmech i zpíval a určitě si ho vybavíme, protože tam, kde byl ve filmu urostlý hezký zpěvák, tak to byl zcela jistě on.
2: Tak to bylo další putování filmovými vzpomínkami. A zase za týden se na vás těší Marie Formáčková a Kateřina Radvanová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Každou první sobotu v měsíci pro vás budeme nově vysílat Tobogan z legendární Ypsilonky. Tentokrát oslavíme půlkoletiny Nadi Konvalinkové. Blahopřátí přijdou třeba Jiří Lábus, Jaroslava Krečmerová, Mirek Kořínek a celá ypsilonská parta. A už teď můžu slíbit, že opět polechtáte svoje bránice.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Bylinka spojená s věčným mládím a zdravím, to platí o šalvěji lékařské. Její aromatické, sametově hebké, zelenostříbřité lístky jsou velmi trpké, až takové svíravě nahořklé. Ovšem jejich lékařské účinky, tenhle ten, řekněme, chuťový nedostatek, spolehlivě přebíjí. Po promnutí mezi prsty zajímavě voní a navíc ty barevné listy krásně oživí bylinkovou zahrádku. No tak proč si šalvěj nevypěstovat? Než ale začnete, poslechněte si pár cenných informací, pro které zajela redaktorka Hanka Šoberová za zahradníkem Pavlem Chloubou.
1: Šalvěj lékařská pochází z jižní Evropy, její areál zasahuje až po Blízký východ a roste vždycky na slunných místech, na lokalitách, kde jsou poměrně chudé půdy, kamenité půdy a kde bývá často velké teplo a velké sucho. Takže pro šalvěj lékařskou budeme hledat místo na zahradě, které je slunné, a pokud máme na té zahradě spíše těžší lovitou půdu a chceme, aby rostlina vydržela na stanovišti dlouhý čas, tak ji vykopeme trochu větší jamku a do spodní části té jamky umístíme nadrcené cihly, kameny, keramzit, prostě cokoliv inertního, co způsobí to, že ta voda, která bude nadbytečná, tak rychle oteče z té horní části od kořenového krčku někam pryč do podzemních vod.
2: My tady máme poměrně malou rostlinku šalvě, ale ona ještě doroste.
1: Šalvě jsou schopny dorůst docela do velikých trsů. Asi největší, kterou jsem viděl, mohla mít v průměru i 2 metry na šířku, přičemž výška té rostliny mohla být až kolem 60 cm, ale to je opravdu spíše výjimečná situace u starých rostlin na vynikajícím místě, kde se ta šalvě dobře daří. V našich podmínkách můžeme čekat spíše takové keříky nebo polokeříky, které jsou kolem 60-70 cm vysoké. Nekvete moc ochotně, je to i otázka od rud, některé odrudy kvetou víc, některé kvetou míň, ale ani to není vlastně úplně žádoucí, protože tím kvetením se ta rostlina vysiluje a my spíše u šalvě chceme, aby rostly listy, abychom je mohli sbírat a případně i sušit na použití potom v zimním období.
2: No, já jsem zjistila tady u vás, že barevného efektu šalvěje lze dosáhnout, a to tím, že vybereme nějakou jinou, která má úplně stejnou strukturu, ale nádherné zbarvení listů. Máte tady vlastně 4 vedle sebe na ukázku a každá má úplně jiné listy, nádherně zbarvené, panašované.
1: Ano, je to přesně tak. Ten základní botanický druh, šalvěj lékařská, Salvia officinalis, tak ten má také několik ještě jakoby variet, které jsou typické pro jednotlivé oblasti Evropy nebo toho Blízkého východu, ale vždycky jsou to listy, které jsou čistě zelené barvy nebo případně trošku našedlé, ale bez nějakých barevných skvrn. Potom ještě existuje několik odrůd, které jsou barevně naopak velmi atraktivní. Ta první má listy žluto-zelené barvy a jmenuje se tato odrůda Icterina. Další odrůda má listy dokonce ještě i s bílým podílem, takže tam bílá, fialová, zelená. Tato odrůda se jmenuje Tricolor. Myslím si, že velmi dobře pomenovaná odrůda. Možná barevně nejatraktivnější, ale pro pěstování asi nejsložitější, protože tím, že má málo chlorofilu, tak není úplně vitální vždycky. No a potom tady máme ještě jednu, a to se jmenuje Purpurascens a má listy na fialovělé barvy a ta naopak je vitální až kam. Dokonce se o ní někdy říká, že z hlediska těch obsahových látek je na tom ještě trošku líp než ta původní botanická forma.
0: Až si svou šalvěj tedy vypěstujete, můžete její lístky použít při nachlazení i špatné náladě a můžete je také přidávat jako koření třeba k rybám nebo všem druhům masa

0: Jak je všeobecně známo, Češi jsou národem pivařů. No a zase mají o jeden pivovárek víc, přesně jeden starý teď znovu ožil. V Jindřichohradeckém zámeckém pivovaru se téměř po 60 letech znovu vaří pivo. Ve sklepech zrekonstruovaného historického areálu už leží první várky. Tuto národní kulturní památku z 16. století dalo za 500 000 000 korun opravit město. No a lidé poprvé toto nové nebo staronové pivo ochutnají v červenci. Takže to je přeci jenom ještě trošku daleko, tak přidám pár jiných typů. Už zítra se třeba v Praze na Hradčanech otevře veřejnosti známá Kramářova vila, rezidence předsedů vlády, nabídne zdarma návštěvníkům prohlídku interiérů i zahrad, no a k tomu samozřejmě ty krásné jedinečné výhledy na Prahu. Pokud byste třeba raději něco trošku modernějšího, tak v takovém národopisném muzeu Plzeňska v Plzni můžete vyrazit na výstavu komiksových příběhů. No a pokud raději naopak něco hodně starého, tak na hrad v Kurovicích na Kroměřížsku se o tomto víkendu sjedou šermíři a příznivci historie. Na hradě z 13. století se po roce opět uskuteční historické dny. Pořád je kam jezdit a na co se dívat. Pokud ale nikam nepojedete, můžete zase poslouchat Český rozhlas Pohoda. Tak každopádně vám přeji krásný víkend.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Z vlastní knihy vzpomínek, zkušeností a dojmů českého herce čte Zdeněk Štěpánek.

Kavárna Rokoko na Václavském náměstí byla kavárna jako každá jiná, s mramorovými stolky, haldami novin, obrázkových časopisů, porcelánových šálků, s černou nebo hnědou tekutinou, které se říkalo kafe. Měla však jednu neobyčejnou zvláštnost. Stala se, nevím proč a jak, centrem všeho, nebo lépe řečeno, většiny pražského uměleckého světa. Hlavními obyvateli tu byli bratři Fialové s Ferencem Futuristou v čele, Artur Longen se svou ženou Xénou, Rovenský, Frič, Schwab, Hašler, Václav Wassermann, Grossmann, Waldner, Arne Dvořák, Klíma a tak dále a tak dále. I s Jardou Haškem jsem se tady sešel a zavzpomínali jsme si na Kyjev. Návštěvník, který vešel do Rokoka poprvé, byl zpočátku naprosto omráčen neuvěřitelným chaosem a hlukem, který tu vládl. Poznal jsem ve světě mnoho vináren, hospod i přístavních krčem, kde, jak se říká, visely rány ve vzduchu a v kapsách se otvíraly nože, ale takový rámus a zmatek jsem ještě neviděl. Vášnivé debaty vždy vzrušených umělců se mísily s bezstarostným smíchem slečen sedících u vedlejšího stolku a jedni ani druzí nerušili mladého spisovatele, který tu v koutku snil a sbíral materiál pro svůj budoucí román. Zde se také rodila první socialistická scéna s ideou organizovat obec stálých návštěvníků z řad dělnictva, úřednictva a drobných zaměstnanců. Zde byl také počátek kladenského komunistického vedení divadla a vůbec tu všude vládl vzruch, kvas života přímo těhotného revolučními myšlenkami a vůlí něco udělat, něco velkého, něco slavného, co by rozehnalo ten těžký, temný rakouský mrak, visící dosud nad mladou republikou. A opravdu, něco je v povětří, co chvíli proskočí podivné vzrušující zprávy z Kladna, Mostu, Oslavan i ze Slovenska. Pracující lidé jsou nespokojeni, zklamáni sociálními poměry v republice. Dělníci se dřou do úpadu za pár korun týdně, zatímco chamtivci, kteří kšeftovali s bídou lidí a nakeťasili za války ohromné peníze, šperky, kožešiny, parcely, domy, polnosti, beztrestně kořistí dál. Poslouchal jsem tyto řeči se zájmem, avšak zaraženě. Nemohl jsem pochopit, že vláda, ve které byly zastoupeny všechny vrstvy národa, tedy i masových dělnických organizací, nijak nezakročí v jejich prospěch. Byl jsem naivní a hloupý. Cítil jsem to přímo palčivě. Kolika zájmy žijí všichni tito lidé? A přece se mi zdálo, že vlastně nic nedělají, nežijí tak, jak by mohli žít. Že jsou všichni nějak poraněni válkou, která vlastně ještě neskončila a cloumá lidmi sem i tam a otlouká jim hlavy, jako když vzbouřené vlny bijí zakotvenými lodicemi o sebe. Jsem rád, že nosím ještě uniformu. V civilu bych se cítil asi ještě nešťastnější. Seznámil jsem se tu skoro se všemi významnými umělci a rád přiznávám, že mě přijali mezi sebe velmi laskavě a přátelsky. Psal jsem ředitelům divadel na venkově o angažmá, psal jsem do Plzně, do Brna, Ostravy, Bratislavy, Olomouce, psal jsem i Drašarovi, Burdovi, rozeslal jsem asi 10 žádostí, ale marně jsem čekal na odpověď. Nepřišla ani jediná. Bylo to pro mě velmi skličující. A tu jednoho dne jsem se rozhodl, že navštívím doktora Hillara na Vinohradech.
Řekl jsem si, no co se může stát, hlavu ti neutrhne. Byla to ode mne drzost, ale šel jsem. Malá, opravdu maličká kancelář byla téměř zcela zaplněna jeho robustní postavou. Hilarův široký obličej se rozšířil překvapením, když mě uviděl, jeho bystré oči zamžikaly údivem. Co si račte, pane, prosím, posaďte se. Nabídl mi židli vedle svého psacího stolku, druhá už by se tam nevešla. Usedl jsem a řekl mu vše, co jsem měl na srdci. Hlavně, že chci hrát divadlo. Hilar chodil v té své cele sem a tam, to jest od okna ke dveřím a zpět, a nijak neskrýval, že ho to ohromně baví a zajímá. Stále si jen pobrukoval. To je ohromné, pane, to je báječné.

Jsem si zase, že vynechal to pane. Máte kuráž, no? Báječnou kuráž. Poslouchejte, znáte velkou Kateřinu? Neznám, pane doktore, odpověděl jsem. Hilar se rozesmál na celé kolo. Pane, to je rovno. On jde z Ruska, pane, a on nezná Kateřinu, to je grace. On nezná velkou Kateřinu. To byla ruská cárevna, pane, víte, to byla prima šťabajzna. A napsal to on jeden Angličan, Ir, pan Show, pane, víte, tak a vy tam budete hrát toho anglického lejtnanta s bohem. Vypadl jsem z kanceláře jako míček a zrovna tak jsem skákal ze schodu dolů. A na mou duši, kdybych nedržel v ruce roli, myslel bych si, že se mi to jenom zdálo. Všechno se mi točilo před očima. Já nevím, jak jsem se dostal ven z divadla, nevím, kudy jsem šel, nevím, koho jsem potkával, nevím nic jsem nevěděl, než to, že mám Kateřinu a že v ní budu hrát na Vinohradech. Na Vinohradech. Hilar byl neobyčejně zajímavý člověk, podivný, zdál se mi trochu komický vzhledem i jednáním, ale byla v něm skryta pravzvláštní taková ironie. Jeho hovor i stavba vět byly naprosto originální. Člověk nevěděl, na čem je, co myslí vážně a co žertem, kde je vtip, a kde je ironie? Bystrý, rozhodný, rychlý v úsudku, vždy ochotný riskovat. Kdo ho neznal, mohl se domnívat, že je trochu praštěný. Ale zmýlil by se, kdo by ho za takového považoval. Věděl vždy přesně, co chce. Byl neobyčejně houževnatý a dovedl jít za svým cílem bez oddechu, dokud ho nedosáhl. Eminentně vzdělaný, vášnivý, prudký, výbušný umělec, temperamentní, dravý divadelník s úžasnou básnickou fantazií, vytvořil na Vinohradech divadlo, které se stalo nejpozoruhodnějším v republice. Měl zvláštní způsob žertování, které člověka často až deprimovalo, ale v jádru nebyl zlý a nebyl ani mstivý. Neuměl se hněvat. To byla vlastnost převzácná. V pátek dopoledne byla zkouška. No a pak přišla sobota. Před 2 hodinou už jsem byl před divadlem. Čekal jsem na Vojtu. Vojta byl ke mně velice milý a slíbil, že mě vezme do šatny k sobě. Dokonce mi půjčil i svá líčidla. Po dlouhé době jsem zase ucítil jejich vůni. Ach, jak je to příjemné. Probouzí vzpomínky, inspiruje. No tak nalíčil jsem se, vlásenkář mi nasadil nádherně upravenou paruku, garderobiér mě oblékl. No nebyl jsem na takový přepich zvyklý a víc mě to rozrušovalo, než pomáhalo. Konečně dal inspicient povel ven. Vešel jsem na scénu a na okamžik se mi udělalo mdlo. Jsou to často jen zlomky vteřiny, ale co v nich člověk prožije? K mému zmatku přispělo také to, že herci a herečky hráli jinak než na zkoušce. Hráli, jak se říká, naplno. Brzy jsem se však vzpamatoval a odvážně jsem se pustil do hry, která spěla jako dravý prout rychle kupředu. Nabýval jsem klidu, jistoty a chvíli mi se měl dokonce ze hry určitý požitek. Doufám, že se nebudete domnívat, že jsem snad byl oslněn sám sebou, to ne. Byl jsem jen spokojen, že jsem nic nepokazil svým partnerům a že obecenstvo dobře reaguje. Nic víc. O přestávce přišel za scénu Hilar, poklepal mi na rameno a řekl, pane, je vidět, že jste byl voják, no, máte kuráž, no, ten frak vám sluší, pane. Představení skončilo, lidé zatleskali, poděkoval jsem spoluhercům i režisérovi,
Dostal se mi vlídné pochvaly, přát

0: bratrských úsměvů a bylo po všem. Teď mě teprve přepadla opravdová stísněnost. Nic neumím, nic, docela nic. Trochu té rutiny, kterou mám, to je málo k tomu, čemu se říká umění. Cítil jsem, že jsem se dnes na jevišti dostal do jakési extáze, že jsem byl velmi vzrušen, ale současně jsem ztrácel kontrolu nad sebou a to byla chyba. Musím se učit, moc učit. Ani druhý den to nebylo lepší se mnou. A tak jsem použil svého osvědčeného léku. Šel jsem na toulku starou Prahou. Krásy tohoto města, milovaného, nádherného města, mi dali brzy zapomenout na Kateřinu Velikou a já se dal po cestách historie. Už od dětství mne zajímaly dějiny lidstva a naše dějiny mě přímo vzrušovaly. Prahou šla velká, slavná historie národa a já ji miluji jako žádné jiné město na světě. Je krásná, milá, je vznešená i prostá. Procházím jejími uličkami a jsem její. Její až do morku kostí, do poslední kapičky krve. Splývám s rytmem jejího života, s hlaholem jejich zvonů, s šuměním vltavských jezů, s vůní jejich zahrad. Šero zakrylo zvolna všechny výhledy. Vracel jsem se domů zahalen jeho tichými závoji. Čekal mě dopis od Hilara. Stálo v něm: Vážený pane nadporučíku, děkuji vám za včerejší úspěšné vystoupení. Račte si laskavě vyzvednout svůj honorář 300 káče v hlavní pokladně městského divadla na Královských Vinohradech. Těším se na další spolupráci s vámi a znamenám se s projevem dokonalé úcty K.H. Hilar. V životě se někdy vyskytnou takové malé, ale krásné návaly radosti, že je nemůže žádným způsobem přemoci. Tohle jsem neočekával. Vždyť tohle může úplně změnit mou situaci, která se mě už zdála skoro beznadějná. A opravdu, doktor Hilar mi dal několik dalších roliček do Dvořákových husitů, do Verharenova svítání, které Hilar právě studoval, v Rostandově orlíku, i v našich furiantech. No mě vůbec nevadilo, že jsem se líčil a oblékal nahoře se statisty ve zborovém sále, jen když jsem mohl být v divadle. Byl jsem víc než spokojený. Mohl jsem zblízka sledovat práci herců i režisérů a o nic jiného mi nešlo. Jen se učit, musím se učit. Postupem času jsem se seznámil se všemi kolegy a kolegyněmi a občas jsem s nimi zašel po představení do Národního domu na Vinohradech, kde jsem se setkával s dalšími umělci, jako byl Rudolf Dale, malíř Oťas Nejedlý, profesor Bohumil Mathézius, profesor Jan Šturza, Blažíček Kalvoda, František Úprka a dlouhá řada dalších známých umělců, kteří se tu tenkrát scházeli k debatám i k dobrému truňku. Přede mnou se otevřel další svět. Krásný, bohatý, nádherný, vznešený svět umění. Často jsem naslouchal bez dechu jejich vyprávění, jejich debatám i vášnivým sporům o uměleckou pravdu. Začal jsem chodit do koncertů, číst knihy, o nich se hovořilo. Chodil jsem na výstavy. To byla moje univerzita. Všechny mé žádosti o angažmá zůstaly však dál bez odpovědi. Ale už mě to nedeprimovalo. Zvykl jsem si čekat. Až jednoho dne v rokoku, už jsem tam tak často nechodil, vyhledal mě kolega Felix Bartoš a bez dlouhých řečí mi nabídl angažmá v divadle na Kladně, kde se právě vedení divadla ujali komunisté. Šel jsem o radu k Hilarovi a on řekl: pane, jděte na Kladno, jděte, není to daleko. Jděte a pamatujte si, hrajte všechno. My o vás víme. Bylo rozhodnuto. Můj příjezd na Kladno se dál za značně dramatických okolností. Byl podzim 1920 a prudká sociální bouře otřásala národem. Město bylo obsazeno vojskem, na náměstí, na křižovatkách ulic stály kulomety, vojáci měli nasazená bodla. Tísnivý dojem. Na ulicích města byl zdánlivý klid, avšak na radnici, na hejtmanství, v dělnickém domě, v hutích, v šachtách probíhala prudká jednání mezi zástupci dělnictva a představiteli státní moci, to jest kapitálu. Náměstí bylo přeplněno čekajícími davy, mlčícími, hrozivými. Sichravé počasí s olověným nebem zvyšovalo jen vážnost situace a vyvolávalo teskné pocity. Lidé byli špatně oblečeni, vyhublí, poznamenáni válkou, dřinou, bídou. Vojáci byli mrzutí, choulili se do svých chatrných plášťů z buničiny a zamračeně se dívali na šedivé nebe, které se takřka dotýkalo střech domu. Bylo vyhlášeno stané právo a divadlo pochopitelně nehrálo. No a konečně však bylo stané právo zrušeno, divadlo zahájilo premiérou Gorkého hry Na dně. Pokračovalo řadou her, někdy velmi různé kvality, no ale pak najednou přišel Kupec Benátský, Diamelovo světlo, první hra moderního francouzského autora, Wildrakův Koráb Tenacity, Čapkovo drama RUR. No, kladenské divadlo jelo na plné obrátky. I moje popularita rostla od role k roli. Jednoho večera objevil se u nás v hledišti Hilar. Hráli jsme RUR, kde jsem hrál roli Domína. V šatnách byl pochopitelně poprask, ale nikdo z nás nevěděl, proč vlastně Hilar přijel. Odjel po představení, aniž s někým mluvil. Brzy však přijel opět a s ním ředitel Vinohradského divadla doktor Fuxa. Hráli jsme tehdy Kupce Benátského, v němž jsem hrál roli Basánia. Zase s nikým nepromluvili a odjeli. Jedna z kolegyň přičítala tuto návštěvu sobě a my jsme tomu lehce uvěřili, protože krátce potom byla angažována do Národního divadla. Byl březen, Velikonoce nedaleko, herecký sjezd v Praze, vyhlídka na změnu angažmá. A tu jsem dostal písemnou nabídku z Plzně. Bylo to pro mě radostné překvapení. Vždycky jsem toužil po Plzni, městu tak bohaté divadelní tradice. Napsal jsem dopis, že v nejbližší době přijedu dojednat podmínky a šel jsem vesele do divadla pln plánů do budoucna. Sotva jsem vešel, volá na mě žena Vrátného: máte tu rekomando? Už sám nápis na obálce Městské divadlo na Královských Vinohradech mě podivně vzrušil. A což teprve dopis. Byl neobyčejně stručný. Vážený pane, přijďte okamžitě, nejpozději do týdne podepsat smlouvu. Doktor Fuxa, ředitel. Vyběhl jsem z divadla do parku, abych se uklidnil. Nebyl jsem schopen zastavit myšlenky, které vířily v mém mozku jako včely v úle, narážely na sebe a roztříštěné mizely v mém nitru. Znova a znova jsem musel číst tu řádku, znamenající pro mě celý svět, abych uvěřil, že to není jen sen nebo nějaký žert. Nebyl. Smlouvu jsem podepsal. A tak jsem dokončil nakladně sezónu, přišlo leto a na obzoru se objevily prázdniny. Jel jsem na několik dnů domů do Rakovníka a z Rakovníka na Šumavu k babičce a strýcům ve Mlýnech. Vzal jsem to jako krajánek od Domažlic po vodě až do Staňkova. Miloval jsem mlýnské prostředí, mlýnskou chasu, veselou, dobrosrdečnou, potoky zarostlé olšovým, voňavé louky a dlouhé večerní besedy nad splavem nebo u Vantrok. No a po tomto lirickém intermecu jsem odjel do Máteřova k strýci na Žně. Velmi rád jsem pracoval na polích, zejména ožních. Miloval jsem vůni obilí, nekonečné modré nebe nad hlavou, žár letního slunce. Byl jsem silný a pružný jako ocelové péro. Těžká fyzická práce mě přímo opájela, působila mi rozkoš. Ale nade vše jsem miloval zlatisté západy slunce, které jakoby uléhalo v dálce do klasů ještě stojícího obilí, prodlužovalo můj stín do ohromné dálky, až se zvolna ztrácelo v houstnoucím fialovém soumraku. V takových chvílích jsem byl nejšťastnější. S pocitem blažené únavy jsem usedal na zem a naslouchal jemným zvukům usínající přírody. Ještě dnes slyším vzdálená klekání, monotónní písně cvrčků. Vracel jsem se domů jako duch za doprovodu netopíru létajících neslyšně nade mnou. Vracel jsem se do omamné vůně rozkvetlých lip, sena a chlévů. Loni jsem ještě stál na břehu Tichého oceánu na dalekém východě u Vladivostoku a dnes se připravuji na svoji první sezónu ve Vinohradském divadle. Myslím, že jsem nemohl volit lepší přípravu, než je práce na poli, v přírodě, která je studnicí přečisté vody života. Příroda je kniha, v níž lze přečíst všechno. Je v ní poezie, hudba, krása, práce, logika, řád a zákonitost. To všechno přechází do nás, lidí. To vše vyplňuje i moji duši a já cítím, jak s ní splývám, jak s ní narůstám. Vím už, že se k ní budu stále vracet, protože z ní čerpám sílu a že v ní a v práci nacházím největší osvěžení a radost.
1: Z vlastní knihy vzpomínek v režii Oldřicha Hoblíka četl v roce 1961 herec Zdeněk Štěpánek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Pozdravuj

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

0: Tiens, passe.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
2: Český rozhlas Pohoda.

lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na pacních, když je venku mráz, my jsme v závěji, závěje jsou v nás, dřív než začne ta

za minulý čas. Jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá.

prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět, jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

píseň Jaromíra Klempíře a Jiřího Štajdla C'est la vie jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání zařadil proto, že nemám ve svém repertoáru snad žádný jiný tak typický šanson. V dopisech, e-mailech a vzkazech na Facebooku si o C'est la vie stále píšete. A tak jsem tuto skladbu nechal na úvod zaznít. Především proto, že vám dnes nabídnu písně v podání francouzské umělkyně, která se stala zcela jedinečným a neopakovatelným fenoménem. Profesně neobyčejně houževnatá a k sobě náročná překonala velký handicap drobné postavy a svým dramatickým vášnivým hlasem dojímala a dodnes dojímá publikum bez rozdílu věku a sociálního postavení. Zpívala o lásce v nejrůznějších podobách, o jejich radostech, ale ještě více o jejich strastech. Často velmi banální texty povýšila svým pěveckým a scénickým projevem na malé skvosty a skutečné umění. Ačkoliv do hudebního nebe odešla už před 51 lety, kdy jí bylo 47, svět na ní nezapomněl a pro sebe ji objevují stále nové a nové generace posluchačů. Dámy a pánové, dnes vám bude zpívat Edith Piaf.

a malé Editce často máčela cumel do červeného vína. Zuboženou holčičku nakonec odvezl otec Gassion do Normandie, kde u jeho příbuzných strávila dalších 5 let. I tady oni s láskou pečovali prostitutky, které malé Edith léčili slepotu způsobenou zanedbanou oční nemocí. Edith neviděla od 3 do 6 let. Teprve po návštěvě poutního místa u svaté Terezy v Lisieux se jí vrátil zrak a mohla nastoupit do školy.

Když Edith Piaf povyrostla, odvezl ji otec do Paříže a společně se pak živili po ulicích města nad scénou, zpěvem a akrobací. Se svou nevlastní sestrou Simone Berthaud prožila krušné mládí, prostředí prostitutek, pasáků a kapsářů. Bylo jí necelých 16, když se zamilovala do zedníka Louise Dupona. Provdala se za něj a v 18 mu porodila dceru Marcel. Aby uživila dítě, které bezmezně milovala, pokračovala v pouličním zpívání. Když dvouleté děvčátko zemřelo na zánět mozkových blan, neměla matka ani na věnec. A tak se Edith poprvé a naposledy za peníze prodala. Poslechněme si teď v jejím podání píseň Milord, ve které svůj zážitek s nejstarším řemeslem náležitě zúročila. Milordovi se

Zlom v životě Edith Piaf nastal v říjnu roku 1935. Zrovna zpívala na jednom nároží pařížských ulic a kamarádka ji doprovázela na harmoniku. Jejího mimořádného hlasu si tenkrát povšiml Louis Leplé, majitel kabaretu Žerný. Dohodli se na 4 písničkách a 40 francích denně. Na černém svetru, který si Edith sama pletla, i na uměleckém pseudonymu. Leplé by byl nejraději říkal Brabec. Mono, ale tak se už jedna tehdejší zpěvačka jmenovala. Proto našel synonymum z pařížské hantýrky, v níž v rapci slyší na slovo Piaf. Do Leplého kabaretu chodila pestrá společnost. Vedle cizinců, hlavně bankéři, spisovatelé, herci, advokáti, zpěváci a režiséři. Právě tomuto publiku představil Leplé Edith Piaf tak, jak ji objevil u náměstí Étoile, nenalíčenou, naboso, v laciné sukni a stále nedopleteném černém svetru, přes který si v případě svého prvního vystoupení přehodila hedvábný šál. Dar od kolegyně zpěvačky. Hned po skončení první písně diváci jeden přes druhého křičeli bravo. Když mělo dojít na druhou, někdo doticha řekl, ta malá to má v sobě. Byl to Maurice Chevalier. Před Edith Piaf se rýsovala velká kariéra, ale jednoho krásného jarního dne roku 1936 byl doma ve vaně nalezen zavražděný její objevitel Louis Leplé. Znal se bezmála s celou uměleckou Paříží, ale žil sám, byl bez rodiny, neměl už rodiče a jediný, s kým se pravidelně stýkal, byla Edith Piaf. Jeho vrah nebyl nikdy vypátrán. Podezření však padlo na bývalou zlodějku z Pigalle Edith Piaf a zbytek už dokonal senzace chtivý tisk.

Po leplého smrti se Edith Piaf ujal textař Raymond Asso, který byl po 2 roky nejen jejím milencem, ale především učitelem společenských mravů. Dávali číst nejlepší knížky a objevoval pro ní šansony šité zpěvačce na tělo. A hlavně psal pro ní skvělé texty, ke kterým psala hudbu Editina přítelkyně Marguerite Monod. V roce 1937 Raymond Asso dokonce uvedl Edith Piaf až na scénu slavného pařížského muzikálu ABC. Jejich nejznámější písní je Mon Légionnaire, můj legionář. Kvůli legionáři se totiž podle svého prvního životopisu Edith Piaf pár let předtím rozešla s otcem svého dítěte. Seznámila se s ním, když zpívala v kasárnách. Když za ním ale zanedlouho přišla, dozvěděla se, že se její milý popral a sedí v base. Po čase se pak dozvěděla, že padl v Africe. Tahle příhoda je zaznamenána i v textu písně Můj legionář. Ve skutečnosti ale ona love story, jak se uvádí ve druhém životopise tragédky francouzského šansonu, skončila absolutně neromanticky. Když už v době své největší slávy vycházela zpěvačka z nočního podniku Folie Belleville, kde vystupovala, zastavil ji a k dosažení úspěchům gratuloval blahobytný občan. Samozřejmě, že to byla Editina bývalá láska, onen legionář, kterého zprvu nepoznala. Docela by mě zajímalo, zda se on poznal v písni, kterou právě uslyšíte. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son coup portait, pas vu, pas pris.

Už během druhé světové války slavila Edith Piaf jeden úspěch za druhým. Vydělávala miliony a byla stále na cestách. Velkolepý úspěch jí zřejmě dodal odvahu i k soukromému protinacistickému odboji. Když měla v Paříži zpívat pro německý generální štáb, složila si přes noc písničku o polním lazaretu. Zpívala v něm o prázdném lůžku po vojákovi, co ještě včera žil, o umírajícím muži, který prosí souputníky ve zbraně, aby po jeho smrti podporovali jeho ženu, nebo o chudákovi, kterého svědí palec u nohy, kterou už nemá. Poslední dvě sloky ale už zpívala prázdnému sálu pařížské Alhambry, který vysocí němečtí důstojníci kvapem opustili. Během války vystupovala Edith Piaf také v táborech pro zajaté francouzské vojáky. Po jednom z improvizovaných koncertů se s nimi nechala vyfotografovat a v Paříži potom pracovníci odboje všechny hlavičky ze snímku zvětšili. Na příští vystoupení už sebou Edith vezla v kufru s dvojitým dnem 120 falešných osobních průkazů. Nikdy se o tom moc nepsalo a taky po válce některé noviny nepřímo obvinily z kolaborace s Němci. Představte si. Když jí přátelé radili, aby noviny zažalovala, vysmála se jim. Neuměla a nechtěla se soudit. Raději zpívala své šansony. Třeba písničku Mon vieux Lucien, můj starý Lucien, který u nás známe s českým textem Pavla Kopty a pod názvem Petr a Lucie, podání Hany Hegerové. Písni se Edith Piaf v úloze pouliční holky hádá se svým pasákem.

0: Eh ben quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Oh, c'est agréable d'être ton copain. Oh non, Lucien! Allez, viens.
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
2: Po druhé světové válce byla Edith Piaf zdaleka nejpopulárnější francouzskou zpěvačkou. Nejen doma, ale také v zahraničí. Zvláště ve Spojených státech amerických, kam pravidelně jezdila na turné. V Americe Edith Piaf debutovala s velkým úspěchem už na konci 40. let v newyorském klubu Versailles. K americké kariéře jí také hodně pomohl obdiv a pomoc jejich kolegů, herečky a zpěvačky německého původu Marlene Dietrich a Charlieho Chaplina, který pro ně chtěl složit písničku a prohlásil, že kdyby filmovala, musela by dosáhnout stejného úspěchu jako on. Osmkrát byla Edith Piaf hostem slavné televizní show Eda Sullivana, dvakrát koncertovala v newyorské Carnegie Hall. Než uslyšíte, jak během koncertu v tomto slavném koncertním sále zpívala jednu píseň anglicko-francouzsky, musím se zmínit o zřejmě největší životní lásce Edith Piaf. Byl jí slavný boxér a mistr světa ženatý Marcel Cerdan. Když byla Edith Piaf v roce 1949 v New Yorku, přemluvila ho, aby vyměnil lodní lístek za letenku a co nejdříve za ní přiletěl do New Yorku. Letadlo s Marcelem Cerdanem na palubě se ale zřítilo nad Azorskými ostrovy. A v životě Edith Piaf už pak nic nebylo jako dřív. Věčnými společníky jejího života se stále častěji stávaly alkohol a drogy.

Jedním z největších hitů Edith Piaf je rozhodně píseň La vie en rose, život v růžích. Její světovou slávu však nezaložila ona sama, ale jiná francouzská zpěvačka Marianne Michel. Jednou v květnu roku 1945 spolu seděli v kavárně na Elizejských polích a Marianne si Edith stěžovala, že nemá žádný hit. Edith se jí svěřila, že několik písniček už složila a jedna z nich by se Marianne mohla hodit. A to se přitom na klavír naučila sotva trochu brnkat. A pohořela při přijímacích zkouškách do společnosti skladatelů, textařů a nakladatelů. Text společnými silami napsali na papírový ubrousek a Edith v posedlosti sobě vlastní začala schánět nějakého člena zmíněné autorské společnosti, aby písničku přihlásila pod svým jménem. Zašla dokonce i za těmi, jejichž písničky odmítla zpívat. Nakonec na spoluautorství přistoupil skladatel Luigi. Odměnou mu nebylo jen přátelství Edith Piaf, ale úspěch písně La vie en rose, doslova po celém světě. 2 roky po Marianne Michel jí do svého repertoáru zařadila i ta, která ji složila a která se nikdy nenaučila zapisovat své melodie do not. Mezi těmi, kdo píseň nahráli, jsou například Bing Crosby, Louis Armstrong, Iveta Simonová nebo Andrea Bocelli. Ten píseň naspíval loni jako virtuální duet právě s Edith Piaf.

Během 12 let před svou smrtí prodělala Edith Piaf 4 těžké autonehody. 2 záchvaty delíria tremens, 1 záchvat šílenství, 2 zápaly plic a 7 operací a 1 spánkovou kůru. Není tedy divu, že stále častěji přerušovala svou uměleckou činnost. Znovu a znovu se však vracela na francouzská a světová jeviště a její umělecký projev dosáhl právě v tomto období svého vrcholu. Zpěv Edith Piaf byl natolik strhující, že posluchači v něm cítili sami sebe, aniž mnohdy rozuměli tomu, o čem zpěvačka zpívá. Její nenaporobitelný projev dokázal vdechnout život a přesvědčivost i těm nejotřelejším banalitám. Ljuba Hermanová o Edith Piaf kdysi prohlásila: její šansony jsou velká dramata v maličké kostce do polévky, tím otřesnější, že jsou upletena z největších citových banalit. Když v roce 1961 Edith Piaf naspívala titulní melodii z filmu Exodus, kritika se dotazovala, jak je možné, že z této 3minutové písně sála stejná naděje jako z hudby Ludvíka van Beethovena.

0: A po písni Exodus podání Edith Piaf je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Jak se máte, pane Kohn? Samozřejmě dobře. Jak je to možné, že vy vždy odpovíte dobře? Vědí, pane Weiss. Já nevím přeci, kdo se mě ptá, zda je to přítel nebo nepřítel. A když je to přítel a já řeknu, dobře, má radost, řeknu-li, nedaří se mi dobře, měl by bolest. Proč mám příteli dělat bolest? Tak říkám dobře. Je-li ten, kdo se mě ptá, můj nepřítel, a řeknu mu, že se mám dobře, bude mít vztek. Řeknu-li špatně, bude mít radost. A řeknu, pane Weiss, proč bych já měl dělat radost svému nepříteli?
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: V roce 1960 naspívala Edith Piaf asi největší hit své kariéry. Píseň No, je ne regrette rien. Ne, ničeho nelituji. Právě tato píseň skvěle vystihuje nejen její bohemský život, ale rovněž její nezdolnou životní energii. Zpívá v ní, ne, já nelituji ničeho. Z památek včerejších oheň si zapálím. Včerejší žal a smích, co mám dnes dělat s ním? Sliby a vyznání stejně předem znám. Spálím vše bez ptaň, od nuly začínám. Ještě za svého života se Edith Piaf stala legendou a když v roce 1963 zemřela, její úmrtí se stalo ve Francii národní tragédií. Kolem její rakve prošlo více než 80 tisíc truchlících. Pokud budete mít někdy cestu do Paříže a chtěli byste se poklonit památce Edith Piaf, vězte, že odpočívá na hřbitově Père Lachaise. Má hrob až v nejsevernějším rohu, blízko spisovatele Henriot Barbise, oddělení číslo 97. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou. Ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Sympatickou cajunsky střiženou countryovkou umístěnou do hlavního města státu Louisiana Baton Rouge otevřela naše dnešní setkání v pravidelné sobotní dvoraně osmičlená parta Gimplerů ze Vsetína. Právě v téhle chvíli se zvolna připravuje ke svému dalšímu vystoupení na otevřené scéně na přehradě Bystřička v rámci 17. ročníku festivalu Starý dobrý western. Jeho odpoledními hosty jsou rovněž více než dvakrát starší brněnští poutníci.

0: point blues.
1: Další country klasika blues o touze létat v originálu Try Me One More Time, tak jak ji poutníci přivedli na gramofonové desky koncem jara 1986, tedy před dávnými 29 lety, ještě s Robertem Křesťanem a v tomto případě solovým Zdeňkem Kalinou. Dnes je v řadách poutníků jediným pamětníkem kontrabasista Jiří Pola. K nejnovějším kouskům jeho autorské dílny patří báječně zvonivé Tak jsem se ptal se solovým Jirkou Machem.

0: Kdyby celý svět byl country bar, patrně poslední textařské přání Zdeňka Rytíře, prostupující melodii Petra Spáleného z jeho nejnovějšího alba Můj dým, vyšlo zhruba před 2 lety a od té doby přestal Petr kouřit a z jeho party odešla do výslužby dlouholetá duše jeho apola Pavel Krejča. Mimo jiné autor muziky podbarvující tak trošku hororovou baladu A chladnej vítr vál.
1: Celý dlouhý týdne bez oblačnej dní.

téměř velebná kantriovka Jedu dál s textem nezapomenutelného Pepy Blažejovského, která se toulá po našich i zahraničních pódiích už léta s Vráťou Vyskočilem. Kdysi solistou pražských Ohařů, dlouhá léta usídleným v pohodlné společnosti taxmenů pikujícího historika Jaroslava Čvančary. Ti přijdou na scénu starého dobrého westernu krátce před Petrem Spáleným dnes večer.

hosty zval a měli stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty benčo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Vráťa vyskočil z taxmeny a klasickou bluegrassovou baladou o Jet Clampetovi. Přednedávnem jsem se doslechl, že taxmeni pracují na novém albu, ale protože mi to říkal Vráťa, není to zase nějak mimořádně stoprocentní. Mnohem jistější je momentálně Káně nad řekou. S ním šmá na dobře utajenou country do Slabců u Rakovníka přijet dnes brněnský Kamelot.

svou první hitparádovou trefou There I Said It Again z roku 1945 vstoupila do dnešní dvorany vokální skupina Moderners. Historie téhle party začala o rovných 10 let dříve na střední škole v Buffalu. Původně působili jako trio Don Juan 2 and 3, pak s orchestrem Freda Waringa jako kvartet a v roce 1941, kdy přijali Paulu Kellyovou, už byli neodmyslitelnou součástí koncertů i gramofonových nahrávek Glenna Millera.

Orchestr Glena Millera, vokální skupina Modernes s Gordonem Tex Benekem, jinak Millerovým tenor saxofonistou, a zlatá Chattanooga Choo-choo v originální verzi z filmu Sunville Serenade s norskou krasobruslaskou Soňou Heniovou z roku 1941. A pak skutečně hitparádový Hold Glenu Millerovi, poskládaný z důvěrně známých titulů Moonlight Serenade, Elmer's Tune, Don't Sit Under the Apple Tree a časem neudolatelné Chattanooga Choo-choo. Ze stejného roku 1946 je i jejich absolutně nejúspěšnější Každému, co mu náleží, To Each His Own.

Vojta Kyďák Tomáško a písnička Jít, která otevírá jeho překvapivě hodně countryové album Hádej, kdo tě má rád. Některé z jeho písniček docela jistě zazní na Vojtově dnešním koncertu 20. ročníku festivalu Dobře utajená country. Ale nejspíš nebudu daleko od pravdy přesvědčením, že Kyďák přiveze hlavně kousky svého nedávno vydaného alba Jak dravá voda.

Vojtaky Ďák Tomáško a z jeho čerstvého alba Jak dravá voda, Stovky černých koní. Další mimořádnou atrakcí letošního jubilejního ročníku dobře utajené country budou nesporně folkové legendy z jižních Čech Nezmaři. V podstatě bez obav se dá tvrdit, že celý jejich repertoár má značku vysoké kvality.

báječně bluesové Co má se stát, Šárky Benetkové a Pavla Drengubáka z nejnovějšího alba Nezmaru Stopy bláznů. Otázka Co má se stát aktuálně visí i nad budoucností dobře utajené country. Její dlouholetý kormidelník, rakovnický Vláďa Škarlant, intenzivně prohlašuje, že po 20 letech jízdy už vyhlíží odpočinek a 20 festivalu jsou bezvadná příležitost i záminka. Naštěstí to prohlašuje každý rok, takže věřme, že se i příští rok ve Slapcích u Rakovníka začátkem srpna zase sejdeme.

Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem, víceméně pravidelní a tedy i letošní účastníci dobře utajené country a jejich, co nevidět, se sejdem na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu. Ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
2: Ivana Valešová.
3: František Derfler.
4: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý vás vítají na vlnách druhého programu Českého rozhlasu. I dnes jsme se v Českém rozhlase Brno nechali inspirovat knihou Petra Hory Hořejše. I dnes budeme všichni vedení režijní rukou
5: Jaromíra Ostrého.
1: Ale dnešní setkání bude mít přece jenom trošku odlišný charakter.
2: Chtěli byste mít další vydání tohoto pořadu jako příběh svého druhu kriminální?
4: Dobrá, máte ho mít.
2: A nepohrdli byste ani hororem?
4: I ten je váš.
2: A co pověst plná tajemství?
4: Je vaše ještě dřív, než své přání vyslovíte.
2: A dejme tomu příběh hrdinství, mužnosti, spravedlnosti.
4: Jak libo.
2: Můžeme nabídnout ještě další žánry.
4: Romantickou lásku, vášeň, cit.
2: A taky...
1: Slyšíte?
2: Ovšem, že slyšíme. Tklivá melodie ta vhodně doprovází příběh mladého Zemana, udatného a ctidbalého Daly.
1: Nerušit. Krásně hraje.
4: To hraje Dalibor.
2: V Daliborce.
1: Taněha. Ten cit.
4: Inu na výkonného umělce amatéra.
2: A vlastně umělce proti své vůli.
4: Slušný výkon.
1: Ještě jednou jeho jméno nějak jsem přeslechl.
6: Dalibor. Dalibor z Kozojet. Zeman. Léta letoucí bylo ticho a smutno na hradě svatého Václava. Okolí jeho spustlo za velké bouře husitských válek, kostel svatého Víta byl vybit, a komnaty královské Karlem IV. Nádherně zařízené scházely čím dál víc a více. Občas jen a ne nadlouho oživly, když sem král z dola, ze starého města, ze svého dvora zavítal. Zavítal, chvíli pobyl, ale nezůstal. I mladý Ladislav Pohrobek a slavný jeho nástupce Jiří, král žehnané paměti, sídlili více dole ve městě. Po Jiříkovi také první léta Vladislav II. Jagelonec. Ale za toho pak nastala veliká změna. Po 12 letech svého panování změnil své sídlo. Událoť se mu pojednou, že není dosti bezpečen ve svém dvoře staroměstském, při němž dal vystavěti nákladnou, uměle a krásně vyzdobenou věž.
1: Kdybyste ji náhodou v Praze nemohli najít, tu věž, tak je to věž prašná, zatímco královský dvůr se nacházel zhruba na místě dnešního domu obecního.
6: I vrátil se Vladislav do dávného sídla českých králů na Hradčany a dal tam vše, co spustlo, obnovit a znovu upravit. Beneš Zloun vystavil velikou, podivuhodnou síň.
1: Dostala jméno po investorovi, tedy Vladislavský sál, jinak onomu architektovi, kterému Alois Jirásek přezdíval Beneš Zloun, říkáme dnes Benedikt Reid alias Reid. Kromě sálu na Pražském hradě navrhl i loď chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře a ani ty zmíněné louny nepřišly zkrátka. Pan Benedikt se na jejich tváři podepsal skvostným děkanským kostelem.
6: V tu dobu také postavil modlitebnu pro krále v kostele svatého Víta napravo od velkého oltáře, vyzdobenou znamenitým dílem kamenickým. Král dal také holé stěny chrámové vyzdobiti koltrami.
1: Nerad vstupují do toku klasikova vyprávění, ale koltry neboli koltřice byly závěsné ozdobné textilie na zdech.
6: A péčí jeho zaskvěly se komnaty v královském hradě zase nádherou čalounů i obrazů. V jedné z nich visely samé obrazy českých knížat a králů. Ale nejenom na výzdobě dal si král záležeti, nýbrž i na tom, aby hrad byl lépe opevněn. Tak stvrdili na jeho rozkaz hradební zdi, prohloubili příkopy, zvýšili náspy, kde toho třeba bylo, a na věži Mihulce udělali krov velmi vysoký a pokryli jej polévanými cihlami, nad nimiž se na makovici bělal a svítil postříbřený lev.
2: Snad se může zdát někomu z milých posluchačů, že trvá poněkud déle, než se dostaneme k jádru příběhu.
4: V tom případě však prosíme o snažné pozhovění, neboť každým slůvkem se již k němu blížíme.
1: Vhodně nakladená slova, nuž klaďmeš další.
6: Nedlouho potom dal král Vladislav stavěti novou okrouhlou věž za dobem nejvyššího purkrabího blíže zadní brány. Vystavěli ji nad jelením příkopem na ochranu hradby, ale také za obyt, za smutný obyt. Zřídili v ní trojí vězení nad sebou. Nejdolejší z nich bylo podzemí, bez oken, bez světla, bez dveří. Vězeň měl do něho být spuštěn po provaze děrou či špuntem v podlaze vězení prostředního. Věž dostavěli, ale vězně do ní neměli. Ani do nejhořejšího lehkého, ani do ostatních. A tak byla věž prozatím bez jména, neboť toho se jí mělo dostati po vězni, jenž by první její práh překročil. Dlouho však bez jména nezůstala.
1: Jméno, které obdržela po svém prvním nedobrovolném nájemníkovi, si podržela dodnes.
2: Daliborka.
4: Po Daliborovi z Kozojet, neboť...
6: Dalibor první jako vězeň překročil její práh. A tak nazvána jest po něm Daliborkou. Na hradě i po celé Praze se mluvilo o mladém Zemanovi proto, že byl prvním vězněm v té nové věži i pro příčinu, pro kterou se tam dostal.
1: No, to bych taky rád věděl, proč vlastně chudáka Dalibora zavřeli.
2: Byl zastáncem chudých a utlačený.
4: Mužem krásného charakteru, který o svém příteli Zdeňkovi zpíval tak nádherným způsobem.
1: Podotýkám nikoli v Daliborce, ale na jevišti Pražského národního a pak ještě mnohých jiných divadel, kde všude zazněla opera Bedřicha Smetany.
2: A jeho láska k Miladě rozechvívá dodnes srdce každého posluchače.
4: A ta slova o svobodě?
2: Ta se stala přímo symbolem Smetanovy hudby.
4: Skladatel napsal něco víc než jenom běžnou operu.
2: Dalibor je bojovníkem za právo, za spravedlnost a raději obětuje život, než by se pokořil.
1: Což jsou vše zajisté ušlechtilé myšlenky, nicméně stále jsem nedostal odpověď na svou otázku. Proč byl Zeman z Kozojet uvržen do vyšetřovací vazby?
4: To bylo složité.
1: Tak co není?
4: Velmi složité.
1: Složité jako dnešní politika?
4: Ještě složitější.
6: Tenkrát se dálo mnoho zřejmého bezpráví selskému lidu. Páni a vladykové utahovali jej novými neslýchanými robotami. Leckde nemohli těch nátisků již snésti. Proto opouštěli vše, utíkali ze svých gruntů do lesů, do jiných končin a dávali se v zlodějství, loupežení a v jiná zločinstva. Jiní pak se proti svým pánům bouřili.
1: Až tam to došlo?
4: Až tam.
1: Začali se

0: Tedy prekérní situace.
1: Velice nepříjemná.
0: Pro koho?
1: Pro obě strany.
0: No dobře, ale to všechno se týkalo pana Sploskovic a jeho poddaných. Co s tím vším měl společného náš hrdina pan Dalibor Skozojet?
1: Dost.
2: Hodně.
1: Já bych řekla, že víc, než mu to bylo nakonec milé.
2: V sousedství vladyky Ploskovského žil tenkrát na své tvrzi mladý zeman Dalibor Skozojet, muž starobylého rodu, jehož předek s králem Janem u Kresčaku hrdinsky bojoval a také s ním tam zahynul.
0: Faktická poznámka, je to pravda?
3: Je.
0: Jmenoval se...
3: Taky Dalibor a taky Skozojet, byl to pradědeček a u Kresčaku v skutku padl.
1: A k jeho stejnojmenému potomkovi se jednoho krásného dne
2: přihrnuli osvobození sedláci Adama Ploskovského a radostně mu oznamovali, že mají Ploskovskou tvrz ve své moci a žádali, aby se jí Dalibor ujal, oni pak, že se mu rádi poddají a již se poddávají jako své vrchnosti, že tak činí o své vůli a rádi, poněvadž vědí, že jim bude Dalibor pánem milostivý.
0: Jak to tak exaktně věděli?
2: Znaliť a měli toho zkušenost, že byl Dalibor Skozojet ke svým poddaným vždy hodný a milosrdný. Ano, že se ujal nejednoho ubožáka z jiného panství a že mu svou přímluvou i jinak pomohl.
0: Alois Jirásek nebyl ani první, ani poslední, kdo se případem Dalibora Skozojet zabýval.
1: To určitě ne. Jako první začal Václav Hájek z Libočan.
0: Náš starý známý.
1: Který ony události popsal ve své kronice české.
3: Ta vyšla v roce 1541, to znamená, že měl odstup. Něco přes 40 let.
2: Léta 1498. v kraji litoměřickém Ploskovskému Adamovi jeho poddaní se zprotivili a jeho tu na Ploskovicích dobývali, a to z ponuknutí nějakého Dalibora, kterýž také byt svůj měl nedaleko odtud. Uslyševše o tom měšťané litoměřičtí, rychle lidu něco pod praporcem poslali a téhož Adama retovali.
0: Moment. Hájek z Libočan, tenhle ten pán proslul nejedním výmyslem a rozhodně kandiduje v naší literatuře faktu na titul mistra pábení.
1: To určitě ano, ale v případě Dalibora se do nějakého přílišného fantazírování nepouštěl.
3: Jednak na to všecko, co se v litoměřickém okolí stalo, bylo pořád ještě dost svědků.
1: Jednak uvádí docela určitě, že povstání proti ploskovskému pánu vzniklo kvůli tomu, že vzbouřence Dalibor ponoukal.
0: Tedy naváděl je, ale u Aloise, tedy Jiráska, není o žádném navádění ani zmínka.
1: Není. Podle spisovatele se sedláci vzbouřili sami od sebe.
2: Nemohouc se dále snášet robotu a nátisk.
0: Jirásek píše nátisk, ale šlo spíš o útisk, ne o žestě.
1: Teprve potom radostně přišli k Daliborovi a dobrovolně se mu poddali, poněvadž...
2: byl vždy hodný a milosrdný.
3: Nejdůležitější na celé pasáži z Hájkovy kroniky je myšlenka utroušená vlastně mimochodem, že se všecko stalo...
2: u ponuknutí jakéhosi Dalibora.
0: Dodejme ušlechtilého a milostivého pana Dalibora.
2: Vladyka Dalibor jich neoslyšel. Přijal, co mu nabízeli, když uslyšel, že mají na vše zápis bývalého pána. Ale ten, jakmile vyvázl a se pozdravil...
0: tedy pan Adam Ploskovský z Drahonic?
2: Domáhal se svého zboží. Úsilně se dovolával pomoci vlády a zemští hejtmané, majíce Daliborovo jednání za pich a vzpouru sedláků ploskovských pak za vzpouru, sebrali branou moc litoměřického kraje, braný lid veškeré šlechty těch končin i litoměřických měšťanů.
0: A následovala trestná výprava,
1: která skončila pro pána Skozojet jak nejhůř mohla.
3: Však už naše historie k tomuto bodu nezadržitelně spěje.
2: Veliký ten houf udeřil na vzbouřené sedláky. Mnoho jich pobili, schytali a krutě strestali. A také

0: Libora jejich spolčence zajali. Tak se dostal mladý zastánce utiskovaného lidu do pout. V nich ho zavezli do Prahy a uvrhli do prostředního vězení v nové kulaté věži za domem Purkrabským nad Jelením příkopem. Spupní páni byli rádi a přáli mu to. Lid ho však litoval.
1: Tolik mistr Jirásek.
2: Z každého jeho slova dýše smysl pro spravedlnost.
3: Z každé jeho věty je cítit, že straní sedlákům proti jejich krutému pánovi.
2: A taky, že se zastává toho, kdo nemlčel a svůj hlas statečně pozvedl.
3: Lidé se bouřili proti pánovi.
2: Byla to opozice? Boj za lidská práva?
3: Nebo to byl rozvrat, trestná činnost proti zákonnému pořádku?
0: Timeo hominem lectorem unius libri.
1: Řekl mudrc, jakým Tomáš z Akvína, řečený svatý bezesporu byl, česky by se ta jeho myšlenka dala přeložit jako:
0: bojím se čtenáře, jenž čte jednu knihu.
2: Neboli je třeba se bát těch, kdo znají věc jenom z jednoho pohledu, i když to mohou myslet dobře.
1: Víte co? Zahrajme si divadlo.
3: Jsou se herci? Rádi.
1: Loutkové divadlo. Takové svěží dílko milého autora pana Josefa Žemly, někdy ze začátku minulého, tedy 20. století.
3: Aha, takový druh dramatického umění vyžaduje ovšem zcela jiný přístup.
1: To jsme s režisérem už promysleli. Tady kolega by mohl hrát Dalibora.
2: Počkejte, jako titulní role?
1: No, jak jinak?
2: Beru, titulních rolí není nikdy dosti.
1: No, a druhý kolega bude hradník.
2: Hradník?
1: No, něco jako Daliborův podřízený, tak a je to na vás.
2: Nuže, milý starochu, a jak lid kolem naší tvrze? Spokojen?
0: Nejen spokojen, ale i šťasten.
2: Žeť opravdu tak.
0: Žeť.
1: Já si dovoluji upozornit i na jazykovou hodnotu tohoto kusu.
0: Kdo by nebyl spokojen, maje takového pána. Jáť to vím, přijdu mezi lid. Pod vaší rukou jest šťasten.
2: Toť opravdu mne převelice těší, jak bych mu neměl být vrchností dobrou.
0: A přeci jen nemnozí rytířové jsou k podaným hodni.
2: Myslíš, hradníku?
0: Bať. Ku příkladu, pan Adam Ploskovský není ku svým hodný, je na ně zlý. K robotám, kterých jsou mu povinni, přidává nové, kde může, tiskne chudý lid.
2: Toť opravdu mne rmoutí. Rád bych pomohl všem utištěným, ale mám-li k tomu práva?
0: Což kdyby? Ach, nevykládejte si to, pane, ve zlém.
2: Nuž, starochu.
0: Nemohl by kolega s tím starochem přestat?
1: Nemohl.
2: Nemohl.
0: Tak tedy. Podaní pana Adama již dále nátisků snášeti nemohou. Již se obořili na jeho hrad.
2: To, že učinili? Ne, toho bych nikdy neschválil. Zlo nelze léčiti zlem, můj milý starochu.
0: Ale toť převzácný, můj pane. Já už fakt nemůžu. Jednak bych si vyprosil toho starocha, jednak... A teď je to hrozná ptákovina.
1: Škoda. Teď to bylo... Čím dál půvabnější.
3: Přidržuji se téhož náhledu.
1: A kromě toho, tady nejde o legraci, ale...
2: O co?
1: No, o hledání pravdy.
2: V tom spisku loutkového dramatického spisovatele Josefa Žemly?
1: Přesně tam.
3: Taky si myslím. On se totiž spokojil v podstatě s tím též příběhem, který použil Smetana pro svou operu.
2: Dalibor slyší o rebelii proti panu Adamovi Ploskovskému, svému sousedovi.
3: Ale je proti, nechce páchat násilí, jenže...
1: Jenže co?
3: Moment, já to honem nalistuju, tady to je.
2: Pan Adam prchaje ze svého majetku, tak se zapomněl, že vypálil osudnou ránu na pana Zdeňka, mého nejmilejšího přítele.
1: Což ho muselo naštvat Dalibora.
3: Taky si myslím.
2: A když za ním pak přišli sedláci, rebelanti a řekli, jestli by jim nepíchnul?
3: Tak Dalibor souhlasil, řka.
2: Beru vás pod svou ochranu a chci vám býti pánem laskavým.
0: Bylo Daliborovi v nové věži teskno a smutno. V klenutém žaláři tlustých zdí a malých okének bylo teď jeho panství. Doma ze své tvrze hledíval do širého, krásného kraje.
1: Obec s laškovným jménem Kozojedy se nachází uprostřed lesnaté vrchoviny jménem Džbán, nedaleko Nového Strašecí ve středních Čechách.
0: Teď viděl sotva pruh oblohy a pod věží kousek hlubokého, zarostlého příkopu. Listí tam již měnilo barvy do zlata, do ruda, teskný podzim nastával. Ticho ve věži a ticho kolem. Ptáci umlkli, jen vítr hvízdal a zmítal křovím a stromy. Listí padalo, mlhy uléhaly na hluboký příkop, halily ho ráno i začasných soumraků, deště přes tu chvíli šuměly a šlehaly do holých křovin a korun. Krátký den byl ve vězení dlouhý a dlouhé noci jako nekonečné. Stesk a dlouhá chvíle mořili mladého Zemana. I pořídil si housle ze skromné zásoby peněz, jež mu nechali a z nich se stravoval. Jak mu žalářník housle opatřil, počal se na nich cvičiti. Nikdy neměl smyčce v rukou. Nyní ho nedal téměř z ruky. Učil se sám, hrál a hrál. Dlouhá chvíle se mu krátila, čas rychleji plynul a hra sama byla čím dál tím lepší, umělejší, líbeznější.
3: A tak nouze naučila Dalibora housti.
1: Praví okřídlené a dodnes často používané české úsloví.
2: Hájek z Libočan však nemá o vězňových skřipkách ani zmínku.
3: Ona totiž celá ta pasáž o Daliborově houslovém umění vznikla později.
2: To přísloví o nouzi se objevuje poprvé v knize nazvané
0: Poselkyně starých příběhů českých.
1: Vydali ji v roce 1700 a jejím autorem byl Jan František Beckovský.
2: Stojí v ní doslova, že nouze naučila Dalibora housti.
0: A již stávali žalářník i strážní pacholci za dveřmi věže a poslouchali. Nejeden z hradských pánů a úředníků přišel si poslechnout, jak se naučil kozojecký Zeman v žaláři hráti. Již se o tom v městě povídalo, již přicházeli nahoru se přesvědčit. Nejprve zvědaví, pak nevěřící Tomášové, denně jich přicházelo víc a více, až pak začasté valný houf stál a čekal u zadní brány hradské na obou cestách, mezi nimiž se táhla svahem dolů vinice svatého Václava. To již bylo na jaře, kdy vál měkký vítr polední, kdy vrchové stromů a větve pukaly a kvetly, kdy Petřín a všechny výšiny kolem se zelenaly i jelení příkop, jenž všechen zvučel šveholem sladkého zvuku. Ale nad ptačí zpěv bylo krásnější, když se ozval z kulaté věže houslí líbezný hlas. Všichni žasli a zatmuli. Jakmile se zachvěly měkké ty a sladké žalné zvuky z pustého, trudného žaláře. Tím více dojímali. Stesk a touha v nich zněly a zas už se měnili, vyznívali v známé nápěvy pobožných písní. Pokora, doufání a prosba smutného srdce z nich vanuli. Jindy zas zvonili světským hlaholem ohlasy milostných písní a válečných zpěvů.
1: Věru, tklivý příběh, kterak i v nevlídných basirých podmínkách dokáže skutečný talent vypučet oslnivým květem.
3: Tklivý je, leč pravdy na něm, aby pohledal.
1: Takže žádné housličky v rukou odsouzencově?
3: Ani ony, ani jiný hudební nástroj.
1: Dalibor neměl hudební sluch?
3: To se neví.
2: Za to se má takřka zabezpečně prokázané, že z kopky Daliborky se nikdy žádné lkavé trylky neozývaly.
1: Ale ty housle...
4: Neboli housle?
2: To byl v hantýrce tehdejších katů mučící nástroj.
3: Posměšně se tak říkalo provazcům skřipce, na kterém kat vynucoval na obžalovaném výpověď.
2: Tělo se napínalo,
3: šlachy praskaly
2: a ubožák v této své nouzi potom hudl.
3: Což znamená, vypovídal. Mluvil pravdu.
2: A nebo to, co si mučitelé přáli slyšet.
3: Lidé venku poslouchali nářek trápeného
2: a v celku nedojati osudem ubožáka věcně podotkli, že nouze,
3: jiným slovem bolest,
2: naučila Dalibora housti.
3: Tedy vypovídat.
1: V hantýrce podsvětí, jakož i kriminalistů, se dnes používá jiný, i když podobný termín. Ten, kdo vypovídá, zpívá.
0: Nejednou zahrál Dalibor starou tu notu o králi Janovi, o starém Klimberku a Plichtovi ze Žerotína, o Bavoru Strakonickém, o všech těch českých pánech a zemanech, kteří zhynuli se svým králem u Kresčaku jako praděd uvězněného hudce. Dojati naslouchali Pražané u věže. A když jednou zhlédli, že z okénka žaláře spouští se po provazci hrubý, plátěný pytlík, chutě a rádi dávali, co kdo u sebe měl, groše i drobné peníze. Každý myslil, že Zeman ze svého tráví. Nyní viděli, že muž je zle, že přišla na něj nouze. Pokaždé však, když mošnu z vězení spustil, pokaždé byla naplněna. I podušku pod hlavu mu poslali, ložné šaty a jídlo, i nejednu konvici pití. Za to hrával zástupu, když se u věže sešel odpoledne i v podvečerní čas. S utajeným dechem naslouchali, a když se pak rozcházeli, byl mezi nimi jeden hlas, že tak jako ten Zeman nehraje nikdo v celičké Praze. Nouze naučila Dalibora housti. Za dne lidem hrál, sobě začasté v noci.
3: A to je prozatím konec příběhu.
1: Škoda, pěkně se to poslouchalo.
3: Pěkně. Ale nejenom příběh o Daliborových houslích byl úplně jinak.
2: Toho, co bylo jinak, bylo mnohem víc.
3: Ale o tom zase až příště.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

přišla v nenávist. Muž se jako pára rozplynul, hořký

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rusák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Hezký den, milí posluchači, Jan Rosák vás opět vítá v Tandemu. No samozřejmě i dnes bude v našem vysílání host. Řečeno možná takovou genderovou češtěnou hostka. Ale já spíš řeknu, že to bude mladá atraktivní herečka, která jen tak mimochodem zvládá několik prací činností najednou. Ale jak jsem si přečetl, tak ona vlastně prý vždycky dělala víc věcí najednou. Z konzervatoří studovala zároveň gymnázium, pak i divadelní vědu na Karlově univerzitě. Do divadla nastoupila jako herečka, pak jí to nedalo, začala do toho mluvit, pomáhat s produkcí a najednou zjistila, že v tom divadle je vlastně ředitelkou. Jeden čas byla dokonce nejmladší divadelní ředitelkou u nás. Hostem Tandemu je Romana Koščíková. Já tě vítám, ahoj.
4: Ahoj.
3: Hezky jsem to řekl tobě.
4: Moc krásně, děkuju.
3: Tak dneska si samozřejmě budeme povídat o tvé práci, o divadle i o tom, jak si třeba vybíráš pro divadlo herce. Všem posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

dál, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Romana Koštíková je dnes hostem našeho tandemu. A protože jsi poprvé, tak by si se mohla malinko představit. Já vím, že jsi ze Severní Moravy. Přímo jsi se narodila v Ostravě?
2: Přímo v Ostravě.
1: V porodnici? V Ostravské?
2: Ano, ano. Doma ne.
1: No pozor, to já jsem se například narodil doma. Já mám rodný dům.
2: Já mám rodnou porodnici.
1: A na porodnici není cedulka ještě žádná. Ne. A v Ostravě jsi také strávila své dětství?
2: Ano, vlastně do 16 jsem žila na Fifejdách a když mi bylo 16, tak jsme se přestěhovali s rodičema do Brušperku, protože se tam postavili domeček. Brušperk je mezi Ostravou a Frýdkem Místkem.
1: A jak tak vzpomínáš úplně na ty první kontakty třeba s divadlem, jestli pak tě oslovovalo už jako malou holčičku, nebo jsi měla úplně jiné zájmy?
2: Já už v 9 letech ve 3. třídě jsem začala chodit do Ostravského dramacentra, do divadla. A tam se mi to tak nějak jako zalíbilo a nikdy mě nenapadlo, že by byla něco jako jinýho než herečka. Pak to procházelo dál jako pořád České televize, Klubíčko, dětský a takový
1: tam
2: jako
1: jsi
2: věcí.
1: Tam učinkovala už? Mm-hmm. A to jsi se sama tam přihlásila, nebo tě tam přivedli rodiče?
2: Já tuším, že to tenkrát bylo nějak jako, že jsem se o tom dozvěděla jakoby v rámci divadla a potom nějak děda to ještě, můj dědeček viděl někde nějaký, že konkurs do dětského pořadu televizního, no tak jsme tam šli, samozřejmě maminka mě tam doprovázela, že jo.
1: Tenkrát. To je jasný. Jo, ale iniciativa byla tvoje.
2: No tak já jsem to taky vždycky nějak k tomu inklinovala a chtěla a tím, že vlastně pocházím jakoby i z rodiny, která jako je kulturní a naši
1: a má nějakou hereckou, jako
2: to ne, to výstavu? Ne, ale jakoby vždycky takový ti návštěvníci divadel, prostě pravidelní prababička, babička, rodiče měli vždycky předplatný v ostravském divadle.
1: A ochotničil někdo z nich třeba?
2: Ochotničila babička z taťkovy strany, jakože maminka od tatínka.
1: A ta
2: i zpívala a tak.
1: No tam tuto možná takhle mává z dálky.
2: Možná.
1: No a ty jsi se, jak jsem už tady předeslal, kromě gymnázia přihlásila taky na konzervatoř. Co bylo dřív?
2: Dřív bylo gymnázium, protože já jsem studovala víceleté gymnázium, teda od 6. třídy vlastně od primy. A pak v nějaké kvartě nebo kvintě, teďka nevím, jsem vlastně dělala přijímačky na konzervatoř ostravskou, protože jsem studovala matiční gymnázium v Ostravě. A dostala jsem se, no a bylo mi už škoda nechat ty poslední dva roky gymnázia jenom tak jako ladem a jít jenom na tu konzervatoř, no to si budeme povídat, to není moc škola. Jako je to škola samozřejmě, ale není to moc.
1: Tam, že tě neslyšel někdo z vedení školy teď.
2: Není to moc vědomostní škola, že je zaměřený to fakt jakoby převážně na ty praktické věci. Takže a tím, že jsem nechtěla být jenom hloupá herečka, tak jsem si řekla, že se samozřejmě to gymnázium dodělám a tím, že mi to bylo umožněné, protože já jsem byla taková šprtka, že jsem vždycky na gymplu měla samé jedničky, tak s tím nikdo neměl problém, že mi dali na gymnáziu individuální studijní plán a ty poslední dva roky jsem vlastně dodělala to gymnázium. No a právě když jsem v Ostravě odmaturovala, tak jsem v létě potom natáčela tady s panem režisérem Krejčíkem Svatou noc v Praze, no a tak nějak to dopadlo, že jsem se potom po natáčení vrátila domů a řekla jsem, maminko, tatínku, přestupuju na Pražskou konzervatoř.
1: Počkej, ty si to vzala nějakým hákem, s Krejčíkem najednou prostě točíš nějaký filmy. Jak jsi se k tomu dostala?
2: To zase byl nějaký konkurs vyvěšený na nástěnce na konzervatoři v Ostravě.
1: Velice aktivní, velice akční. No, já si myslím, že ty nenecháváš ten svůj osud, aby ti proklouzl mezi prsty, ale chytí ho vždycky pevně. Je to tak?
2: Tak nějak to tak mělo být, no.
1: No, je samozřejmě. A jak jsi se dostala k tomu studiu divadelní vědy?
2: Tak to zase bylo jakoby další pokračování, že potom, když jsem byla tady ve třeťáku na konzervatoři, tak jsem dělala jenom, v uvozovkách jenom, tu jednu školu. A začala jsem tak uvažovat, že bych mohla nějakou jako vysokou a tím, že jako věděla jsem, že to udělá velkou radost rodičům, že budu mít nějakou vejšku, tak jsem se přihlásila právě na divadelní vědu a ono to bylo i výhodné, protože na Palachově náměstí jeden roh je konzervatoř a druhý roh je filozofická fakulta, takže jsem to měla jenom přes cestu.
1: Jsi mělo přes silnici jenom, no to je pravda, no. A máš nějaký titul?
2: Jo, já jsem Megera.
1: Ty jsi Megera, no prosím, promiň, že ti tak neříkám, ale my už se známe delší dobu, tak nemusíme.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Hostem dnešního tandemu je tedy herečka, ale také divadelní ředitelka Romana Goščíková. K tomu ředitelování jsme se vlastně ještě nedostali, ale dostaneme. Musím přes tvoje různá angažmá, přes ta zastavení herecká v tvém životě. Jak to pokračovalo? Když jsi uspěla třeba u pana Krejčíka, tak se začaly hrnout nabídky?
2: Ne, to tak jako vůbec nebylo. Já jsem právě, nebo ta velká změna, která nastala díky právě té svaté noci s panem Krejčíkem, kromě teda seznámení se s ním, a my jsme se potom jako potkávali na více do pracovních projektech ještě později, ale tak největší ta změna byla, že jsem přišla do Prahy. Jo, to bylo takový jakoby nejvíc. A potom vlastně po maturitě na konzervatoři jsem začala hrát, protože mým spolužákem byl Jirka Srnec, tak jsem začala hrát v Černém divadle a 2 roky jsem si s nima cestovala, což bylo super úžasný jako zážitky. Kus světa, no, zejména jako Latinskou Ameriku, což bylo fakt jako bezvadný. A projeli jsme toho jakoby spoustu, ale pak mi právě začala chybět činohra a začalo mi chybět i natáčení, protože samozřejmě, když jste někde 3 měsíce z roku nebo 4 měsíce z roku pryč, tak nemůžete nic jakoby dlouhodobýho točit ani hrát nějakou činohru. Takže jsme se s Jirkou dohodli, že jsem vlastně už potom zůstala doma a pak jsem účinkovala v té Fantastice, v divadle, no a pak jsem se právě už v tom vlastně roce, kdy se i začala točit Ošklivka Katka seriál, tak jsem se seznámila s lidmama z divadla, původního divadla Rity Jasinské, který se postupně přejmenovalo v divadlo různých jmen, no a tam jsem právě začala jenom jako herečka nejdříve a pak se to tak nějak jako stalo, že jsem se stala ředitelkou a z toho divadla různých jmen jsem se potom dostala, že už jsme po 10-11 letech fungování chtěli stálou scénu a proto teďka máme divadlo Radka Bezobohatého.
1: No, divadlo různých jmen by se mohlo klidně jmenovat divadlo Romany Janákové. Protože ty už seš vlastně paní Janáková teď.
2: Jo, já jsem paní Janáková.
1: Takže to DR klidně má několik
2: významů. Má to několik i přesahů, takže to tak jako hezky, jakože ono i divadlo různých jmen, divadlo Radka Bezobohatého, to je taky jméno, že jo, tak ono to všechno tak vzniklo hezky.
1: To je pravda. Jak prosím tě došlo k tomu v nástupu do divadla Radka Bezobohatého? Jak?
2: Tak těch počátků jsi byl účasten taky, no. Protože jsme tam vlastně začali hostovat jenom formou pronájmu zpočátku s představením Stvoření světa bez cenzury, které právě můj nynější manžel už teď napsal a zrežíroval. Ty v něm hraješ Boha, já hraju Evu, která je dokonalá, že? Jak jinak? A tak jsme se dostali vlastně do toho divadla Radka Bezobohatého, seznámila jsem se s paní Gregorovou a potom v průběhu roku probíhala jednání, která dospěla až k tomu, že jsem to divadlo koupila.
1: Ano, ty ostatní okolnosti nechci laskavý čtenář přečte v bulvárním tisku, kde samozřejmě to všechno přehnané a zkreslené.
2: Samozřejmě a musí pečlivě třídit pravdivé a nepravdivé informace.
1: No ale dneska divadlo Radka Bezobohatého funguje a za chviličku si popovídáme, co všecko třeba divákům nabízí.

0: Tandem Jana Rosáka. Ještě než se dostanu k současnosti divadla Radka Brzobohatého, jehož je Romana Goštíková, můj dnešní host, ředitelkou, tak bych chtěl, prosím tě vyspovídat z toho, z čeho tady zpovídám běžně svoje hosty, a to je takový ten background toho života, protože mnohdy to, co tě poznamená třeba v dětství, myslím, blaze i neblaze, tak se potom promítá i v pozdějším věku. Já teď mám na mysli, neboj se, nic strašného to nebude. Chci si tě zeptat na tvoje třeba dětský hrdiny. Chodila jsi třeba jako holčička už do divadla a zhlížela jsi se tam někom? Měla jsi třeba nějaký vzor v herečkách nebo hercích ostravských?
1: Já jsem chodila s rodičema, protože právě měli to předplatné, takže jsem chodila do divadla Moravskoslezského, Ostravského, a tam se mi tenkrát strašně líbila Apolena Veldová. Já vím, že když jsem viděla její věc Makropulos od Čapka, tak to mě poznamenalo, to se mi líbilo moc, a to bylo tak jako asi takový tyhle ty prvopočátky, které jako mě poznamenaly v tom divadelním, že jsem říká, jo, to je vlastně docela dobrý, to by se mi líbilo.
0: Jo, co jsi si třeba vybrala, když jsi dělala přijímačky na konzervatoř? Jako?
1: Já jsem dělala Káťu z Káti Kabanové, no, ale ona se to jmenuje od Ostrovského bouře.
0: Ano. Takže. No a je důležité samozřejmě taky, když se vrátíme teď zpátky do divadla Radka Brzobohatého, kdy tě popadla ta, dejme tomu, ne touha, ale tendence prostě vést to divadlo, protože většinou herci jsou rádi, když se nemusí o věci starat kolem sebe, když jim to ten dotyčný šéf, ředitel, blablabla, někdo prostě důležitý, zařídí, a tebe baví to organizovat, to je zajímavý, kde jsi v sobě našla tenhle gen?
1: No, já myslím, že ten gen jsem zdědila po tatínkovi, který byl celý život manažerem v ČEZu. No, dřív se to jmenovalo jinak, ale tak nějak. A já mám ráda věci pod kontrolou, takže je super, když se to můžu sama řídit, organizovat a rozhodovat, co se bude dít.
0: K tomu, jak vybíráš repertoár, někoho přibíráš? Máš nějaké?
1: No to samozřejmě, to jo. Vlastně my jsme takový jakoby tým už z dob právě divadla různých jmen. Lukáš Burian, což je náš současný umělecký šéf, tak a byl i celou dobu a doteď je dvorním režisérem divadla, a i kolega herecký Milan Enčev, který vlastně je jeden ze zakladatelů divadla různých jmen.
0: Který takže byl tady hostem taky už u nás.
1: No, ten byl tady dřív než já, jo.
0: Ano, já se omlouvám, promiň, ale no, jak to tak vyšlo.
1: takže samozřejmě tam jsme i vždycky jako i v tom divadle různých jmen jakoby vybírali společně tituly, a teďka je to daleko, se to musí plánovat ještě daleko vícero dopředu, takže vlastně teďka už máme nějak jako hotový rok 2020. A pořád doháníme, jo. Tím, jak my jsme tam nastoupili, teďka to budou 2 roky, vlastně to naše druhá sezóna nám končí, tak pořád musíme toho produkovat hrozně moc, abychom opravdu zaběhli ten náš směr, který se chceme vydávat tím směrem divadla fenoménu, teda přinášet něco jakoby zajímavého, ať už zpracování filmu, nebo zpracování nějakého životního osudu, významné osobnosti, nebo zpracování románu a tak dále, něco prostě, co je svým způsobem fenoménem. Tak my jsme vlastně v první sezóně vytvořili 5 premiér a teďka v té druhé, teďka budeme zkoušet 3. Přelet nad Kukaččím hnízdem.
0: No, já si myslím, že je velice zajímavé a zároveň řekl bych hodně chválihodné to, že divadlo studuje taky klasiku, mm-hmm, a s tou klasikou zajíždí potom při zájezdech i k mladým divákům. A to znamená, že takový mladý divák, který je v podstatě, dejme tomu, ve škole příliš nepolíbený, mm-hmm, tou klasikou, najednou kouká celý vyjevený na Marišu, anebo na Bílou nemoc. Ano. To je úžasný, viď? A nebo na
1: Petra a Luci, Petra Lakomce. Ano, ono se to právě datuje od toho divadla různých jmen, když jsme to měli takto zaběhlé, a troufám si říct, že v tomto máme vlastně jakoby nejpropracovanější síť v České republice, jako ze všech divadel, že opravdu ty klasiky, se kterými jezdíme po celé republice do divadel a hrajeme právě pro studenty, tak to máme opravdu jakoby nejrozšířenější, protože takhle odehráme třeba 15, v průměru 15 představení do měsíce, těch dopoledních, a staráme se o kulturní osvětu mládeže a věříme, že se vychováváme svého budoucího diváka.
0: Já si
1: myslím, a proto si myslím, že to má smysl. No.
0: Má to nepochybně. Já si myslím, že to má smysl a že se to daří, protože já se pamatuju, jak jsme chodili jako děti vlastně třeba do divadla Volkra, tady v Dlouhý. A já teda ne, protože já jsem měl divadlo vždycky rád, ale byli tam sígři, kteří stříleli na herce Báberlata a foukali na ně z verzatilky rejži. A tohle to se neděje prostě. Já teda hraju v tom zájezdovém představení jenom v Lakomci, jo, ale já koukám jako blázen. Tam sedějí, v hledišti sedějí, dejme tomu děti ze základky, no, v podstatě, já nevím, 8., 9. třída.
1: Ano, ano.
0: A oni vnímají. Oni dokonce se smějou tam, kde mají. A tleskají tam, kde mají. A nevyrušujou.
1: To je asi známka toho, že to děláme dobře.
0: Že to děláte dobře.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: I Romana Goštíková si dneska může jako každý host exkluzivně vybrat nějakou píseň, případně interpreta, kterého ráda poslouchá, a nebo něco, co, dejme tomu, by ráda poslala jako vzkaz třeba.
2: To je taková navádějící.
1: Ano, trochu jsem tě navedl, no, malinko. Jsme se už domluvili.
2: Ano, trochu jsme se domluvili, tak vzhledem k tomu, že v tomto období je taková kvínománie, tak ani my jsme se jí nevyhli, byť jsme byli teda o rok dřív, tak uvádíme u nás v divadle koncertní show Freddy s písničkama Queenu, takže můžeme si pustit nějakou tu kvíňáckou pecku, že jo, já si myslím, že i posluchači to rádi ocení. Vlastně ta koncertní show je u nás v divadle hodně populární a teďka ještě vlastně novými pěveckými posilami je tam teďka Honza Kříž, Petr Strnáček, Martin Pošta, který právě nastupují, a samozřejmě hlavní zpěvák Roman Tomeš.
1: No, já si myslím, že jako pozvánka by to mohlo být ještě podepřeno teda tím touto písní, kterou si poslechneme, ale zaslouží si opravdu jaksi pozornost. Byl jsem na tom samozřejmě a byl jsem uchvácený a slyšel jsem takhle kolem sebe jedno z nejlepších provedení tohoto žánru teď v současné době u nás. A myslím si, že opravdu, to máš pravdu, že to bylo dřív například ještě než
2: Bohemian Rhapsody
1: v kinech, tak bylo tahle ta záležitost v divadle Radka Brzobohatého. Takže se pyšníme a teď si poslechneme si teda Freddyho v originále.

0: Jak už jsem říkal, Romana Goštíková by se klidně tady mohla prezentovat jako magistra Romana Janáková, protože je vdána za režisera Karla Janáka. Funguje vám tohleto manželství i jako... to já vím, že jako manželství to jo. To ani nechci vědět, jak úžasně, protože se nechceš chlubit určitě, ale funguje vám i jako SROčko, to znamená pracovně?
1: Funguje nám pracovně, někdy až Kája říká, že až moc pracovně.
0: Počkej, jak to myslí?
1: Protože já jsem workaholic, takže já samozřejmě práci si nosím domů a já vlastně tu svoji práci ani neberu jako práci, já tím žiju, tím divadlem. Takže samozřejmě Kája se mnou probírá všechny radosti, starosti a všechno. A už dvě věci k nám do divadla napsal, režíroval je a samozřejmě se i podílí jakoby na různých jako radách, co bychom mohli uvádět a tak, protože my se vždycky smějeme, že Kája je takový ten komerční typ pro ty masy, takže v tom to může docela pěkně přispět a přispět dobrou radou. A samozřejmě nám jako velkou oporou i co se týče třeba i různých jako technických věcí, když potřebujeme něco natočit, střihnout a tak taky ho doma zapřáhnu chudáka. Takže samozřejmě se bavíme o práci, spolupracujeme. Já zase na oplátku, nejdřív jsem mu teda dala práci já u sebe v divadle, právě na tom Stvoření světa, a potom zase na oplátku on dal nějakou roli mě.
0: No, jsi říkala, jsi workaholic a víš, čemu se říká work-life balance? Balancuješ to u sebe dobře takhle?
1: Nevím, jestli úplně dobře, ale snažíme se tím, jak vždycky intenzivně hodně pracujeme, tak potom se snažíme v létě vyrazit na nějakou zase intenzivní dovolenou, aspoň 3 týdny nebo prostě takhle a
0: ano,
1: cestujeme.
0: To já mám tady připraveno taky, protože jedna z těch dovolení právě měla takovou hezkou pointu. Právě, no, nebudu prozrazovat jakou, a to si naši posluchači poseknou za chviličku. Ale důležitá věc, v divadle jako ředitelka, mladá ředitelka, velíš v podstatě i podstatně starším hercům. Jeden z nich sedí tady proti tobě. Někteří jsou ještě o hodně starší než já. Poslouchají.
1: Posloucháš?
0: Poslouchám.
1: No, tak poslouchaj.
0: A počkej, já nejsem, ale třeba všichni, že jo, nejsem typický.
1: Poslouchaj, musím říct, že jo, a já taky, vlastně ono je to nejtěžší vždycky oddělit v tom okamžiku, kdy s těmi herci stojím i na jevišti, zároveň jako herečka, tak tam je to potřeba tak nějak, jakože samozřejmě na jevišti jednáte nějak, že jo, s kolegy, ale potom, když vidíte, že něco by mělo být jinak a musíte zasáhnout jako ta ředitelka s nějakou jako výtkou, přísností, že aby něco prostě šlapalo, tak se člověk musí jakoby odstřihnout a najednou jakoby zavelet a bude to tak a tak, no.
0: No, ale já si myslím, že oni jsou taky rádi. Jistě, že to jde. Oni jsou taky rádi, že dostávají příležitost, protože herectví je jedna z mála takových jaksi profesí, kde se uplatní i poměrně jaksi letití jedinci, a to samozřejmě herečky i herci, hrajou herci přes 80 let
1: Určitě.
0: I v našem divadle.
1: I u nás třeba Karel Hábl, který výborně naskoušel představení Řádí jako tajfun komedii, kde s chudákem tam docela s ním tam hážeme
0: ano,
1: o matraci.
0: Tříská se s ním o zem, ano.
1: Chudák, a já jsem jenom, když se to zkoušelo, protože tam jsou různě akrobatické prvky a takhle, tak já jsem jenom říká, dávejte mi na toho Karlíčka pozor, ať se mu nic nestane. Ale Kája je sportovec, on hraje tenis, plave, všechno a... což je taková jako zvláštnost, že nás všechny přepije do 4 do rána, paří, pořád neustále rovný, sedící vzpřímeně.
0: Nikdo by mu nehádal 2,80.
1: A pak se zvedne a řekne, no jeď v té 4 hodiny ráno, je čas jít, protože v 8 jdu plavat. No, takže samozřejmě takhle to funguje a myslím si, že to je právě jako super, že to takhle může být, no.

0: ke českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Romana Koščíková už malinko naznačila, že se tuším tři premiéry odehrávají nebo v podstatě budou odehrávat tento rok. Co se připravuje v divadle vlastně, kromě
2: tak ano, teďka v červnu, což bude poslední premiéra této sezóny, ta třetí právě, bude premiéra Přeletovat kačičím hnízdem. A je to zase z toho našeho vážnějšího cyklu, protože můžeme ten přelet už označit jako klasiku, kterou mají i samozřejmě střední školy v Osnovách, protože to tak už prostě je.
1: Jaké bylo obsazení, to mě samozřejmě taky zajímá.
2: Já se tam na to strašně těším, protože já jsem tuto sezónu vůbec neskoušela. Od začátku já jsem naposledy právě zpívala ve Fredim a od té doby už rok nic, protože jsem se potřebovala věnovat více ředitelování a právě těm produkčním věcem, aby to tak nějak fungovalo, jak má. A teďka se hrozně těším, protože budu hrát tu velkou zlou sestru.
1: Ty hraješ velkou zlou, to je velký protiúkol, ano.
2: No jo, ale těším se na to moc. A neopak právě tam budu moct vybít ty svoje temnější stránky.
1: No, kdo bude McMurphy?
2: McMurphy bude jednak Lukáš Burian, náš právě umělecký šéf, který už takhle jakoby stvárnil Winstona v Orwellovi v 1984, kdy si to taky zdramatizoval, napsal písničky, zrežíroval a ještě zahrál hlavní roli, tak tady to bude něco podobného, ale bude mít alternaci Mirka Hraběte.
1: Mirek Hrabě, no. Mm-hmm. To je zajímavá, v podstatě trošičku protiváha, no, každý úplně jiný typ.
2: Každý úplně jinak.
1: A co dalšího teda?
2: A já budu mít teda alternaci, ještě abych to upřesnila, tak Aničku Kulovanou. Mm.
1: O čem přemýšlíš dál? Myslím v repertoáru.
2: O čem přemýšlím, to už je tak jako nastavený, že v listopadu bude potom další premiéra a to muzikálu Fifty Shades, protože přenášíme k nám broadwayský muzikál. Bude to česká premiéra, bude to, věřím, že provokativní, věřím, že prima nadsázka, parodie, samozřejmě Fifty Shades, román 50 odstínů, snad minimálně ten název slyšeli všichni. A toto bude taková parodie muzikálová. A věřím, že to bude hodně velká sranda, že se to bude hodně líbit.
1: No, je to úžasné, že na tom v podstatě malém jevišti, které nabízí divadlo Radka Bezobohatého, se odehrávají takhle velké věci. Tak včas jsem zabrzdil Romanu Koščíkovou, aby neprozradila něco z toho, z té pointy toho cestování, protože víš, kam se chci dostat. Ty ráda s Karlem cestuješ, máš už nacestováno taky s Černým divadlem něco, ale s Karlem rádi cestujete do exotiky a v jedné takové exotice došlo k tomu, že jste se tam brali přímo.
2: A nebrali, zasnoubili.
1: Jo, vy jste tam zasnoubili.
2: Zasnoubili.
1: Jo, vlastně brali jste se po Černicích potom.
2: Ano. Když tam měl být.
1: Omlouvám se ještě teď, ale vylič nám to zasnoubení, to bylo hezký.
2: Jo, to bylo moc hezký, myslím, že hlavně Kája na to moc rád vzpomíná. Já netušila nic, protože my už jsme v tu dobu spolu byli necelý 3 roky. Já jsem si myslela, že by se něco mohlo odehrát asi 3/4 roku předtím v Londýně, ale to se nestalo, neodehrálo.
1: Takže si čekala.
2: Takže já jsem nečekala teďka nic, netušila jsem. Normálně jsem letěla na zimní dovolenou v lednu na Zanzibar. A Kája ovšem měl plán a už v zavazadle mu jela krabička s prstýnkem. Ovšem bál se, aby u těch jako různých kontrol pasových a zavazadlových a všeho, tak abych to náhodou neobjevila předčasně. Takže ten prstýnek vložil, nebo v té krabičce, do zavazadla, který se dalo do zavazadlového prostoru. Takže se celý ten let bál, aby to doletělo samozřejmě. Tak to bylo jenom první takový jako jeho nerv. No a potom pořád vyhlížel jako místo, kde by to bylo úplně ideální. Tak říkal, na nějaký romantický pláži něco. Teďka jsme se vydali podle průvodce na nějakou nejkrásnější pláž a zjistili jsme, že ta naše u našeho malýho rezortíku je daleko krásnější než ta vyhlášená. Takže to taky nebylo ono. Pak se to teda jako vymyslel, že by se to mohlo odehrát pod baobabem. To teďka potom líčím, protože mi to potom vyprávěli, že jo. No a když jsme právě tak jako jeli na ten průzkum, teda já jsem jela na výletka a jel na průzkum, tak se nám podařilo, že jsme bourali na skútru. Takže prostě jsme se překotili, protože tam zanzibarské cesty jsou plné retardérů, ale fakt opravdu plné, že třeba co 50 metrů je retardér. No a my jsme omylem, protože už se setmělo, tak když jsme jeli z výletu z hlavního města, tak jsme přejeli tu naši odbočku a najednou jsme jeli cestou, kterou jsme předtím nejeli a tam právě ty retardéry byly, no a ten jeden vůbec jako nebyl vidět, no a Kája tím, že řídil na skútru, což se samozřejmě nemá v nazouvácích, tak na tom retardéru jsme vyskočili, Kájovi vyletěla ta jedna bota, no a potom, když bys chtěl zabrzdit, že jo, a ustát to tou nohou, tak to úplně jako nešlo, když jí měl jako holou. No, takže jsme se převrátili, zachoval se jako gentleman, takže já jsem krásně spadla na něj, jela jsem na něm jako na sáňkách. Mně se nestalo vůbec nic, ovšem Kája měl celou pravou stranu jako opravdu hodně sedřenou naražený žebra. No, prostě, abych to zkrátila, úplně nebyl v pozici žádat o ruku a ve stavu. Takže potom nějaký tři dny se z toho jako dostával tak nějak pořád se říkali, že ale už se nám chýlí dovolená pomalu ke konci, musíme, a pak najednou byl pátek 13., no to je taky blbý, že jo, žádat v pátek 13. A pak už měl poslední jako možný den a to jsme jeli na výlet úplně na druhou stranu ostrova, kde jsme měli zastávku už takovým jako motýlím pralese, tam nás málem počurala opice. A to bylo fakt, jako, že jsme tak jako uskočili. No a takový jako samý různý jakoby příhody a já jsem chápala potom, že Kája byl čím dál tím nervóznější, protože pořád to nevypadalo, že se to povede vůbec. No a pak teda, že teda pod nějakým baobabem, tak říkal, no musíme najít nějaký baobab, ať si do něho vyrijeme jako naše iniciály, to jsou nějakou, mi tam říkal báchorku nějaký pověsti, jak jako se to má dělat. Já jsem mu na to skočila, že jo, nečekala jsem nic jiného. No a teďka jsme zastavili u jednoho baobabu, no ovšem s náma tam zastavila taky skupinka místní mládeže, chlapců, kteří nás šli doprovodit k tomu baobabu a nemohli jsme se jich zbavit, tak to taky jako úplně nebylo, že by Kája chtěl před místními zanzibarskými chlapci žádat. Takže jsme zase jako jeli dál a já jsem říkala, hele, pojď, vykašleme se na to, tak to třeba ještě zítra jako můžeme jako najít něco a pojďme ještě, ať se stihneme ještě večer vykoupat. A Kája, ne, musíme. No a to už mi najednou přišlo jako podezřelý, že pořád jako trvá na tom, že musíme dojet k tomu stromu. No tak jsme sešli ke stromu, začali jsme tam jakoby něco jako rýt, ty jména to a ten najednou jako Kája začal hrabat v tom baťušku. No teďka poklekl, nejdřív na to chudák odřený koleno, tak pak jsem musela přeskočit a já jsem se jako ještě nějak, vím, že tam ještě nějaký hmyz po mně lezl, tak jsem mu chudákovi ještě se ho bouchla do té jako jeho odřený ruky, byl takový jako vtipný, no a pak konečně se to teda povedlo a zeptal se mě, jestli si ho chci vzít, no tak jsem se začala smát a řekla jsem, že chci.
1: Prosím tě teda, tak.
2: A povedlo se nakonec, ale myslím, že opravdu měl, zažíval krušné chvilky.
1: Když se tě někdo zeptá, kde jste se zasnoubili, tak může říct klidně v baru, ale ne jen tak leda, jakým bylo to v Zanzi baru a za pěkně dramatických okolností. Tak moc děkuju Romaně Koštíkové za dnešní povídání, nejenom o divadle, ale i o hezkém zasnoubení na Zanzibaru a samozřejmě ti přeju, aby se ti všecko dařilo, aby se ti dařilo jaksi v hraní, v ředitelování. Moderování to už nebudeš, viď? Já totiž jsem ještě zapomněl jednu kategorii, ty jsi moderovala kdysi jedno losování taky, víš?
2: Ano, nějakou dobu si naši posluchači vzpomenou.
1: Ale každopádně to ředitelování a to hraní, to je to, co tě teď nejvíc zajímá a myslím si, že to ti hodně dobře jde. Čili ať se tak daří pořád.
2: Děkuju.
1: A ať se pořád potkáváme u krásných her. Díky a ahoj.
2: Děkuju moc, ahoj. Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Sedmihorka, nejmenší chodská dechovka, nám v úvodu dnešního pořadu muziky zahrála píseň od Josefa Hotového Valčík, já jsem dívka chudá, a uvedla tak půl hodinku s podtitulem Letem světem českou dechovkou, dnes už po třetí. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Jeden z králů české dechovky z roku 1902, Josef Poncar, hrál v kapele svého otce už jako osmiletý. Během svého života napsal kolem 150 skladeb. Jedna z nich se jmenuje Až já budu rukovat, text napsal Vašek Zeman.

La Paloma je umělá píseň, kterou složil na Kubě okolo roku 1860 španělský skladatel Sebastián de Iradier. Tedy pár let předtím, než v roce 1864 dorazil Maximilian Habsburský z Čechy ve vojenské kapele do Mexika. La Paloma, tedy holubička, je vlastně původně romance, která vznikla na Kubě. V romanci zpívá námořník, jak na lodní hlídce usnul, jak se mu zdálo, že zemřel a jeho duše jako holubice letěla domů k mamince, aby se jí zeptala, co dělá jeho milá. Dozvídá se, že zemřela a je pohřbena. V tom jej ale vyburcoval drsný hlas kapitána, který jej káral, že na hlídce usnul. Tedy není to žádná legrace, přátelé, tahle La Paloma, a přesto ji všichni milují. Sebastián Iradier nějak k téhle písni přišel a ona je mu autorsky přičítána.

Slyšeli jsme Budvarku a zpěváky Pavla Haidingera a Marii Svobodovou a známou polku Máničko moje od Karla Jakeše. Také autor další písničky dnešního pořadu Muziky muziky Blahoslav Smišovský, rodák z Dolní Cerekve nedaleko Jihlavy, hrál už jako malý kluk na bubínek v místní kapele, pak přidal housle, harmonium, trombon, baskřídlovku, na gymnáziu hrál na basu v dodácké muzice a ještě se učil hrát na klavír. Na vojně byl odvelen do Bzence na Slovácku. Tam poznal jiný svět, slunce, teplo a báječné cymbálové muziky, pěvecké soubory, chrámové sbory i lásku. A my si poslechneme jeho písničku o měšťanského spůdce, hraje Golčovanka.

Pošumavská sedmička a písnička od Karla Fitztuma na naší zahrádce. Karel Fitztum, rodák z Čermné u Staňkova, začal hrát v kapele svého otce na bicí v 16 letech. Občas si zahrál i na trumpetu. Později jako kapelník byl přísný a zásadový. V kapele vyžadoval vždy pořádek. Starostí měl asi jako každý kapelník, aby se mu moc nestřídali muzikanti, což se mu celkem dařilo. Ale je tu závěr dnešního pořadu Muziky muziky. Ten patří tubě, vynikajícímu solistovi Karlovi Malimánkovi, členovi České filharmonie a Montyho Čardáši. Jaroslav Kopejtko se loučí a je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Libnici, Plasích, Lomanech nebo v Křečově. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Jsem člen britského impéria, member of British Empire. To je anglické vyznamenání.
1: S panem Josefem Veselým, důchodcem z Dukovan v okrese Třebíč, prohlížím jeho medaile z druhé světové války, kterou prožil v bojích na západních frontách. Když jsem přišel na návštěvu, bytem zněl hlas Věry Martinové, ale pravdu měla naše posluchačka paní Janeška Hrmová z Prahy, když nám psala, že jsou i mnohé jiné znaky činorodosti života tohoto zdánlivě osamělého už 82letého muže.
0: Toto je náš československý válečný kříž a to větička tady znamená, že to mám dvakrát. Toto je medaile za chrabrost, to je pamětní medaile, toto je francouzský. A to už mám připravený, to u pohřbu bude tam jako jeden držet.
2: Já si myslím, že při vašem elánu si ještě hodně dlouho počká.
0: Tak já vám něco řeknu. Manželka mě zemřela před 3 lety, tak jsem tady sám. Ale nedudím se. Podívejte. Já znám jazyky. Dávám hodiny němčiny, angličtiny a francouzštiny. To ke mně chodí žáci, že jo. Teď každý, když něco potřebuje z angličtiny, nebo přeložit, nebo napsat a tak dále, tak za mnou přijdou. A velice mě těší, když já potom jdu po těch Rouchovanech, nebo Hrotovicích, nebo tady, že všichni ty žáci se na mě smějí a mě zdraví, víte. Já, jak tady dávám ty hodiny, já za to nic neberu, já za to nic nechci. Ale oni by mě zanesli vším možným, víte, zase proviant mě dávají a tak dále. Zvlášť jsem měl jednu dívku tady na francouzštinu, ta chodila, přišla se 4, opravila si to na 2. Ti rodiče by mě byli zanesli vším možným, já povím, koukejte, to není má zásluha, jenom má zásluha. Vy musíte chválit Haničku a ne mě, protože já to s ní proberu, já jí řeknu, jak se má učit a co se má naučit. A ona mě poslouchá a ona se to musí naučit, já jí to do hlavy nenaleju. Já jsem celý život učil, ale na vojenských školách. Já jsem učil na všech vojenských školách, které jsme měli. A manželka byla učitelka a myslím, že tam naše mládež je dobrá, víte. Je potřeba, aby ten taky musel sám něco, a ne, aby mu to všechno tady spadlo do klína, bez jakýchkoliv těžkostí je třeba je nechat. Hlavně, aby mysleli, aby oni museli sami myslet, a ne, že by jim to všechno tady po lopatě bylo řečeno. A ve školách je třeba je naučit je myslet a naučit je taky se učit. Nedovedou to všechno a to je potřeba na školách provést takhle. Představte si, teď ke mně chodí hlavně řidiči autobusu na němčinu. Proč? Oni chtějí jezdit do Německa. A na to musí složit takovou zkoušku u ČSAD jenom z ty němčiny. Tak teď chodí 2, předtím chodil jeden a ten mě dohodil zase ty druhý 2. Ten jeden, ten už složil tu zkoušku a už může jezdit tím autobusem do Německa, že jo? Že se tam domluví jako... Na angličtinu mám jednu holku, ta je tak nadaná, oni ji vzali bez zkoušek na tu chemickou školu do Pardubic. A ona, když přijede na neděli domů, tak přijde ke mně a učí se anglicky. Ta holka se za rok naučí anglicky, ona všechno za tu hodinu, co proberem, si hned pamatuje. Irenka Hlavatá. Ta mě dělá radost, holka. No a na školách teď přednáším o našem odboji zahraničním. Sehnal jsem od našeho historika Jana Galandaura TG Masaryka vznik ČSR. Píše to moc hezky a představte si, ten Jan Galandaur byl loni v rakouské Mlynci vyznamenán jakožto nejlepší historik vianického hnutí na světě. Bylo to v novinách. A já už jsem podle toho loni přednášel 28. říjnu a 7. březnu o Masarykovi. Tady chodím do Hrotovic, chodím taky do Rouchovan, tady, a potom do Třebíče, do Boroviny. takže já se vůbec nenudím. Já jsem jednou kole, já jsem zaměstnán, víte, pořád pilně, takže nemám dlouhou chvíli.
1: To znamená, že nemáte čas ani na vzpomínky na mládí?
0: Ale no.
1: Jaké bylo?
0: No to už je všechno. Už není pravda. To už není pravda, to je strašně stará věc. Nás bylo 10 dětí. 6 dcer a 4 kluci. A my jsme se měli v rodině tak rádi, to mě nebudete věřit, když ty starší sestry z domu odcházely. Já jsem to vždycky obrečel. Já jsem byl z domu od 10 let, už jsem chodil do zemské vyšší reálky ve Velkém Mezříči, takže když jsem přišel domů, tak vždycky byla velká láska mezi náma. No a to mě drží do posud, že mám od té doby pořád rád děvčata. Tuhle to můj synovec jeden měl country band, a když zpěvačka Věra Martinová začínala se Schovánkama, tak on jim hrál a řekl jí, že jí fandím, koupil tu uměleckou fotografii. Ona mě to podepsala, tak mě podepsala ještě nějakou desku.
1: Kterou písničku máte od Martinové nejraději?
0: Dala jsem lásku, říkám. To je nádherná, já ji mám všechny. Všech 20 desek, když já si to pustím, tak to je 2 hodiny. Koncert a nádherný, její hlas tam vynikne krásně. Teda až na vrcholky hor. No všechny prostě mám rád tady. A tuto zpívám s ní. Dala jsem lásku, říkám, ona to zpívá 3x v té písnice, tak to vždycky zpívám s ní, když to dávám si.
1: Takže bychom to zkusili?
0: Dobře, uděláme playback.
3: Dala jsem lásku, řekám,
0: dala jsem lásku, řekám,
3: které se kroutí z hor. Na letní vánek čekám, v oblacích mám svůj vzor. Dala jsem lásky, řekám, mám ráda proud. Stále uháním někam, odkud se dá i plout. To zpívá 3x, na začátku a nakonec 2x ještě tak tu.
1: Řekněte mi, v čem to je, že ve vašem požehnaném věku máte vztah k populární hudbě?
0: Já mám strašně rád hudbu, víte. Klasickou taky, to nejradši mám tady Dvořáka a Smetanu. Jeho tady symfonii z Nového světa, nebo slovanské tance a tak dále. No a tuhle ty písničky, jaksi populární, ty mám taky rád, no. To mě drží nad vodou, víte. No a po maturitě já jsem šel do Rakouska a tam jsem pracoval ve svatém Hipolitě v zahradnictví mého strýce. On mě chtěl to zahradnictví předat, ale já jsem tam nechtěl zůstat, tak jsem se dal ve Vídni na našem konzulátu odvést, aby se tam odtud dostal. V roce 28 mě bylo 20 let. No a potom jsem zůstal na vojně. Prodělal jsem vojenskou akademii v Hranicích a byl jsem vyřazen v roce 32. Dostal jsem se do Chomutova a tam jsem si namluvil Němku, Martu. A oni mě z trestu přeložili do Bratislavy. Jenže ona tam jezdila za mnou. A tak jsem se s ní tak zapletl, že jsem si ji chtěl vzít. Podal jsem si žádost o sňatek. Tenkrát musela mít středoškolské vzdělání, 50 000 korun věno. To byla taková kauce. A ona měla 40. A já, když jsem sloužil v té Bratislavě, tak jsem si tam našetřil 15 000 korun jako poručík a nadporučík, to bylo hodně tenkrát. Tak jsem ty peníze vzal, dal jsem to jí, aby měla 55, protože ona neměla středoškolské vzdělání, ona měla jenom 3 měšťanky a byla švadlenka. Protože to byla Němka, tak ta má žádost musela jít až na Ministerstvo národní obrany. A tenkrát byla mobilizace a ministerstvo ten sňatek s tou Němkou nepovolilo. Tím jsem pozbyl těch 15 000 korun a všechno, od té doby už jsem Martu neviděl.
2: Takže to byla láska za 15 tisíc.
0: Ale nelítuju toho, prodělali jsme spolu velice pěkný čas. Když nás obsadili Němci 15. března tenkrát, tak já jsem sloužil u pěšího pluku 39 výzvědny generála Gracianiho v Bratislavě jako druhý pobočník, jako nadporučík. Slováci nás všechny Čechy vystěhovali. Tak já jsem

0: až do tureckého Istanbulu.
1: Teda Carihrad, evropské je škaredý, ale Carihrad azijské, to je nádhera. A jeli jsme přímo až do Bejrutu, přes Alepo, tam už byli naši letci v Alepu. Bejrut, to bylo tak nádherný výstavní město, to byl takový střed obchodního života tam na tom středním východu, tam byly nádherné paláce, banky, obchodní domy a všechno. 50 stupňů ve dne, 30, 20 stupňů v noci. Na univerzitách tam studovali taky evropští studenti. Nádherně, byl to sice francouzský protektorát, ale nádherně vypravený město, přístav a tak dále. A oni si to teď tam tak ničí mezi sebou. To jsou miliardové škody, které oni tam pášou na tom městě. No tak tam nás umístili důstojníky do hotelu jednoho a mužstvo do kasáren. Tam cizinecké legie, chodili jsme je tam cvičit jenom tak bez zbraně. A čekali jsme, až pojede nějaká loď z toho Bejrutu do Francie. A tam při tom francouzském konzulátě byl náš konzul Bartoň. Ten měl manželku bělou gvardějku. Ta mezi nás chodila a my jsme s ním museli hrát s bábou a s ním bridž. Ona si mě tak oblíbila, že potom, když přišla ta loď, jmenovala se Ville d'Amiens, město Amiens ve Francii, která nás měla odvést do Francie, 10 000 tun, to bylo 19. března, ona nás doprovázela a povídá, já byl tenkrát nadporučkem, pane nadporučku, já vám budu hádat z ruky. A prosím, milostivá paní, si poslušte. Ona říká, vy jedete přes moře daleko, ale tam se vám nebude líbit, tam nezůstanete. Poplujete potom ještě mnohem dál zase po moři, někam daleko. Jak ta paní to mohla vědět, že ta Francie padne a že budeme dál zase utíkat do Anglie. A ono to tak skutečně bylo. Francie se ukolíbala za Mažinotovou linií a teď pěstovala kult postele. Užívali si. Postavili si výborné lidstvo po první světové válce, ale ne tak silné, jako měla Anglie. Proto to je potom Darlan potopil ve Středozemním moři, protože nechtěl, aby je dostala ani Němci, ani Angličané. Rivalita mezi Francií a Anglií. Pušky zastaralé, tanky zastaralé, všechno z první světové války. Na hranicích tam byly pluky cizinecké legie francouzské, ty tam padly. Pak to byl ústup, ústup a ústup a nic než ústup. Marný na Senu, ze Seny na Loáru, furt jenom samý ústup, ale kdyby ústupovali jenom vojáci. Francouzi měli takový strach z Němců, že ti sedláci, jenom co si uvezli na voze, tak vezli všechno tam nechávali a Němci nestačili odvážit. Severní Francie je bohatá zemědělská, ale Němci nestačili odvážit. A taky z těch obchodů to zboží. Přišli jsme do takového obchodu a ani nevybrali peníze z kasy. Jenom holé životy si zachraňovali. Úžasně strach měli. No a to bylo tak asi 22. června, kdy jsme byli u Cargasson a Francie kapitulovala. My jsme tam měli jednu divizi, 3 000 přišli, tak jak jsem vám říkal, tou cestou a 7 000 tam tvořili usedlí Slováci. Jenomže oni nechtěli s náma bojovat. Proč říkali, když nás republika nedovedla uživit, když my jsme museli jít za živobytím do Francie, tak co bychom do takovou republiku bojovali a měli pravdu. Anglie prodělávala Dunkirk. Ona tam měla expediční sbor v síle 240 000 mužů se vším všudy, tanky, dělostřelectvo a Němci jim je chtěli všechny zajmout. Jenomže oni zkrastili všechny ty bárky, lodi, těch rybářů a tak dále. A pod ochranou mohli se jim podařilo mužstvo všechno dostat do Anglie, ale materiál tam pohřbili v moři. A teď tam byla jedna loď, egyptská loď v blízkých službách. Ta loď se jmenovala Rod el-Farag.

капитан на тая люди бил Скот. Ten měl odvést z Francie některé Angličany do Anglie, ale oni odjeli s jinými prostředky a on teď se ptá námořního velitelství anglického, které bylo a je v Gibraltaru, co má dělat. Tak honem ho poslali přes Gibraltar k nám do Setu, aby nás odvezl do Anglie. No, tak jsme slavnostně vypluli do toho Gibraltaru. Tam jsme viděli chloubu britského impéria křižních hud. 45 tisíc tun kanóny všude. No. Němci jim ho potopili a oni jim za to potopili Graf Spee a Tirpitz, tuhle za toho huda. A tak jsme pluli, ale hodně daleko od pobřeží do Atlantiku a přibyli jsme od Irska do Liverpoolu. 13. července 40. jsme tam připluli. Z toho Liverpoolu nás potom poslali do Warwickshire. A tam jsme byli v táboře Cholmondeley. Píše se to Cholmondeley a čte se to Cholmondeley. No tak tam, když jsme přijeli, to byl tábor po Polácích. To bylo. Tam nás hned vycvičili, dali nám hodně autobusů, vystrojili nás, dali nám ty battle dressy a my jsme markovali počet vojsk kvůli zpravodajské služby Německa. A teď najednou já jsem prodělal jeden bojový kurz, komandos takzvaný, a po Heidrichovi Scotland Yard upozornil naši vládu, že si má lepší střežit Beneše, protože tam chytili německý parašutisti, kteří měli za úkol odpravit Beneše za Heidricha. Tak jsem přišel do Londýna a tam jsem ručil za jeho život. On měl svoje sídlo v Aston Abbots, 50 km západně od Londýna. Tam uřadoval, tam měl svou rotu jako stráž. Ale čtyřikrát týdně přivezli prezidenta do Londýna a v Londýně jsem ručil za jeho život já. Kancelář prezidenta republiky byla v jednom honosném domě blízko Buckinghamského paláce a ten dům pronajal Honza Masaryk naší vládě. On ten dům získal rozvodem s jednou anglickou lady. Viděl jsem tam dole jeho ložnici ještě v tom domě, protože tam jsem byl vždycky, když přijel prezident do toho Londýna. Tak tam umístili tu prezidentskou kancelář. On měl oběd vždycky s nějakým politikem v nějakým velkým hotelu, tak já jsem ho musel odvést tam, potom zase upozornil, kdy má zase tady jednání, přivezl ho zpátky. Přednostou ty civilní kanceláře byl ministr Smutný, měl tam u sebe Pavla Drtinu, Pavla Svatého, který hlásal tady do ještě jednoho doktora a písařku. A tu vojenskou kancelář tvořil generál Nižborský, doma Hasal, tady potom měl ministerstvo dopravy, když přišel. Zástupce byl plukovník generálního štábu Vastl, pak tam byl jeden major letectva, František Weber, který byl styčný důstojník mezi prezidentem a našimi letci, kteří byli u těch jednotlivých svazů. Potom jsem tam byl já, něco jako pobočník jeho veličenstva, že jo? A pak tam byl ještě jeden praporčík na vykonávání agenty. To byla celá ta prezidentská kancelář tuhle v Londýně. A my jsme byli s prezidentem na Downing Street 10 u Winstona Churchilla, ministerského předsedy. Potom jsme byli u ministra zahraničí Anthony Eden, ten byl náš moc velký přítel, ten navrhl naší brigádě, aby si umístila v jeho rodném městě Leamington Spa. Potom jsme byli u de Gaulle, který byl tam ten francouzský odbor. Pak jsme navštívili taky amerického velvyslance a tam byla Madame Rooseveltová, přijel tam taky generál Eisenhower. Všude po Anglii jsem jezdil a po Londýně, všude jsem jezdil s prezidentem, ale najednou
byla cesta do Sovětského svazu a to jsem nemohl já, sa tenkrát pouze kapitánem a žádným politikem, do Ameriky, zase generál, že? Tak jsem se takhle rozlobil a po roce, když už nebezpečí minulo, jsem se hlásil zpátky k jednotce.

0: po invazi jsme se dostali do Francie u Falaise a dostali jsme se k tomu Dunkerku. Dunkerk, on je přístav úplně na hranicích belgicko-francouzských tam a velel tomu admirál Frisius. Měl tam hlavně tady ty jednotky námořní a kromě toho taky ještě pěší. A měl zásoby střeliva pro celý německý vojsko v severní Francii. Bylo jich tam 10 nebo 11 tisíc a nás bylo 3400. A měli jsme vnější linii a oni vnitřní. Tak mezi nás dali Francouze. A to byl kámen úrazu. Francouzi se chovali neukázněně, Němci je vystihli, kde jsou. Oni na ně zaútočili, Francouzi utekli a my teď ve dne museli s těžkými ztrátami zase tu linii zacelovat, že jo. Já jsem řídil palbu z tanku na nepřátelský postavení a byl jsem víceméně vysoko, víte, a tam odsud jsem řídil tu palbu. A Němci zjistili, odkud se řídí, a šíleli tady, padali rány vede mě, všichni mě utekli, pod přímou palbou jsem byl. Všichni mě utekli, schovali se a já jsem tam zůstal. A to se dozvěděl velitel pluku a ten mě navrhl tady. Member of British Empire. Anglické vyznamenání. Tady hodnotný, to už vidíte, jak je to vypracovaný.
1: Etu je vyložená bílým sametem.
0: Nakonec se nám tedy zdali, přišli se zpěvem, jako bych chtěl říct, vidíte, nedostali jste nás.
1: A to francouzské?
0: To francouzské, to zase, když jsme byli ve Francii, takhle, jak jsme ustupovali, jsem tu celou jednotku provedl těmi boji až těmi ústupovými pořádku, tak mi dali to vyznamenání Francouzi. No a odtud jsme už po příměří, když byl konec války, jsme jeli přes Lucembursko a na půdu Německa jsme vstoupili u Trevíru, Trier. A jeli jsme přes Kolín nad Rýnem na Plzeňsko. 10. nebo 12. května byli jsme v Kratovech a tak dále. No a pak mě dali do hranic, tam jsem měl tankový vojsko. Později mě propustili z armády. Byl jsem odstaven, že jo. Zavřeli mě. Byl jsem týden na Loretě, 4 měsíce na Pankráci a 2 měsíce v Jáchymově.
1: Za co jste byl internován?
0: Pro paragraf 35. Věděl, nepověděl. Věděl jsem o jednom kamarádovi, že převádí přes hranice a nehlásil jsem to. Jenomže v roce 68 potom řekli, že to nebyla má povinnost hlásit, tak mě rehabilitovali.
1: 6 válečných medailí.
0: No. Já jsem šel do odboje svobodný, jo. Když nás vyhostili z toho Slovenska všechny, tak tady byla jedna učitelka u nás, z Kroměříže pocházela, tak jsem s ní jako chodil, ale ona měla vážnou známost, tak pozvala sestru. A tu sestru mě jako teda předhodila, abych já, když ona měla vážnou známost, abych ji to nerozboural a tak dále. No a když jsem přišel, když byl konec války, tak jsem psal ty první. A ona mě napsala, Jena učí v Rouchovanech. No tak jsem tam jel a byla z toho svatba. Prodělala se mnou všechno. My žili v Praze. Potom nás vystěhoval Čepička. No a celou tu dobu jsem prožíval jako dělník. A já měl tolik služebních let, víte, když mě započítali tu službu v zahraničí, že mě mohli dát přímo do důchodu a oni ne, oni mě dali jenom do zálohy, že jsem nedostal, já nemám vojenský důchod, já mám civilní, víte. No ale já žiju skromně, tak mě to jako stačí. Stěžovat si to nemá cenu, to by člověk zakysnul, jo, zatrpnul a tak dále, tak já to beru, jak to je.
1: Prožil jste ve svých nejlepších letech druhou světovou válku, bojoval na mnoha frontách. Co jste si myslel v roce 1968 po 21. srpnu?
0: Byl jsem z toho nešťastný, protože oni nás obsadili neprávem. Jo. Já jsem to prožíval v Průhonicích v Čechách s rodinou a najednou jsem to slyšel. Povedám, jak je to možné, naši spojenci, a oni nás obsadili a ještě si pozvali. No, byl jsem z toho zoufalý samozřejmě, protože něco takového jsem nečekal, že je to možné. Abych vám řekl pravdu, já bych se strašně rád dočkal toho, až budeme svobodní. My jsme pořád obsazeni. Dokud jsou tady Sověti, tak jsme pořád obsazeni. Ale rád bych se toho dočkal, až tady nebudou. No, to víte, že člověka potěší, že teď taky nás uznávají, víte, všude nás volají, jestli nás všímají, že taky ten západ bojoval, nejenom východ, napřed nás neuznávali vůbec, jak víte. Že, tak to právě člověka potěší, že teď nás uznávají. Že jsme taky bojovali my na západě za stejný cíl, za osvobození naší vlasti.
2: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
3: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Z vlastní knihy vzpomínek, zkušeností a dojmů českého herce čte Zdeněk Štěpánek.

Kavárna Rokoko na Václavském náměstí byla kavárna jako každá jiná, s mramorovými stolky, haldami novin, obrázkových časopisů, porcelánových šálků, s černou nebo hnědou tekutinou, které se říkalo kafe. Měla však jednu neobyčejnou zvláštnost. Stala se, nevím proč a jak, centrem všeho, nebo lépe řečeno, většiny pražského uměleckého světa. Hlavními obyvateli tu byli bratři Fialové s Ferencem Futuristou v čele, Artur Longen se svou ženou Xénou, Rovenský, Frič, Schwab, Hašler, Václav Wassermann, Grossmann, Waltner, Arne Dvořák, Klíma a tak dále a tak dále. I s Jardou Haškem jsem se tady sešel a zavzpomínali jsme si na Kyjev. Návštěvník, který vešel do Rokoka poprvé, byl zpočátku naprosto omráčen neuvěřitelným chaosem a hlukem, který tu vládl. Poznal jsem ve světě mnoho vináren, hospod i přístavních krčem, kde, jak se říká, visely rány ve vzduchu a v kapsách se otvíraly nože, ale takový rámus a zmatek jsem ještě neviděl. Vášnivé debaty vždy vzrušených umělců se mísily s bezstarostným smíchem slečen sedících u vedlejšího stolku a jedni ani druzí nerušili mladého spisovatele, který tu v koutku snil a sbíral materiál pro svůj budoucí román. Zde se také rodila první socialistická scéna s ideou organizovat obec stálých návštěvníků z řad dělnictva, úřednictva a drobných zaměstnanců. Zde byl také počátek kladenského komunistického vedení divadla a vůbec tu všude vládl vzruch, kvas života přímo těhotného revolučními myšlenkami a vůlí něco udělat, něco velkého, něco slavného, co by rozehnalo ten těžký, temný rakouský mrak, visící dosud nad mladou republikou. A opravdu, něco je v povětří, co chvíli proskočí podivné vzrušující zprávy z Kladna, Mostu, Oslavan i ze Slovenska. Pracující lidé jsou nespokojeni, zklamáni sociálními poměry v republice. Dělníci se dřou do úpadu za pár korun týdně, zatímco chamtivci, kteří kšeftovali s bídou lidí a nakeťasili za války ohromné peníze, šperky, kožešiny, parcely, domy, polnosti, beztrestně kořistí dál. Poslouchal jsem tyto řeči se zájmem, avšak zaraženě. Nemohl jsem pochopit, že vláda, ve které byly zastoupeny všechny vrstvy národa, tedy i masových dělnických organizací, nijak nezakročí v jejich prospěch. Byl jsem naivní a hloupý. Cítil jsem to přímo palčivě. Kolika zájmy žijí všichni tito lidé? A přece se mi zdálo, že vlastně nic nedělají, nežijí tak, jak by mohli žít. Že jsou všichni nějak poraněni válkou, která vlastně ještě neskončila a cloumá lidmi sem i tam a otlouká jim hlavy, jako když vzbouřené vlny bijí zakotvenými lodicemi o sebe. Jsem rád, že nosím ještě uniformu. V civilu bych se cítil asi ještě nešťastnější. Seznámil jsem se tu skoro se všemi významnými umělci a rád přiznávám, že mě přijali mezi sebe velmi laskavě a přátelsky. Psal jsem ředitelům divadel na venkově o angažmá, psal jsem do Plzně, do Brna, Ostravy, Bratislavy, Olomouce, psal jsem i Drašarovi, Burdovi. Rozeslal jsem asi 10 žádostí, ale marně jsem čekal na odpověď. Nepřišla ani jediná. Bylo to pro mě velmi skličující. A tu jednoho dne jsem se rozhodl, že navštívím doktora Hillara na Vinohradech.
Řekl jsem si, no co se může stát, hlavu ti neutrhne. Byla to ode mne drzost, ale šel jsem. Malá, opravdu maličká kancelář byla téměř zcela zaplněna jeho robustní postavou. Hilarův široký obličej se rozšířil překvapením, když mě uviděl, jeho bystré oči zamžikaly údivem. Co si račte, pane, prosím, posaďte se. Nabídl mi židli vedle svého psacího stolku, druhá už by se tam nevešla. Usedl jsem a řekl mu vše, co jsem měl na srdci. Hlavně, že chci hrát divadlo. Hilar chodil v té své cele sem a tam, to jest od okna ke dveřím a zpět, a nijak neskrýval, že ho to ohromně baví a zajímá. Stále si jen pobrukoval. To je ohromné, pane, to je báječné, to je. A náhle se zastavil s otázkou. Pane kolego, všiml jsem si, že mi řekl kolego. Pane kolego, umíte nosit frak? Usmál jsem se, no. Na frontě jsem k tomu neměl příležitost, pane doktore, ale mohl bych to zkusit, kdybyste si přál, odpověděl jsem. Hilar se zasmál nosem, což se podobalo zcela nedefinovatelnému zachrčení a poklepal mi na rameno a řekl, máte báječnou odvahu, kolego. Všiml jsem si zase, že vynechal to pane. Máte kuráž, no? Báječnou kuráž. Poslouchejte, znáte velkou Kateřinu? Neznám, pane doktore, odpověděl jsem. Hilar se rozesmál na celé kolo. Pane, to je hromné. On jde z Ruska, pane, a on zná Kateřinu, to je legrace. On nezná velkou Kateřinu. To byla ruská cárevna, pane, víte, to byla prima šťabajzná. A napsal to oni jeden Angličan, Ir, pan Show, pane, víte, tak a vy tam budete hrát toho anglického lejtnanta s bojem. Vypadl jsem z kanceláře jako míček a zrovna tak jsem skákal ze schodu dolů. A na mou duši, kdybych nedržel v ruce roli, myslel bych si, že se mi to jenom zdálo. Všechno se mi točilo před očima. Já nevím, jak jsem se dostal ven z divadla, nevím, kudy jsem šel, nevím, koho jsem potkával, nevím nic jsem nevěděl, než to, že mám Kateřinu a že v ní budu hrát na Vinohradech. Na Vinohradech. Hilar byl neobyčejně zajímavý člověk, podivný, zdál se mi trochu komický vzhledem i jednáním, ale byla v něm skryta pravzvláštní taková ironie. Jeho hovor i stavba věd byly naprosto originální. Člověk nevěděl, na čem je, co myslí vážně a co žertem, kde je vtip a kde je ironie. Bystrý, rozhodný, rychlý v úsudku, vždy ochotný riskovat. Kdo ho neznal, mohl se domnívat, že je trochu praštěný. Ale zmýlil by se, kdo by ho za takového považoval. Věděl vždy přesně, co chce. Byl neobyčejně houževnatý a dovedl jít za svým cílem bez oddechu, dokud ho nedosáhl. Eminentně vzdělaný, vášnivý, prudký, výbušný umělec, temperamentní, dravý divadelník s úžasnou básnickou fantazií, vytvořil na Vinohradech divadlo, které se stalo nejpozoruhodnějším v republice. Měl zvláštní způsob žertování, které člověka často až deprimovalo. Ale v jádru nebyl zlý a nebyl ani mstivý. Neuměl se hněvat. To byla vlastnost převzácná. V pátek dopoledne byla zkouška. No a pak přišla sobota. Před druhou hodinou už jsem byl před divadlem, čekal jsem na Vojtu. Vojta byl ke mně velice milý a slíbil, že mě vezme do šatny k sobě. Dokonce mi půjčil i svá líčidla. Po dlouhé době jsem zase ucítil jejich vůni. Ach, jak je to příjemné. Probouzí vzpomínky, inspiruje.
No tak nalíčil jsem se, vlásenkář mi nasadil nádherně upravenou paruku, garderobiér mě oblékl. No nebyl jsem na takový přepich zvyklý a víc mě to rozrušovalo, než pomáhalo. Konečně dal inspicient povel ven. Vešel jsem na scénu a na okamžik se mi udělalo mdlo. Jsou to často jen zlomky vteřiny, ale co v nich člověk prožije? K mému zmatku přispělo také to, že herci a herečky hráli jinak než na zkoušce. Hráli, jak se říká, naplno. Brzy jsem se však vzpamatoval a odvážně jsem se pustil do hry, která spěla jako dravý prout rychle kupředu. Nabýval jsem klidu, jistoty a chvíli mi se měl dokonce ze hry určitý požitek. Doufám, že se nebudete domnívat, že jsem snad byl oslněn sám sebou, to ne. Byl jsem jen spokojen, že jsem nic nepokazil svým partnerům a že obecenstvo dobře

vysněnost. Nic neumím, nic, docela nic. Trochu té rutiny, kterou mám, to je málo k tomu, čemu se říká umění. Cítil jsem, že jsem se dnes na jevišti dostal do jakési extáze, že jsem byl velmi vzrušen, ale současně jsem ztrácel kontrolu nad sebou a to byla chyba. Musím se učit, moc učit. Ani druhý den to nebylo lepší se mnou. A tak jsem použil svého osvědčeného léku. Šel jsem na toulku starou Prahou. Krásy tohoto města, milovaného, nádherného města, mi dali brzy zapomenout na Kateřinu Velikou a já se dal po cestách historie. Už od dětství mne zajímaly dějiny lidstva a naše dějiny mě přímo vzrušovaly. Prahou šla velká, slavná historie národa a já ji miluji jako žádné jiné město na světě. Je krásná, milá, je vznešená i prostá. Procházím jejími uličkami a jsem její, její až do morku kostí, do poslední kapičky krve. Splývám s rytmem jejího života, s hlaholem jejich zvonů, s šuměním vltavských jezů, s vůní jejich zahrad. Šero zakrylo zvolna všechny výhledy. Vracel jsem se domů zahalen jeho tichými závoji. Čekal mě dopis od Hillara. Stálo v něm: vážený pane nadporučíku, děkuji vám za včerejší úspěšné vystoupení. Račte si laskavě vyzvednout svůj honorář 300 káče v hlavní pokladně městského divadla na Královských Vinohradech. Těším se na další spolupráci s vámi a znamenám se s projevem dokonalé úcty K.H. Hillar. V životě se někdy vyskytnou takové malé, ale krásné návaly radosti, že je nemůže žádným způsobem přemoci. Tohle jsem neočekával. Vždyť tohle může úplně změnit mou situaci, která se mě už zdála skoro beznadějná. A opravdu, doktor Hillar mi dal několik dalších roliček. Do Dvořákových husitů, do Verharenova svítání, které Hillar právě studoval, v Rostandově orlíku, i v našich furiantech. No mě vůbec nevadilo, že jsem se líčil a oblékal nahoře se statisty ve zborovém sále, jen když jsem mohl být v divadle. Byl jsem víc než spokojený. Mohl jsem zblízka sledovat práci herců i režisérů a o nic jiného mi nešlo. Jen se učit, musím se učit. Postupem času jsem se seznámil se všemi kolegy a kolegyněmi a občas jsem s nimi zašel po představení do Národního domu na Vinohradech, kde jsem se setkával s dalšími umělci, jako byl Rudolf Dale, malíř Oťas Nejedlý, profesor Bohumil Mathézius, profesor Jan Šturza, Blažíček Kalvoda, František Úprka a dlouhá řada dalších známých umělců, kteří se tu tenkrát scházeli k debatám i k dobrému truňku. Přede mnou se otevřel další svět. Krásný, bohatý, nádherný, vznešený svět umění. Často jsem naslouchal bez dechu jejich vyprávění, jejich debatám i vášnivým sporům o uměleckou pravdu. Začal jsem chodit do koncertů, číst knihy, o nich se hovořilo. Chodil jsem na výstavy. To byla moje univerzita. Všechny mé žádosti o angažmá zůstaly však dál bez odpovědi. Ale už mě to nedeprimovalo, zvykl jsem si čekat. Až jednoho dne v rokoku, už jsem tam tak často nechodil, vyhledal mě kolega Felix Bartoš a bez dlouhých

0: Řeči mi nabídl angažmá v divadle na Kladně, kde se právě vedení divadla ujali komunisté. Šel jsem o radu k Hilarovi. A on řekl, pane, jděte na Kladno. Jděte, není to daleko. Jděte a pamatujte si, hrajte všechno. My o vás víme. Bylo rozhodnuto. Můj příjezd na Kladno se dál za značně dramatických okolností. Byl podzim 1920 a prudká sociální bouře otřásala národem. Město bylo obsazeno vojskem, na náměstí, na křižovatkách ulic stály kulomety, vojáci měli nasazená bodla. Tísnivý dojem. Na ulicích města byl zdánlivý klid, avšak na radnici, na hejtmanství, v dělnickém domě, v hutích, v šachtách probíhala prudká jednání mezi zástupci dělnictva a představiteli státní moci, to jest kapitálu. Náměstí bylo přeplněno čekajícími davy, mlčícími, hrozivými. Sichravé počasí s olověným nebem zvyšovalo jen vážnost situace a vyvolávalo teskné pocity. Lidé byli špatně oblečeni, vyhublí, poznamenáni válkou, dřinou, bídou. Vojáci byli mrzutí, choulili se do svých chatrných plášťů z buničiny a zamračeně se dívali na šedivé nebe, které se takřka dotýkalo střech domu. Bylo vyhlášeno stané právo a divadlo pochopitelně nehrálo. No a konečně však bylo stané právo zrušeno, divadlo zahájilo premiérou Gorkého hry Na dně. Pokračovalo řadou her, někdy velmi různé kvality, no ale pak najednou přišel kupec Benátský, Diamelovo světlo, první hra moderního francouzského autora, Wildrakův Koráb Tenacity, Čapkovo drama RUR, no kladenské divadlo jelo na plné obrátky. I moje popularita rostla od role k roli. Jednoho večera objevil se u nás v hledišti Hilar. Hráli jsme RUR, kde jsem hrál roli Domína. V šatnách byl pochopitelně poprask, ale nikdo z nás nevěděl, proč vlastně Hilar přijel. Odjel po představení, aniž s někým mluvil. Brzy však přijel opět a s ním ředitel Vinohradského divadla doktor Fuxa. Hráli jsme tehdy Kupce Benátského, v němž jsem hrál roli Basánia. Zase s nikým nepromluvili a odjeli. Jedna z kolegyň přičítala tuto návštěvu sobě a my jsme tomu lehce uvěřili, protože krátce potom byla angažována do Národního divadla. Byl březen, Velikonoce nedaleko, herecký sjezd v Praze, vyhlídka na změnu angažmá. A tu jsem dostal písemnou nabídku z Plzně. Bylo to pro mě radostné překvapení. Vždycky jsem toužil po Plzni, městu tak bohaté divadelní tradice. Napsal jsem dopis, že v nejbližší době přijedu dojednat podmínky a šel jsem vesele do divadla pln plánů do budoucna. Sotva jsem vešel, volá na mě žena Vrátného, máte tu rekomando. Už sám nápis na obálce Městské divadlo na Královských Vinohradech mě podivně vzrušil. A což teprve dopis. Byl neobyčejně stručný. Vážený pane, přijďte okamžitě, nejpozději do týdne podepsat smlouvu. Doktor Fuxa, ředitel. Vyběhl jsem z divadla do parku, abych se uklidnil. Nebyl jsem schopen zastavit myšlenky, které vířily v mém mozku jako včely v úle, narážely na sebe a roztříštěné mizely v mém nitru. Znova a znova jsem musel číst tu řádku, znamenající pro mě celý svět, abych uvěřil, že to není jen sen nebo nějaký žert. Nebyl. Smlouvu jsem podepsal. A tak jsem dokončil nakladně sezónu, přišlo leto a na obzoru se objevily prázdniny. Jel jsem na několik dnů domů do Rakovníka a z Rakovníka na Šumavu k babičce a strýcům ve Mlýnech. Vzal jsem to jako krajánek od Domažlic po vodě až do Staňkova. Miloval jsem mlýnské prostředí, mlýnskou chasu, veselou, dobrosrdečnou, potoky zarostlé olšovým, voňavé louky a dlouhé večerní besedy nad splavem nebo u Vantrok. No a po tomto lirickém intermecu jsem odjel do Máteřova k strýci na Žně. Velmi rád jsem pracoval na polích, zejména ožních. Miloval jsem vůni obilí, nekonečné modré nebe nad hlavou, žár letního slunce. Byl jsem silný a pružný jako ocelové péro. Těžká fyzická práce mě přímo opájela, působila mi rozkoš. Ale nadevše jsem miloval zlatisté západy slunce, které jakoby uléhalo v dálce do klasů ještě stojícího obilí, prodlužovalo můj stín do ohromné dálky, až se zvolna ztrácelo v houstnoucím fialovém soumraku. V takových chvílích jsem byl nejšťastnější. S pocitem blažené únavy jsem usedal na zem a naslouchal jemným zvukům usínající přírody. Ještě dnes slyším vzdálená klekání, monotónní písně cvrčků. Vracel jsem se domů jako duch za doprovodu netopíru létajících neslyšně nade mnou. Vracel jsem se do omamné vůně rozkvetlých lip, sena a chlévů. Loni jsem ještě stál na břehu Tichého oceánu na dalekém východě u Vladivostoku a dnes se připravuji na svoji první sezónu ve Vinohradském divadle. Myslím, že jsem nemohl volit lepší přípravu, než je práce na poli, v přírodě, která je studnicí přečisté vody života. Příroda je kniha, v níž lze přečíst všechno. Je v ní poezie, hudba, krása, práce, logika, řád a zákonitost. To všechno přechází do nás, lidí. To vše vyplňuje i moji duši a já cítím, jak s ní splývám, jak s ní narůstám. Vím už, že se k ní budu stále vracet, protože z ní čerpám sílu a že v ní a v práci nacházím největší osvěžení a radost.
1: Z vlastní knihy vzpomínek v režii Oldřicha Hoblíka četl v roce 1961 herec Zdeněk Štěpánek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

sympatickou cajunsky střiženou countryovkou umístěnou do hlavního města státu Louisiana Baton Rouge otevřela naše dnešní setkání v pravidelné sobotní dvoraně osmičlená parta Gimplerů ze Vsetína. Právě v téhle chvíli se zvolna připravuje ke svému dalšímu vystoupení na otevřené scéně na přehradě Bystřička v rámci 17. ročníku festivalu Starý dobrý western. Jeho odpoledními hosty jsou rovněž více než dvakrát starší brněnští poutníci.

Další country klasika blues o touze létat v originálu Try Me One More Time, tak jak ji poutníci přivedli na gramofonové desky koncem jara 1986, tedy před dávnými 29 lety, ještě s Robertem Křesťanem a v tomto případě solovým Zdeňkem Kalinou. Dnes je v řadách poutníků jediným pamětníkem kontrabasista Jiří Pola. K nejnovějším kouskům jeho autorské dílny patří báječně zvonivé Tak jsem se ptal se solovým Jirkou Machem.

Kdyby celý svět byl country bar, patrně poslední textařské přání Zdeňka Rytíře, prostupující melodii Petra Spáleného z jeho nejnovějšího alba Můj dým, vyšlo zhruba před 2 lety a od té doby přestal Petr kouřit a z jeho party odešla do výslužby dlouholetá duše jeho apala Pavel Krejča. Mimo jiné autor muziky podbarvující tak trošku hororovou baladu A chladnej vítr vál.

téměř velebná kantriovka Jedu dál s textem nezapomenutelného Pepy Blažejovského, která se toulá po našich i zahraničních pódiích už léta z

Kráťou Vyskočilem, kdysi solistou pražských Ohařů, dlouhá léta usídleným v pohodlné společnosti taxmenů pikujícího historika Jaroslava Čvančary. Ti přijdou na scénu starého dobrého westernu krátce před Petrem Spáleným dnes večer.

ohazovat za špatný ženský. Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu. Potok opět křišťálově vodu čistou měl.

Vráťa vyskočil z taxmeny a klasickou bluegrassovou baladou o Jet Clampettovi. Přednedávnem jsem se doslechl, že taxmeni pracují na novém albu, ale protože mi to říkal Vráťa, není to zase nějak mimořádně stoprocentní. Mnohem jistější je momentálně Káně nad řekou, s nímž má na dobře utajenou country do slabců u Rakovníka přijet dnes brněnský Kamelot.

svou první hitparádovou trefou There I Said It Again z roku 1945 vstoupila do dnešní dvorany vokální skupina Moderners. Historie téhle party začala o rovných 10 let dříve na střední škole v Buffalu. Původně působili jako trio Don Juan 2 and 3, pak s orchestrem Freda Waringa jako kvartet a v roce 1941, kdy přijali Paulu Kellyovou, už byli neodmyslitelnou součástí koncertů i gramofonových nahrávek Glenna Millera.

Orchestr Glena Millera, vokální skupina Modernes s Gordonem Tex Benekem, jinak Millerovým tenor saxofonistou, a zlatá Chattanooga Choo-choo v originální verzi z filmu Sunville Serenade s norskou krasobruslaskou Soňou Heniovou z roku 1941. A pak skutečně hitparádový Hold Glenu Millerovi, poskládaný z důvěrně známých titulů Moonlight Serenade, Elmer's Tune, Don't Sit Under the Apple Tree a časem neudolatelné Chattanooga Choo-choo. Ze stejného roku 1946 je i jejich absolutně nejúspěšnější Každému, co mu náleží, To Each His Own.

Vojta Kyďák Tomáško a písnička Jít, která otevírá jeho překvapivě hodně countryové album Hádej, kdo tě má rád. Některé z jeho písniček docela jistě zazní na Vojtově dnešním koncertu 20. ročníku festivalu Dobře utajená country. Ale nejspíš nebudu daleko od pravdy přesvědčením, že Kyďák přiveze hlavně kousky svého nedávno vydaného alba Jak dravá voda.

Vojta Kyďák Tomáško a z jeho čerstvého alba Jak dravá voda, Stovky černých koní. Další mimořádnou atrakcí letošního jubilejního ročníku dobře utajené country budou nesporně folkové legendy z jižních Čech Nezmaři. V podstatě bez obav se dá tvrdit, že celý jejich repertoár má značku vysoké kvality.

0: se narodím.
1: Báječně bluesové Co má se stát, Šárky Benetkové a Pavla Drengubáka z nejnovějšího alba Nezmaru Stopy bláznů. Otázka, co má se stát, aktuálně visí i nad budoucností dobře utajené country. Její dlouholetý kormidelník, rakovnický Vláďa Škarlant, intenzivně prohlašuje, že po 20 letech jízdy už vyhlíží odpočinek a 20 festivalu jsou bezvadná příležitost i záminka. Naštěstí to prohlašuje každý rok, takže věřme, že se i příští rok ve Slapcích u Rakovníka začátkem srpna zase sejdeme.

Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem, víceméně pravidelní a tedy i letošní účastníci dobře utajené country a jejich co nevidět se sejdem na závěr dnešní Dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové Dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných, každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste si za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

v Porsche. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Máme 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeji i vám. Tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci, tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
1: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
2: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc, když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
1: To je hezké, řekněte
2: jestli
1: mi,
2: to takhle dá říct.
1: Jestli to bude vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
2: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
1: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
2: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
1: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu a lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
2: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
1: To je vlastně pravda. A jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
2: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
1: Mhm. A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Kdy za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu? Napadá

0: vzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
1: Tak jo, taky děkuju moc.
0: Budeme se loučit.
1: A přeji hezkou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych k tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má

0: být jako normálně jako na ruku. A tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním Tatranku, tak obal od Tatranky tam dám. A hlavně, co teda, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. Dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch. A kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že, jako, že jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že když se, a i když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat, a navíc s tím pak mají hodně práci ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak a dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře, a protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všecko zametený, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože, tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství, a slyšíme se.
1: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil. A je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, vlastně, ale také po ostatních.
0: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No.
1: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
0: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý. Prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
1: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí, i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí. Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí, protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě? Jako
1: asi když odpadky. Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe, co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky natříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak, ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Uhum. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě furt se zajímá o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě, když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyjazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě, aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu, svět máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. A víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
1: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
2: Určitě ne ho vylivat do dřezu, to je špatně.
1: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85% dotázených, kam se dává.
1: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, a smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
2: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylivá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
1: Sýru.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít
2: prostor. Dobře, děkujeme vám moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak, jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, přemýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně. Měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mi tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád. Takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozoruji. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty, bych řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady stoč tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kyčera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Tobi, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Jsou ostrá, paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
0: Paní Doro, ještě vydržte, já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné, jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali. A tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
0: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstě, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

že zas dva cůbky mám a duha zlatohřívá mě vede zpátky k nám.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano.
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, já nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo. Tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu. Jako ten smrad úplně, to bylo takový pěny, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky. Takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila. Jako co se týče těch čistíren odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu
1: okolní. No já jsem okolní. Teda z vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný k tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí. A když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živel pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem. Ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo se tam předtím jako kdo dal,
0: ano,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím právě, tomu, jak to myslíte.
1: Všechno, ta mince má obě strany. No.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří, a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer. Naslyšenou. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale... nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem milé překvapená, Jeruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i Huček. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí. Ano, paní Dana, já jsem se nepředstavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se dneska likviduje a já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí a jako poslouchám pozorně od začátku a když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený, sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu, já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít. A zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety nebo no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je to daleko víc, ale je to větší město.
0: Tak, a Jaruško, souhlasím s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě tak na třikrát dokážete...
1: Knedlík s vajíčkem.
0: ...skonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší. Prý.
1: Plně nejvíc.
0: Podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází.
0: Ano.
1: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky. Jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství o tohleto. Já když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě lahat, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat?
1: Ale... Nebojím se nereagovat, já jsem svá, víte co, já to umím říct i v Lidně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval, jo, já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne. A jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, bo je to na okraji vlastní prostě a města. A, takže je to trošku složitější, jak se tam dopravuju na kole, že jo, tak ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. Máte vy něco takového?
1: Já vám to říct přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
1: Víte co, bylinky si myslím,
0: že... Já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo. Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička a ta bývala právě kolem tý, je kolem tý cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím, z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy,

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte.
1: Den,
0: už jsme ve vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. A já jsem slyšel, že se tam, musím zeslovit rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hru okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momenty. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.

0: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách a langšmitů prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky a které se nelíbili lidem a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
1: Mm-hmm.
0: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No, ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85 odpadem tu malou Ameriku.
1: Mm-hmm. Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody? Když jsme teda u těch lomů.
0: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara a byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice a zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů a zničili to, ty umělé stavidla na Moravě, které drželi tu hladinu. To se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách. To se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to... Mm-hmm. Na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
1: Dobře. Luboši, dívám se na čas, tak
0: jo,
1: budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili? Jaké poselství byste dal závěrem?
0: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
1: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linku. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
0: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
1: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které my můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat ty rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Uh-huh. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, jak se tomu říká, no. Prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je taky zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změníte návyk, chvilku trvá.
1: No. To ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat a vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete, kolik mají děti, jestli se můžu zeptat.
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má
1: likvidovat? Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Takže my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

zpívalo. Taky mám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lídy z Příbrami. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám Noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti 4 minuty před 1:45. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivést k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebyl, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do dvora králové?
2: Ano. Ano. Ano. A pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na to hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobou.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na té vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty, takže jsem zase odešla, opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že práce těch řemeslníků prostě je
2: vyšší. Přidám se, koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtovat a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídla ani v jídelně vlastně, do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: Takže se tohle to jako
1: bezva, Janí, máte ještě něco na srdci?
2: Neubližovat zvířatům. Prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak. To v žádném případě neexistoval. Prostě je to cvor, nemá tvář. A nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový, ne, to ne.
1: Dobře. Jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Janí.
2: Taky vám zdravíme, děkuju, a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takový zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tatka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka já bydlím v Břevnově, v Praze a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jí jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy, jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom 2 auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde. Jo? Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný. No. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo? A to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. A nyní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu. Jo? A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu. Jo? A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky 3. patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že je neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě i třeba u branky našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očůraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no.
0: A taky jako no?
1: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. Uh-huh. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hroznej. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítěj, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám. Jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

8, 8, 2 osmičky. Osmička je snad nejkrásnější číslo. Takový symetrický. A když se ta osmička položí na ležato, tak to je symbol nekonečna. Nekonečno. Na takovým starým fotoaparátu, který jsem si jako dítě od Pepíka Svobody, od syna řezníka koupil, tam byly jenom asi 3 páčky, 3 hejblátka a zavostřovalo se tam buď na nekonečno, nebo tam taky byly namalované malé hory, a nebo tam byla hlava jako portrét a to bylo, že se může fotografovat zblízka, ale ta ležatá osmička je symbol nekonečna a my máme ty osmičky dneska 2, protože vysíláme 88. hodinu našeho vyprávění. No je to vůbec možný, že to tak dlouho jste s námi vydrželi?

a ty večery, které jsme spolu při poslechu našich pořadů prožili, nás jakoby spojili. A my jsme rádi, že vás máme, viď Žando, tolik věrných posluchačů a posluchaček a tak krásné dopisy nám píšete. A já si teď vzpomínám na ty první dopisy, už to budou 4 roky, jak nás povzbudili, když jsme s tímto typem pořadu začali, a vážíme si toho, jak vstřícně naše programy přijímáte. Držím v ruce jeden dopis z jara tohoto roku, tedy datovaný 4. dubna roku 2000. Přečtu vám jej. Vážený mistře, to je zajímavý, že mě oslovení mistře s velkým M vůbec nedráždí, protože já totiž jsem vyrůstal na vesnici a tam bylo mistrů. Tam se říkalo mistr Kovář, mistr Holič, mistr Krejčí, mistr Švec, mistr Truhlář, mistr Pekař. Každý byl mistr, takže když mě někdo osloví mistře, tak mě ani nenaskáče husí kůže. Takže pokračuju ve čtení. Vážený mistře, zdravím vás a již dlouho se chystám vám napsat, ale je mi totiž již 93 let a jsem tedy asi nejstarší pisatelkou. Mějte tedy trpělivost, že obsah bude hopsem, hoptam. V posledním vyprávění jste mě potěšil tou Seifertovou básní a tím, že jste nám zahrál ty mé milované české lidové písně. Bylo to tak neočekávaně krásné a blízké mému srdci. Já totiž umím lidových písní přes 250. A jak se to hodilo k těm housátkám v tom hrnci na těch kamnech, jak jste o nich vyprávěl. Škoda, že se na tu lidovou poezii tak zapomíná. Píše naše milá 93letá posluchačka. Často mluvíte o své babičce, patřila jistě k těm, o které se v Bibli praví, ženu statečnou, kdo nalezne. Rozjela se přece do Innsbrucku za svým manželem, za vaším dědou. Moji rodiče měli 5 synů a 4 dcery. Tedy byli na vojně 4 synové, z nichž 2 starší také v Innsbrucku. I moje maminka se za nimi rozjela. Ještě mám fotografii z té doby. Maminka sedí v křesle a za ní 2 spíš chlapci než vojáci. Všichni se vrátili zdraví. Z vašeho vyprávění vím, že vaše babička byla veselá a uměla se smát a radovat. Moje maminka se nesmála, ani nespívala. Měla příliš těžký život, ale také se neuměla ani zlobit. Posílám vám jednu dobrou radu. Na včerejšek nemysli, dnešek klidně snášej a zítřka se nebojí. Děkuji za schovívavost a přeji pěkné a radostné dny. Julie Schindlerová, Brno. To byl jeden z dopisů, zvláštní dopis od naší věrné posluchačky, které bylo 93 let.

Na včerejšek nemysli, dnešek klidně snášej a zítřka se neboj. Krásný životní jas nosí v sobě 93letá paní Schindlerová z Brna.

vzpomínání. Člověk tak rád vzpomíná. Toužebně si přeje, někdy dokonce si toužebně přeje si zavzpomínat, jak ty vzpomínky se vynořujou. Když se ty vzpomínky hned můžou říkat, takhle třeba do toho mikrofonu, jako to dělám já, najednou se přistihnu, že jsem úplně v tom světě, který už dávno zmizel, tak hluboce ponořený, že se mě to vybaví do nejmenších detailů. Ten svět tenkrát, toho pavlíkovatý naší vesnice, kde bylo asi 150 čísel, teď už je jich tam víc, a třeba byla i válka, nebo těsně po válce, a ty sušárny na švestky, jak jsem říkal, v těch bydlívali kolikrát žebráci, nebo takový ty tulácí. Někdy i na černo tam přespávali, ani to tomu sedlákovi, kterýmu ta sušárna patřila, neřekli. Ale výjimku dělal pan Srb, který bydlel v sušárně, která byla nejpečlivěji postavená, dokonce byla i omítnutá, nabílená. Měla dřevěný okenice, u čermáku byla ta sušárna.

A pan srp tedy? To když jsme šli vždycky kolem té sušárny, kde ten pan srp měl to svý, jak bych to řekl. No to bylo něco, to byl ráj pro nás, pro děti. On tam měl všecko, co jsme každý z nás chtěli mít, protože kolem Pavlíkova bylo několik jam, remízků, říkalo se tomu remízky, a do těch remízků ty nepořádný lidi z vesnice, tenkrát nebyly železní neděle nebo takový ty sběry starého železa, ale všecko se vyhazovalo do takovejhle roklí. No a pan srp ten ty rokle vybrakovával a všecko si to na takovém vozejku vozil k té svý sušárně, ve který bydlel. A tam tedy, tam byly třeba jenom nohy od kamen, nebo rošty od kamen litinový, ze kterých on si dělal takový jako na zahradě krby, kde pek třeba králíka venku, protože tam měl taky králíkárnu. Tu králíkárnu si taky sám stlouk ze všelijakých prkínek, který našel. No a z vyhozených plechových čel postelí si udělal třeba boudu pro pejska. Starý hrnce tam měl, který sám nejtoval. Nebo nakřáplý nějaký hliněný hrnce, ty sám si odrátovával. Prostě my jako děti jsme na to vždycky tak s takovým zaujetím jsme si to prohlíželi, protože my děti jsme si vždycky naše nejkrásnější zábava byla, když jsme si mohli dělat někde boudu.

No jo, ale to nebyla bouda. Někde v Roští jsme si udělali tunílek, vyřezali jsme větve a to nebyla bouda, to byl hrad. To byl hrad nebo zámek nebo komnata nebo loupežnický doupě nebo pirátská loď. Tam v těch křovinách, těch tam bylo kolem Pavlíkova taky hodně, třeba hlohy, jsme si v těch křovinách dělali boudy. Jenomže my jsme neměli tu sílu, jako měl pan Srb. My jsme mohli tam jenom mít takové drobnosti. To, co jsme unesli, kolečko od kočárku, zbytek starého dětského kočárku, třeba jak byly takový ty vyplejtaný kočárky, jo, z proutí dřív, tak z toho jsme si dělali automobily třeba. Když to pan Srb tam měl i veliký kusy železa. Z čeho vlastně žil takovej pan Srb? Vidíte, možná, že byl na útraty obce, ale to by musel bydlet v Pastoušce. V Pastoušce bydlel slepej Emil. A on se s ním kamarádil. Ale pan Srb, ten měl za ušima. A my jsme se ho taky trošku báli. On byl takovej záhadnej. Nám se tenkrát zdál strašně starý, ačkoliv byl určitě

viděli v plivání do dálky, tak nikdo z nás nedopliv tak daleko jako pan Srb. To jsme si udělali čáru, na který jsme stáli, a někdo řekl teď a začalo se. Kdo doplivne nejdál? A jednou slyšíme, jak to jsme hráli na návsi, v parku, na takovém plácku vedle sochy svatýho Vojtěcha. A najednou slyšíme cvakání hole. Pan Srb šel. To jsme poznali. Taky podle toho jeho plivání. On snad si odplivnul každých 10 kroků. A Otakotík říkal, my závodíme, dobrý den, dobrý den. My jsme vždycky pozdravili hezky. Pan dobrý den, pane Srb, dobrý den. Otakotík se odváž, on měl takovou totiž sukovici. Hůl, ty jsme se báli, ona byla dole vokovaná, takovou špicí tomu kovář král vokoval. A my jsme se tý hole báli, protože pan Srb měl v obočí hustý. Vlasy takový šedivý, rozsuchaný na ramena. Fousy taky jako takovej skřítek, který ho nakreslí Hanuš Schweiger z pohádky, jako kdyby byl. A klobouk na hlavě měl samou díru propálenej a zastříhanej ručně nůžkama do takovýho šišata. A měl ho napařenej vždycky na té hlavě. A boty nosíval vokovaný, tím taky cvakaly ty boty a někdy měl ve špičkách díry, jak byly roztrhaný ty boty na cáry. A buď chodil v těch botách bos, nebo měl vonuce. Vonuce. Vzpomínáte si na vonuce? Z flanelu, čtverce. I my jsme prožívali dětství ve vonucích.

Vzpomínáte si, jak v nich bylo teplo? To byla noha jako za kamny. Tan vonuce. To nás maminky učili, jak se balí noha do vonucí. Když jsme třeba šli na klouzačku, nebo na rybník, nebo sáňkovat, tak jsme měli ponožky, ale ještě přesto vonuce. To se ten čtvereček dal na koso, tam se položilo chodidlo a teď pečlivě se ta noha zavinula do té vonuce, vlněný nebo bavlněný flanelový, tak, aby tam nebyly faldy, protože ty by potom tlačily v těch botách zašněrovaných a nahoře jsem to muselo hezky poskládat, ty cípy, zase tak, aby to netlačilo. No a ještě se ta jak špička, tak pata se hezky zaobalila, jak špička nohy, tak pata nohy se zaobalila do těch špicí toho tý onuce.

No a pan, teďko jsem se dostal úplně téměř od tématu, ale já se tam vrátím, protože pan Srp jsem začal povídat, jak chodil buď na boso, nebo v těch vonucích. A my jsme tam závodili v tom plivání do dálky a Ota říkal, pane Srp, s vámi kdo doplivne nejdál, jestli vy nebo my. Pan Srp řekl, vy rošťáci, vy si ze mě budete dělat blázny. A napřá hůl a do nás jako když střelí do hejna brabců a už jsme byli pryč. On byl zlej, ten vůbec se s náma s dětma nebavil, jako se bavili ty ostatní takový, který jsme měli všichni rádi. Třeba kluci a holky Pertlojc, nebo Pepík Ledvinkojc, nebo Jaroušek z Pejpalky, nebo slepej Emíl. Ale pan Srp, když jsme mu řekli dobrý den, pane Srp, tak jenom cvaknul tou svou sukovicí do silnice, do dlažby a udělal ehem, ehem. Tak mu za

přišli ty kluci větší, jo, který už si česali vlasy dozadu navlhčeným hřebenem, aby jim ty vlasy zčesaný dozadu, když se projeli tím mokrým hřebenem, udělali hezký vlny. To my, malí kluci, jsme měli v zástřihy podle kastrolu. Kdežto ty větší kluci, který ty naše do kastrolu ostříhaný hlavy tak rádi cuchali.

I ty prcku jeden, řekli vždycky a pocu rozsuchali nám ty naše dětský makovice. Ale oni už si připadali takový důležitý. Měli vlasy na pěšinku nebo začesaný dozadu a vždycky co chvíli, i když třeba byli u rybníka, tak honem ten hřeben namočili do rybníka a začali si ty vlasy zčesávat. A tyhle ty velký kluci, víte, jak začali říkat panu Srpovi? Dědek Ehm. Když on ani na pozdrav neodpověděl, když jsme mu řekli dobrý den, pane Srb, tak jenom se ozvalo ehm, ehm. Tak, dědek Ehm.

No jo, ale tomu říkali dědek, mu jenom říkali ty kluci velký, který už si mysleli, že pobrali všecku moudrost světa, kdežto my, malí, jsme mu pořád říkali pane srp, protože my jsme obdivovali to jeho království, ten když pral prádlo, z potoka si přinese v dřevěný bečce vodu a v tom to ošplíchnul a rozvěsil to po tom plotě. Na těch plaňkách plotu visely vedle těch zadrátovaných hrnců takový roztrhaný košile, nebo vesty všelijaký, nebo ty vonuce, když pral, ty taky rozvěšoval, aby se usušili, taky rozvěšoval na tom plotě. No prostě, pan srp, to byla taková úplně jako figura z pohádky pro nás děti.

ten pan Srb, no, ten snad měl nejmodřejší nos, co jsem vůbec kdy viděl. Takový ty chlapi, který chodili na karty do hospody Kirkovským, nebo na kovárnu, nebo do Půrku, nebo ke Svobodům, nebo ke Kotíkům, tak ty měli nosy do červena. Když to pan Srb do tmavo modra. Jedno oko měl takový přivřený. A když někdy se nadechnul, aby si mohl odplivnout, tak mu byl vidět jeden zub vepředu. Jeden zub, víc jich neměl. To slepej Emil, to byl jiný fešák. Ten byl stejně starý jako pan Srb, kolem 50. Ale slepýho Emíla jsme měli rádi. Všecky ty ostatní, ne že bychom úplně neměli rádi pana Srpa, ale ty ostatní boží lidi byli na nás hodní a my jsme byli strašně hodní na ně. Slepýmu Emílovi se jinak neřeklo než slepej Emíl, ale ke všem ostatním se vždycky přidávala taková roztomilůstka. Klucí Pertlojc, to byl buď Fanoušek nebo Pepíček, a holky Mařenka nebo Boženka, nebo Pepík Ledvinkojc, to byl Pepíček Ledvinkojc, Jaroušek z Pejpalky, protože oni nikdy nikomu neublížili, a když bylo třeba, to byli takový dříči, ty klucí Pertlojc, nebo Jaroušek z Pejpalky, nebo Pepíček Ledvinkojc, taky to jsem teda. Jaký ty měli svaly. No, protože oni klidně mohli dělat i ty nejtěžší práce. A měli takovou radost z toho, když je ty ostatní lidi chválili.

To slepej Emil, to byl jiný fešák. To byla taky pohádková postava. Já jsem nikdy neviděl, že by někdy měl otevřený oči. On neměl, jako kdyby ty oči byly v křeči. Křečovitě stažený. Taky měl bílý vlasy, jako pan Srp na ramena. Nestřihal se, neholil se, nenosil často ani košili.

A co nás děti nejvíc zajímalo, že on chodil pořád bos. To třeba mohlo mrznout, až praštilo. A slepej Emil, ráno vždycky, když jsme šli my kluci do školy, děti, tak vy jdete už do školy. Až půjdete ze školy, zastavte se, jú, on říkal tak hezky, jú, zastavte se pro mě, děti, abyste mě odvedli někam na polívku, jú, já mám dneska slíbeno, že u Staňku budu moc obědvat, jú, děti, tak se tady pro mě zastavte, jú, a odvedete mě ke Staňkům, jú, to ví, že jo, Emíle, tak se hezky učte, vyrošťáci, jú, to ví, že jo, Emíle, tak my se tu pro tebe zastavíme, až půjdeme ze školy.

0: On se slepej Emil tak rád vyhřejval na sluníčku, na zápraží té pastoušky, která byla nad hospodou u kotíků, uprostřed návsi. Tu už taky dávno strhli, tam nestojí nic. Ale já tu pastoušku tam pořád vidím, i toho slepýho Emíla. Měl takový štruksový šedivý šaty, roztřepaný nohavice, záplatovaný kolena, to byly třeba i někdy na těch šedivých šatech různobarevný záplaty. Stejně na to nevidím. Selko, on říkal, nebo mladá paní říkal, těm hospodyním v těch statcích, kteří ho zvali na oběd. Oni si ho pučovali, slepýho Emíla. Paní mámo taky pse říkalo, paní mámo, Emíle, dít máš zase díru na koleně, tak paní mámo, mě tam šoupněte nějakou záplatu. Tak si ty kalhoty zlíkni, ne? Paní mámo, dít já pod nima nic nemám. Tomáš, jedno, já se na tebe koukat nebudu. Dám ti tady kus z mý starý zástěry. A takže Emil byl záplatovaný takovej barevnej, veselej, smál se. Myslím, že Emil slepej neměl ani ten jeden zub, jako měl pan Srb. Ale tomu vůbec nebránilo, aby nemluvil, a rovněž mu to nebránilo v tom, aby se na svět nesmál. Ten se smál pořád. Jednou dokonce, když Pavlíkov zapad sněhem, o tom už jsme mluvili, a každý z Pavlíkova si musel vzít lopatu a jít pomoct odhazovat závěje, tak přišel i slepej Emíl a chlapi se smáli a říkali, Emíle, co tu budeš dělat? Vždyť si nám tu platne jako mrtvýmu zimník.
1: No já jsem vám přišel pomoct taky.
0: To seš hodnej, ale radši jdi tady k Hanušům do prvního stavení, oni tě tam dají polívku, ať tady ještě nenastydneš, vždyť seš boss.

Ty seš nám tu platnej jako mrtvý mu zimník. A to se Emil Slepej tak smál. A my děti jsme se řechtali. To byli tenkrát takový. Ty lidi snad se měli mnohem a mnohem víc rádi, než se mají teď.

takhle zavřu oči a toho Emíla vidím. I vidím pana Srpa. To je to, o čem jsem mluvil na začátku, když si člověk toužebně přeje ponořit se do vzpomínek. Tak mě tady stačí, když zavřu oči a já vidím přesně, jak tu pastoušku, tak toho slepýho Emíla, který nám často připomínal cirkusovýho klauna, jak byl tak barevně záplatovaný. Tak vidím i pana Srpa, který mu ty kluci, jak se česali tím navlhčeným hřebenem, ty vlasy dozadu. Ty velký kluci mu říkali, protože pan Srp pořád pokašlával, dělal tak mu říkali dědek ehm. Toho taky vidím úplně přesně. A vidím i ty ostatní boží lidi. Ty byli zase jako ze škatulky. Třeba takovej Jaroušek z Pejpalky. To byl fešák. I když si z něj chlapi dělali legraci, že asi na vojně byl u dragounů, protože měl nohy do O. Jak se dával na tom koni, když jezdil. A Jaroušek se smál a říkal, on tak, on mu hovořil jedno oko. Jedno oko a nemluvil hrozně rychle. A ještě když mluvil, Jaroušek tak rychle, tak se mu dělali bublinky, bublinky u pusy. A když mu ty chlapi řekli, že má nohy do O, protože na vojně jezdil, že byl na vojně u dragounu a jezdil na koni, že to tak bejvá, tak Jaroušek říkal, já jsem na žádný vojně nebyl. A smáli se všichni.

Jaroušek jak vždycky mrknul tím vokem jedním. Zároveň cuknul koutkem na té opačné straně tváře nahoru. Šel rychle. Když šel do Konzumu, ho poslali třeba s bandou pro mlíko. To se mu ty nohy jenom mrskaly. Na něco veselýho, když si vzpomněl, tak poskočil. A mrknul tím vokem. A vždycky měl hezky nablejskaný boty, bagančata šněrovací. Ty si natíral buď lojem, nebo starým sádlem. Nebo vyjetým volejem od kováře krále. Takový ty starý šmíry zbyly, když se opravovali kola u vozů, tak tam měl pixlu a to si každej mohl přijít a odnesl si domů v novinách kus starýho šmíru na šmírování bot. Tak Jaroušek z Pejpalky, ta veselá kopa, ten věděl všecko, kam pro co jít a kde co dostane.

lidi byli štědrý na toho Jarouška z Pejpalky, i na Pepíčka Ledvinkojic, i na kluky Pertlojic. Na holky Pertlojic taky to byly, jak jsem říkal, Božena a Marie. A pan Sýkora je... Jo, když jsem byl taky já s tou bandou pro mlíko u Sýkorů v Konzumu, tam kolikrát na tom mlíku plavalo much, to vždycky přivezli z mlíkárny takovou velkou hliníkovou bandu a tam visel buď takovej odměrka, jo, půl litříček, taková trubička ocejchovaná, kde se nabralo půl litru mlíka, nebo litr, to byla větší taková nádoba, taky ocejchovaná přesně, na háčku visela. Zvenku té bandy hliníkový, která byla tak už zmatovatělá, odřená, protože byla předválečná. Ta puklice se otevřela a tam bylo mlíko, čistoučký bílý, ale když to bylo ráno a kolem 10, když už v té bandě bylo toho mlíka tak půl, tak už tam plavaly mouchy, ale to lidem nevadilo. Ty byli rádi vůbec, že mlíko dostali. Já si pamatuju ještě, když pan Sýkora odstřihával růžovoučký lístky na potraviny, na mlíko, jak se odebíralo. No a já jsem tam tak jako s tou mou bandaskou stála. Přišla paní Pertlová a pan Sýkora říkal, tak co, sousedko, co pak je novýho? Co pak dělají vaše holky? A paní Pertlová se tak zamyslela a řekla, no, i z té Máři už minulej týden už přestala být dítě a stala se z ní dospělá holka. Už abych se o ní starala jinak, než jsem se starávávala dřív, vidíte, pane Sýkoro, tak ten čas letí. A mě to tak vrtalo v hlavě, co to mělo znamenat, že ta Mařenka Pertlojc přestala být holka a stala se z ní dospělá ženská. Co se to děje za věci, na tom světě si říkám. Když se z nás, z kluků, přestaneme být kluci a staneme se dospělý mužský, jsem si říkal tenkrát. Holky Pertlojc byly rozumný, možná, že měly i několik tříd obecné školy, Mařenka s Boženkou. Dokázali si i tak popovídat o těch jednoduchých věcech, třeba na návsi se zastavili se ženskýma a buď poslouchali, nebo i něco tu a tam řekli.

Kluci Perploic, Franta s Pepíčkem, to byly tak ostře řezaný tváře, co ty dva kluci měli. To byly raťafáky, nosy veliký. Oni byli, jako kdyby jeden druhýmu z oka vypad. Pepík byl o 2 roky mladší než já a Franta byl asi o 5 let starší. No jo, tak to bylo. My jsme s Pepíkem rostli. Franta v době největší slávy, kdy chodíval po návsi a křičel ženský, ženský, ženský, tancovat, tancovat, tancovat. A ženský, jak slyšeli Frantův hlas, tak se rozesmáli třeba, když koupali husy v rybníce a říkali, a je, Franta, ten už zase jde tancovat. A Franta třeba, i když šel do konzumu pro chleba nebo z konzumu s chlebem nebo k pekaři Kaválkovi pro rohlíky, tak křičel na celou náves a hned jako kdyby celý svět se rozzářil. Franta to ozdobil tím radostným voláním. Tu náves, ten rozjásaný slunečný den jarní, kde po modrý obloze pluli bílí mráčky a ty bílí husy se koupali v rybníce a kejhali. A ženský taky, když je koupali, tak klábosili a do toho ten Frantův. On byl tak zakloněný dozadu. Oba dva kluci chodili tak, že jsem si myslel, ty musí každou chvíli upadnout dozadu. To byly bagančata, boty, jaký měli velký nohy ty kluci. Byli taky čistě oblečený, to paní Pertlová na ně dbala. Měli tak pěkný čepice, který jsem jim trošku záviděl. Takový brigadírky, jako vojenský. To byli fešáci a když si k ním představíte, ty měli uši. To byly uši, které jim trčely z té hlavy, takový veliký lupeny. Když se do nich opřelo slunce, tak byly takový dofialová ty uši, když tak jako prosvítali. A vždycky u nás v oficíně, vy už mnozí víte, jo, že já jsem chodívával otčímovi do holičství mydlit chlapy jako dítě, aby mě naši přitáhli k práci. Tak jsem jim koukal zblízka do tváře. Chodili se střihat. A to můj táta vzal mašinku a udělal frr a takhle a ještě křížem a několikrát a kluci měli hlavu jako takovej šmirgl papír. A ty uši jim odstávali o to víc, když měli tu hlavu vyholenou.

ale oni stejně nosili ty pěkný čepice a teď ty hlavy měly, jako kdyby někdo si dal moc záležet a hezky vyřezal hlavy loutek do loutkového divadla. A víčka boční byly takový vykroužený a ty oblouky, na kterých bylo nasazený v obočí, byly taky takový pěkný a lícní kosti, jak byly vystouplý z té tváře, jako kdyby to byly řezaný tváře na pohled z největší dálky, aby byly rozpoznatelný. Takový hezký oči, leskly se takovou jako radostí ze života. Ten Franta měl takovou sílu, ten starší kluk. Tomu mohlo být tak 25 tenkrát. Pan Pertl vyjížděl s vozem a najednou špatně krávy vytočili zatáčku a ten vůz spadl do příkopu před Pertlovic domem a pan Pertl táta říká klukům: zaberte. A teďko vidím, jak Franta odstrčil toho Pepíka, který byl tenkrát v mým věku nebo ještě mladší kluk, a chopil se sám toho žebřiňáku a udělal rup a ten žebřiňák byl z toho příkopu venku. A i pan Franěk, soused, ke kterému jsme jako kluci, to byl tesař, k tomu jsme chodili do houslí, ten říkal panu Pertlovi, tátovi: no Františku, ten tvůj Franta má ale sílu. To se hned tak nevidí. Jak to tomu Frantovi udělalo dobře, když byl takhle pochválený. Jak se hned ta jeho tvář rozzářila.

Pepíčka Ledvinkojc jsem nikdy neviděl, že by se mračil. Ta jeho kulatá tvářička s takovýma ruměncema a s pichlavýma očičkama. On, Pepíček, byl opris, jak by řekla babička. No on se prostě podobal skoro přesně. Tváři švejka, jak kreslí Josef Lada. Nevymýšlím si. I byl tak pořád usměvavej. Se říkalo, že umí trošku i číst a psát. Se všema jsme si tykali, my děti. Pepík byl starý už, no starý. No já ho znám, pamatuju, určitě mu už bylo 30, když jsem já byl dítě. A Pepíček Ledvinkojc, ten nikdy taky nikoho nezarmoutil, vždycky udělal všecko, co se mu řeklo, o co byl požádanej, když sedlák potřeboval něco vzkázat, že třeba na poli sekalo se třeba v obilí, sedlák potřeboval poslat buď bandasku s pitím, nebo i svačinu, nebo i provaz, když došel v samovazu, tak se mohl spolehnout na Pepíčka Ledvinkojc a tento vždycky na pole třeba, ať to bylo pole za vrchem, nebo za hůrkou, nebo na kindláku, nebo za oujezdem, všecko proved, dones, vyřídil spolehlivě.

Takže Pepíček, ten byl ze všech těch nejhrdější. I u nás v krámu, když čekal na to, než můj táta řekne prosím, pane Josef, a ukáže mu rukou na křeslo, na který si Pepík vždycky sedal, abych já ho namydlil, aby byl voholenej. Pepíček ledvinkojc k nám chodil do krámu nechávat se holit vždycky každou sobotu dopoledne. A když se mydlívával Pepíka, tak on vrnil jako vrní kočky, když se hladí za ušima nebo pod bradou. Potom nastoupil táta a táta tou břitvou jako virtuos, když hraje na housle, Pepíkovi vyholil krk. Říkal, budeš si přát, Pepíku, i zástřih? Nebo chceš nechat kotlety? Nebo vystřihat kolem uší? A Pepík vždycky chtěl všecko. A chlapi na lavici, co seděli, říkali, Pepíku, máš recht, žijeme jen jednou. Ať seš fešák. A Pepík se smál. Potom jsem nastoupil já po tom holení a Pepíka jsem houbičkou umyl. Vysušil ubrouskem jeho tvář. Nejdřív jsem ho nakamencoval a potom jsem se zeptal, Pepíčku, kolínskou si budeš přát? Jojo, Jiříku. Tak jsem takovým balonkem postříkal tu vyblejskanou tvářičku vyholenou toho Pepíka. A budeš chtít napudrovat? Jojo. Tak jsem zase vzal labutěnku a z Pepíka jsem najednou udělal bílýho klauna z jeho tváře vyholený. Ale věděl jsem, že to potom budu muset ubrouskem stáhnout, aby Pepík se zálibně podíval na tu zarůžovělou, mírně sněhobílou po toho pudru tvář do zrcadla. A chlapi si všichni takhle pleskli do rukou a řekli, no takovýho fešáka jsme už tady dlouho neviděli, Pepíku, teďko můžeš jít rovnou do rakovníka za holkama.

0: ty máš tvářičku hladoučkou jako dětskou prdílku. A Pepík zaplatil, mě dal vždycky korunu diškerece a bylo vidět, když vyšel z toho krámu, jak si povytáhl kalhoty, podíval se na poštu, kolik je hodin, podíval se na věž kostela, jestli na ní ještě stojí jeřabina a pan domácí pánek, který tam ještě s trafikantem vidrou a popřípadě, když měl volno, i pan pošmistr seděl na lavičce pod morušema, tak taky řekli, Pepíku, seš fešák. A Pepík šťastně odcházel domů, aby za týden v sobotu přišel zás a takhle krásně běžel tenkrát život.
1: Že se nestydíte, to je hamba. To je hamba, když takovýmu nešťastnému člověku takhle ošklivě říkáte dědek Ehm. Bůh ví, co všecko ošklivýho a smutného prožil a vy se mu takhle smějete. Teď přece se říká, že byl oficír před první světovou válkou, že měl velikou lásku, která když potom nastoupil, když vypukla válka a on narukoval, tak ho opustila a proto mu to vlezlo do té hlavy a vy se mu nesmějte, to se nedělá. Nám říkali velký lidi, nám dětem. My ne, my, který jsme měli ostříhaný vlasy podle kastrolu, jsme se mu nesmáli, ale to ty velký kluci, který si česali tím mokrým hřebenem ty vlasy dozadu. Ty mu říkali dědek Ehm. My ne, my malí ne.

Já jsem si spíš představoval, jak se vodí, jako oficír, který má po boku šavli, jak špacíruje, korzuje, třeba po Hradčanech, nebo po zámeckých schodech v Praze, nebo na Karlově mostě. A představte si, že jednou jako děti jsme slyšeli pana Srpa zpívat, když jednou vyprovázel Emíla Slepýho z té svý sušárny, vyprovázel Emíla do Pastoušky a šli s pejpalkou kolem Březnictví u Ajblů do Pastoušky, tak zpíval ten pan Srp písničku, kterou v Pavlíkově nespíval nikdo. A Emíl mu ještě přibrukoval. A ta písnička byla taková. Zpívalo se tam po starých zámeckých schodech, po schodech nahoru, každý večer. No, ty znáte.

asi ten pan Srb při tom zpěvu vzpomínal na ty doby, když byl oficírem a takhle se tam po těch zámeckých schodech s tou velkou láskou procházel.

po starých zámeckých schodech a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište Láska za lásku.

No a pan Srb jednou z Pavlíkova zmizel a nikdo neví jak a kam. Slepej Emil umřel. Ten ani nevím, kde je pochovaný. Ale Pepíček Ledvinkojc a Jaroušek z Pejpalky se na nás tak hezky smějou na Pavlíkovském hřbitově z těch fotoček, který tam jsou v těch pochromovaných rámečcích, že vždycky, když jdu kolem jejich hrobu, tak je mi tak nějak hezky. A říkám si, stejně jsme prožili krásné dětství.

Těmi vašemi pořady nás vracíte do časů, které jsou pro nás posvátné, mě řekla v Českém rozhlase. Při dní otevřených dveří, Žaninko, slyšíš? Jedna naše věrná posluchačka, která nás už poslouchá od začátku. Vracíte nás do časů, které my považujeme za posvátné. Takhle to přesně řekla, já jsem si tu větu poznamenal. No, bylo to krásné setkání s vámi, kteří jste přišli do Českého rozhlasu, do velkého studia, kde nahrává symfonický orchestr, abyste se setkali. Vedle mě seděl Eda Hrubéš a Tomáš Sláma a paní Stelinka Zázvorková tam taky přišla a byla hezká, nádherná atmosféra. Protože jsme se setkávali, hleděli jsme si do očí, tváří v tvář, jsme si vyprávěli a bylo vidět, jak máte náš rozhlas rádi. A to nás zvlášť těší. A říkali jste, že když má vypuknout náš pořad, takže vypnete televizi a celá rodina si sesedne kolem rádia a teď třeba i zhasnete nebo si rozsvítíte svíčku a jako kdybyste se ocitli v takovým dětským ráji. Vracíme se do časů, které považujeme za posvátné. Žaninko, a ty zase ani ní. No a teď to byste koukali. Co je na místo sušáren? Jak na západním okraji Pavlíkova, tak na východním okraji Pavlíkova, kde končily ty zahrady a stály sušárny, jsou betonové silnice a stojí tam dvě řady krásných domů. Některý jsou i jednopatrový vily, garáže, auta, bílý nábytky se slunečníkama. No prostě honorace město. Skoro. Ale víte, že tam u nás v tom Pavlíkově, že ani lidi, stejně jako to bylo dřív, nezávidí. Vůbec už nezáviděli ty boží lidi. Ty boží lidi snad nevěděli vůbec, co je to závist. Ale i dneska, když někdo řekne, jo, Franta, on si postavil tam za Vovčárnou krásnou vilu, tomu to jde, tak to říkají ty lidi s takovou úctou. A tak to má bejt. Nezávidět, když někdo poctivě pracuje, ať si postaví hezký dům. A má tam třeba i bílej nábytek se slunečníkem. To je takovej ten život na vesnici. Kdežto já si myslím, že tady v Praze lidi si tak závidí. Kradou a ukradli by i vatu z uší. Nejradši tomu druhýmu.

Napíšete nám, kdo je autorem písničky Po starých zámeckých schodech. Autor i sám tu písničku zpíval. Tak jsme se zatoulali a já jsem se vám pokusil co nejvěrněji popsat všechny ty, kterým říkali v Pavlíkově boží lidi. Krásný dětství jsme prožili, plný poezie. Dětství. A jak nám to naše dětství, ti boží lidé, jak nám to naše dětství zkrášlovali.